byla jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala ji v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Edar Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Kurinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králova a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov Galery v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský.

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se si státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vším.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila – těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojobent, Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme od planety tady smát, a nechceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech, a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No, to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedním, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Pane. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskárku.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to se přiznám.
2: To chápu, protože Klára, to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutný, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si, šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře to a pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím. Začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřina

0: No, ty jsi oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí. Ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se velmi jako dobře znám a Lubína Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně. Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíjet.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Šlechtické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by on nejvíc projevil jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme
2: posouzení
3: plavat, no. Jiným. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme
3: pěkně. A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak
2: no.
7: Aj jemu, ano. Dárí, všetko dobré, dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu. Vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak. Haló, Rybka? Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, halo, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žu, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního,
3: to je škoda,
2: úřednického.
3: Že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli s 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili? Spolu?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se...
2: Jste parta hic v té šatně. No
3: nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Popravdu čerstvý nádherná, kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla
2: byl
1: řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru.
1: No, kdyby tak aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vytrénoval. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731-800-900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký
3: mějte
1: den.
3: Hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František Lipka a přijeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkujeme. Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil. To prostě výborné.
2: To je krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych proto děkuju, proto děkuju.
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn. Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizačních schopností.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý, no. Nedostatek organizačních schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, viď, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak kdy dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posíláme. Tak. Pro Krista pána, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment,
7: oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
6: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
5: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
6: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou. Tady.
5: Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
6: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už v odpočívat.
5: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
6: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
5: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
6: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
5: No, to bude v pátek v jednu.
6: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
5: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
6: No to právě
5: preventivně
6: nevíme.
5: Preventivně si poslechneš ano. Jenom.
6: A ty chceš nepoměrek někoho vybrala.
5: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
6: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
5: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to? Ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
6: No, tak když mě už bude skoro 100, tak jako to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
5: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
6: Ano, ještě, až ti sourozenci žárlivý manžel, že?
7: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu, druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
8: Co tady blbneš?
7: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
8: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
7: Ale... Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu mám a už já nedám, beránku můj.
2: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
7: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
2: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
7: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
2: Počkej, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
7: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
2: Ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
7: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
2: A kdo je tohle?
7: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
2: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
7: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
2: Drápnou mě potvora, no,
7: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
2: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
7: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
2: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
7: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
2: Tak. A kdo to je teď?
7: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
2: Jako tvůj muž, nebo to?
7: No to
2: jsem já.
7: No to jsem já. No tak to...
2: Tak kdo to je?
7: No jediný muž, to bude muž.
2: A co tady bude dělat?
7: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
2: správce. Se vyklepou koberce. Teď se zahejbá manželům.
7: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
9: Řekl si 5 kilo mrzák?
7: No, vidíš to.
9: Určitě to nedaní, hajzl.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
6: Nějak jsem se v tom ztratila.
5: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adélou.
6: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hralo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
5: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
6: Už to jenom, víte skoro všechno,
5: dámy
6: co
5: a páni
6: budeme dál.
5: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
6: Ty jsi to prozradil.
5: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
6: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
5: Na to není čas.
6: Dobře.
5: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Po výbuchu v Monaku jsou 3 lidé zranění, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Zemcheba Chelčice rozjela novou výrobní linku na plnění nápojů do plechovek. Basketbalisté Tomáš Satoranský ani Jan Veselý nebudou hrát s reprezentací zápasy kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku a Estonsku. Na jihu Čech bude převážně oblačno s možností srážek a teplotami do 31 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nejméně 3 lidé jsou zranění po výbuchu v Monaku. 2 z nich jsou ve vážném stavu, potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, jak položil batoh před domem. Potom utekl směrem do sousedního francouzského města Bozolej.
2: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
3: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Baluch, Český rozhlas.
0: Zemcheba Chelčice přichází na plnění nápojů do plechovek. Do nové výrobní linky investovala 12 milionů korun. Asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška vysvětluje.
4: Nápoje v plechovkách je skutečně trend a navíc je to 100% recyklovatelný materiál a to je důležité pro spotřebitele. Ale zachováme to sklo, protože určitá skupina lidí ho chce, ale bohužel je mnohem menší než odběr plechovek.
0: Na teplou Vltavu na Šumavě se zatím moc vodáků nedostalo. Řeka se smí splouvat jen v případě, že je hladina vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezóna tak je zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka to ukazuje, jaký deficit vody příroda dlouhodobě má.
5: Sezona 2025 byla opravdu tristní, co se týče splouvání, protože tam bylo asi 260 lodí, které splulo. Sezona 2024 byla přesný opak. Tam splulo 3300 lidí. Tam naopak se nesplouvaly asi dohromady možná tak 3 nebo 4 dny v průběhu celé sezony. Do rok 2025 propad, rok 2026 to vypadá ještě možná hůř, než to bylo loni. Sport.
0: Tomáš Satoranský ani Jan Veselý z Barcelony nedoplní českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku. Satoranskému nedovolí účast zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Vzduch dole nad Lužnicí na Jindřichohradecku je nově kvůli demolici a stavbě nového mostu přes Lužnici uzavřená silnice třetí třídy směrem na Klikov. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré jitro. V noci dorazil úplněk, tak věřím, že jste se i navzdory tomu nějak vyspali příjemně, nejlépe do růžova, a vítám vás do nového dne, toho posledního v měsíci červnu, protože dnes je v kalendáři 30. a začíná jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a nebudu tady na to sama, kromě Pavlíny Fendekové, která každou půl hodinu přinese čerstvé zprávy, tady hudební. Mě budou Eva Farná, Valdemar Matuška nebo Mira Žbirka hned v zápětí, tak se máte na co těšit. Dáme si také kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu 30. června 2026. A to už za chvíli. Dobré ráno, příjemné vstávání, pěkný poslech.

Řekla bych, že dokonale svěží letní ráno tady máme po té včerejší a noční bouřce, tak věřím, že i vy se cítíte osvěžení a buďte vítáni do krásného úterního dne, který je před námi. Ano, je 30. června.

Na a svátek dnes slaví Šárky. Jméno připomíná legendární hrdinku z dívčí války i pražské údolí, které nese stejné jméno. A když už jsme u dnešního data, v pražském Klementinu bylo právě 30. června naměřeno jak jedno z největších veder posledních let, 37,7 stupně v roce 2019, tak i překvapivě chladných 8 stupňů v roce 1904. Dnešní kalendář připomíná několik výrazných okamžiků našich dějin. Roku 1420 zvítězili husité v bitvě o Tábor. O více než 5 století později, v roce 1991, skončil odchod okupačních sovětských vojsk z Československa. A příznivci dopravy si možná vzpomenou i na rok 1997, když z pražského metra naposledy vyjeli legendární soupravy EČS. Ve světě se 30. červen zapsal také výrazně. V roce 1894 byl slavnostně otevřen londýnský Tower Bridge. O 11 let později publikoval Albert Einstein práci, která představila speciální teorii relativity a změnila pohled na prostor i čas. A v roce 1908 otřásla sibiřskou tajgou záhadná tunguská exploze, která položila více než 40 000 stromů. A narozeniny ty dnes slaví herec Ivan Trojan, boxer Mike Tyson, novinářka a moderátorka Lucie Výborná, zpěvák činasky Michal Malátný, také bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher. Narozeniny má také oštěpařka Barbora Špotáková a 23-násobný olympijský vítěz v plavání Michael Phelps. Takové je dnešní kalendárium a před námi už za pár minut také počasí. Můžete být jeho součástí CB Mezera Počasí Mezera Text. Pište nám SMSky v tomto tvaru a odesílejte na číslo 90 01 03 o tom, jaké počasí je právě u vás. Předem díky. Český rozhlas České

0: Čtvrt na šest, k tomu jedna minuta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já srdečně zdravím všechna ranní ptáčata. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Kamenice nad Lipou, skoro jasno, 18 stupňů, pohodové úterý a jen mírné bouřky přeje Věra. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost, 17 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, Jindra. Děkuju našim pravidelným pisatelům. Ještě jedna SMS-ka, když jsem aktualizovala naši SMS bránu, dorazila. Obloha nad Duchovicemi zamračená, 17 stupňů, klidno, příjemný den všem přeje Josef. Tak ještě jednou díky. Dnes bude převážně oblačno. Ráno a večer bude obloha zcela zatažená. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne a večer pak četné a místy i silné. Úterní nejvyšší maxima 28 až 31 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách dnes 24 až 27. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Konkrétně v bouřkách hrozí také přívalové srážky a ojediněle i kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a i dnes pozor na kroupy. Předpokládané množství srážek do 15 mm v bouřkách ojediněle i kolem 40 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Míříme k další zajímavé reportáži v našem vysílání. Salmonelóza může být pro děti nebezpečnější než pro dospělé. Jak ukazuje výzkum Tomáše Brabce z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, v každém věku se bakterie salmonelózy zřejmě usazuje na jiné buňce. I za to dnes mladý vědec získá Wichterleho premiér pro mladé talentované vědce. Více o tom už za chvíli. Dobré jitro.

0: Je to každoroční strašák letní sezóny. Salmonelóza, nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou během několika dnů odezní. Někdy se ale bakterie salmonely dostanou do celého těla a způsobují vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tom u dětí hraje jejich věk. Za svůj výzkum obdržel akademickou Wichterleho prémii pro mladé vědce.
1: My tu salmonelu umíme prosvítit třeba červeně. Takže jdeme do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
2: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skříňky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
1: Tak a tady krásně vidíme bakteriální kolonie. V tomhle případě právě tady jsou červené. Potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
2: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
1: V teple salmonela roste, tak se tam může začít množit.
2: A vy zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě. Jste se zaměřili na dětské střevo?
1: Protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
2: Ale je naprosto samozřejmě, že to netestujete na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
3: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
2: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula, ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
1: Je to tak. Já jsem z té myši vypitval střevo. Najednou pod tím mikroskopem vidím ty malé struktury.
2: To je právě ta salmonelóza?
1: To bohužel neuvidíme. Dokážu získat ty jednotlivé buňky.
3: Takže tak to zafarbíme. A na tom cytometru můžete vidět na těch jednotlivých buňkách, které z nich jsou infikované, kde je ta naša svěťaca salmonela.
2: Na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14 dní také ne, ale 7denní myš infikovaná je.
1: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
2: Říká jeden z letošních držitelů Wichterleho prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Podporuje cestování s principem hry a zároveň motivuje k objevování nových míst. Projekt Toulav, karta jeho české turistické oblasti Toulava, získal nedávno velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. Kolik lidí se do něj zapojuje, jaká místa díky němu lidé mohou navštívit a jaké novinky oblast přichystala pro letošní léto, zeptáme se produktového manažera Toulavy Jana Sochora. Nalaďte si nás v úterý 30. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Generál poručík Miroslav Hlaváč dnes převezme velení České armády. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Jihočeský kraj nechá postavit dvě hřiště s umělým povrchem v českobudějovickém areálu Složiště. Budou hlavně pro mládežnické sportovní týmy. Předpokládané náklady dosáhnou 70 milionů korun. Od převzetí areálu do něj hejtmanství investovalo přes 660 milionů korun, uvedl mluvčí krajského úřadu David Hoke. Pro ochranu nově vybudovaného vybavení je prostor pod kamerovým dohledem. 16. ročník kytarového festivalu na 12 strunách dnes uzavře koncert AZ Kytar Dua. Chorvatský kytarista Zoran Dukic a jeho italský kolega Anielo Desiderio se představí v dominikánském klášteře na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích od 20 hodin a 15 minut. Jak upřesnil ředitel festivalu Pavel Štefal, zazní skladby španělské, jihoamerické i skladby starých mistrů. Kouč Miroslav Koubek skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovou rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, ráno a večer i zataženo. Přehánky a bouřky zpočátku jen ojediněle, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty do 31, na horách do 27 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Prachaticku počítejte nově s omezením na silnici číslo 4. Pracuje se u Horní Vltavice a provoz tam řídí kyvadlově semafory.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nestabilní financování sportovních organizací a nejasná pravidla fungování sportovních svazů. I to by měl už v příštím roce vyřešit komplexní zákon o sportu, který společně připravují koaliční a opoziční politici. Poprvé by měl také jasně definovat pracovně právní postavení profesionálních sportovců. Další podrobnosti o chystané legislativě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.
6: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Kdo bude dohlížet na český sport? Z jakých peněz bude financován a jaké povinnosti budou mít sportovní svazy? Například tyto oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční a opoziční politici. Návrh počítá také se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
1: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
2: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec. Naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
1: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců, ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
3: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
1: Zákon by měl umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
4: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5 hodinová pracovní doba.
1: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
5: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
1: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem Státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 6:15, probouzíte se do posledního červnového rána. Máme tady datum 30. června roku 2026. Míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Větrní 17 stupňů, mlha, zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci, tak taková je další SMS-ka, která dorazila. Vážím si toho, děkuji. 90 011 03, můžete přidat další opět ve tvaru CB Mezera, Pocasy Mezera, text o tom, jaké ráno je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude převážně oblačný, ráno a večer bude obloha zcela zatažená. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, později odpoledne a večer pak četné a místy i silné. 28 až 31 stupňů Celsia jsou úterní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách dnes naměříte 24 až 27 stupňů. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Hrozí přívalové srážky. Ojediněle i kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a také kroupy. Co se týče předpokládaného úhrnu srážek, tak dnes do 15 mm, v bouřkách ojediněle i kolem 40 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Kde se dnes představí špičkoví kytaristé a kde se můžete zúčastnit společné procházky s holemi Nordic Walking? I o tom budou už za chvíli tipy pro volný čas. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak jdeme na to, ať máte inspiraci při úterku s datem 30. června. Do Českého Krumlova dnes zamíří špičkový kytaristé. V rámci festivalu komorní hudby vystoupí AIZ Guitar Duo, které tvoří chorvatský virtuos Zoran Dukić a italský kytarista Anielo Desiderio. Dva světově uznávaní interpreti spojí své umění v mimořádném koncertu, který potěší nejen příznivce klasické kytary. Na Táborsku zve Vildův mlýn v Jistebnici od 19.30 na koncert Swing Bandu Tábor. Čeká vás večer plný swingu, známých melodií a příjemné letní atmosféry. Nevšední zážitek připravila také Zoo Hluboká. Od 20.30 můžete vyrazit na večerní komentovanou prohlídku a poznat zvířata v době, kdy se mnohá z nich teprve probouzejí k životu. Organizátoři doporučují koupit vstupenku předem, protože je dostupná výhradně online na webu Zoo. V Trhových Svinech zve Centrum komunitních aktivit na společnou procházku s holemi Nordic Walking. Součástí setkání bude i cvičení s ergoterapeutkou Anou Havelkovou. Pokud si chcete protáhnout tělo a zároveň strávit příjemný čas venku, může být právě tohle ten správný tip. Sraz je v 9 hodin dopoledne u Centra komunitních aktivit. V Táboře si můžete projít výstavu Libora Hřivnáče v galerii U radnice, venkovní výstavu Flora Tábor na Jordánském nábřeží nebo s dětmi navštívit galerii 140, kde čeká výstava Svět kouzelníků a jejich tajemství. Do Písku zve Práchenské muzeum výstavou Písek objektivem času a rodiny s dětmi si užijí návštěvu sladovny s jejími interaktivními expozicemi. V Jindřichově Hradci můžete zamířit do muzea Jindřichohradecka na výstavu věnovanou ilustrátorovi Vojtěchu Kubaštovi nebo prohlídku tamního zámku. Ať už dnes zamíříte za hudbou, uměním, do přírody nebo za zvířaty, přejeme vám, aby vám jižní Čechy nabídly příjemný letní den plný hezkých zážitků.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Čas na čerstvé zprávy. 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun. Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora. Archeologové v Jindřichově Hradci zkoumají prostor bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice. Na jihu Čech bude většinou oblačno, teploty vystoupí k 31 stupňům. Na večer opět hrozí silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
3: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda-li to bude maminka nebo tatínek.
2: Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora, oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na 3 jména z pražské kandidátky, která mají zkušenost s komunální politikou. Rozhodnutí by mohlo padnout během příštích 2 týdnů. Místo se uvolnilo po rezignaci Ondřeje Prokopa, který odešel z politiky poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Na místě původního hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci pracují archeologové. Záchranný průzkum dělají na místě budoucí trafostanice. Při stavbě Meřijovského ulice byla část hřbitova zrušena, na místě ale zůstala řada ostatků. Důvod vysvětluje archeolog muzea Jindřichohradecka Jan Kosina.
4: Hradec a blízké okolí, tak bylo oblasti, kde byla velké množství německy mluvících obyvatel a je pravděpodobné, že část těch lidí tady pochovaný, takže má příbuzní, kteří byli odsunutí. Ani potom neměli, jak povídám, možnost požádat toto přesunutí.
2: Zoo Hluboká založila záchranný chov kriticky ohrožených želv v Baheních. Je v něm 12 samic a 5 samců z maďarského národního parku Malý Balaton. Podle zoologa Romana Kesla je tento záchranný program teprve na začátku.
5: Než se najdou v terénu správné lokality, kde by želvy mohly žít, než vytvoříme tu metodiku vypouštění a než získáme ta správná povolení a přesvědčíme orgány ochrany přírody k tomu, že ta želva by se měla vrátit do přírody, tak si teprve vytvoříme tu základnu těch želv, které do přírody můžou jít.
2: Želva Baheň je u nás velmi vzácná, žije například na Jižní Moravě. Sport. Do osmifinále fotbalového mistrovství světa postoupily Brazílie, Paraguay a Maroko. Ta vyřadila Německo po vítězství 4-3 v penaltovém rozstřelu. Utkání bylo po základní hrací době i prodloužení vyrovnané 1-1. Brazilci zdolali po obratu Japonsko 2-1, také zápas Nizozemsko. Maroko museli rozhodnout penalty a postupuje Maroko po stavu 4-3.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, ráno a večer i zataženo. Přehánky a bouřky budou zpočátku jen ojedinělé, pozdě odpoledne pak četné a místy i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31.

0: dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme, že jste si nás vybrali za svého ranního společníka. Odměnou vám budeš další hodina našeho vysílání, která je plná zajímavostí, a za chvíli už to třeba bude o našem regionálním stopaři. Za chvíli se právě s ním vydáme na netradiční místo, kde se můžete v těchto vedrech nejen schladit, ale poznat i jeden středoevropský unikát. Konkrétně do garáže v rodinném domě u Šedinu, kde i přes léto vystavují pašijový betlém. Tak si na to počkejte, dočkáte se za pár minut. Písničky, které nestárnou, také je mám pro vás připravené. Zazní Petr Kolář, bude Bonnie Tyler, Petr Spálený, anebo Jakub Smolík hned v zápětí. Pokračuje jeho české ráno, s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, a připomínám, že v kalendáři dnes je krásné jméno Šárka. Šárky slaví svátek, protože máme 30. června. Tak přejeme jen to nejlepší.

0: Regionální stopař.
1: Přestože se v posledních hodinách o něco ochladilo, stále vám může přijít vhod osvěžení na netradičních místech. Na jedno z nich vás teď vezmeme. Míříme do Bechyně na Táborsku, do

0: Podzemní garáže v domě u Šedinu, kde vystavují unikátní pašijový betlém z lipového dřeva. Na místo se vypravil náš regionální stopař Petr Kubát.
1: Pašový betlém nás znázorňuje 50 posledních dnů života Ježíše Krista, o čem vlastně jsou Velikonoce. Ten betlém je velice rozsáhlej, má něco přes 6,20 m na šíři. Ty figurky jsou vysoké od těch 22 cm do těch 30 cm, jsou plně řezaný ze dřeva, z lipového dřeva.
2: Já jsem teď přišel do garáže rodinného domu v Bechyni, kde rodina Šedinů vystavuje pašijový betlém. Už se tady spolu díváme na něj s Liborem Šedinou.
1: Je rozdělen na dvě části. Ta první polovina, ta prvá část nám znázorňuje život Ježíše předtím, než byl odsouzen k trestu smrti, a pak jsou tady ještě výjevy z dob Velikonoce. Velikonoce nám trvají 40 dnů a jsou zakončený svatodušními svátky. Právě těch 40 dnů tady musí být taky ukázáno jednotlivý ty situace, co Ježíš tady prožívá s těma apoštolama. Ta levá půlka nám zobrazuje klasickou křížovou cestu.
2: 14 zastavení.
1: Přesně tak. Každý to zastavení je přesně značeno římskými číslicemi, pod každou tu římskou číslicí je přesně úkol, co má Ježíš vykonávat. Centrem celého pašijového betléma je hrobka. Je to přesný zase kontrast a rozdíl proti vánočním betlémům rozsáhlým, kde uprostřed vidíme jestičky. Čerstvě narozené děťátko je vlastně začátek pozemské pouti Ježíšovo, leží tam v jesličkách, kdežto v pašijových betlémech zase je ta hrobka. Tam je zase uložený Ježíšovo tělo, který mu je 33 let.
2: A to je vidět tamhle v pravém horním rohu.
1: My vidíme vlastně poslední dny Velikonoc, kdy Ježíš vystupuje na nebe za svým otcem. To znamená, on je naposledy se zjevoval poslední dny Velikonoc tady svým učedníkům, vyvádí na takový pahorek jménem Olivetská hora a loučí se tam s nimi.
2: Kolik je tu aktuálně postav v tom pašijovém betlému?
1: Je tady nějak něco přes 200. Ten betlém je prakticky živej, protože postupně narůstá, každý rok se ještě doplňují nějaký věci další a doplňují se potom další nové scény.
2: A jaké jsou třeba teď nejnovější?
1: Jak šli dva poutníci do Emaus, to vidíme tamhle vpravo nahoře, kdy vlastně vidíme, jak tam odchází, vidíme jim už pouze záda, protože celý ten příběh toho pašijového betléma se odehrává v Jeruzalémě. A oni se na večer jednoho dne vydávají do těch Emaus. Emausy jsou kousíček, ty nejsou taková dálka vzdálená ve skutečnosti od Jeruzaléma. Oni se vydají na tu prašnou kamenitou cestu, prochází tou pouští a najednou se k ním přidává další třetí poutník. Oni ho nepoznávají. On jim naslouchá, co si oni celou cestu vypráví.
2: Popisuje mi betlémář Libor Šedina.
1: Pak když přijdu do těch Emaus, tak oni ho pozvou k sobě do příbytku. A když ho pozvou k sobě do příbytku, tak on tam vstoupí a najednou začne lámat a rozdělovat chléb. Až při tomhletom úkonu teprve poznají, že se jedná o pána. Ale on v tu chvíli zase zmizí. A oni si uvědomí, že vlastně on s nima celou cestu šel.
2: Doplňuje Libor Šedina s tím, že zájemci můžou zhlédnout pašijový betlém až do konce října, každý den od 10 do 17 hodin. Z Bechyně Petr Kubát, Český rozhlas.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Počasí.
2: Další SMSku už mám tady před sebou. Trochu oblačno, plus 15 stupňů, trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Díky za to. Dnes bude hodně oblačnosti, zejména večer, a také s bouřkami máme počítat. Tak abychom byli konkrétní. Úterý s datem 30. června se ponese ve znamení převážně oblačné oblohy, odpoledne přechodně malá oblačnost. Přeháňky a bouřky budou dnes jen ojedinělé, až pozdě odpoledne a večer jich od jeho západu přibude a bouřky budou ojediněle i velmi silné. 28 až 31 stupňů Celsia jsou přislíbená úterní nejvyšší maxima, na západě Jihočeského kraje kolem 26 stupňů, na horách dnes naměříte 23 až 26. Vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Ve večerních bouřkách hrozí přívalové srážky, ojediněle i kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a také kroupy. Předpokládané úhrny srážek podle aktualizované předpovědi budou do 6 mm, v bouřkách ojediněle i kolem 30. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: Posloucháte jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, aktuálně 6 hodin k tomu 20 minut. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíte se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný, kdo byl pro něj velkou inspirací.
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si poslechněte dnes po 13. hodině. Já musím říci, že i ta upoutávka byla velmi inspirativní, takže velké lákadlo. A slyšeli jste ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď Petr Kolář. Je tady úterý s datem 30. června.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: A na řadě jsou čerstvé zprávy s Pavlínou Fendekovou. Úterní ráno. Dobré jitro.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nový obchvat obce Slapy má odlehčit dopravě v Táboře. Jihočeský kraj teď vybírá zhotovitele. Nový úsek za více než miliardu korun propojí silnici 1/3 se Slapy a převede auta mimo centrum města. Stavba by měla začít na podzim. Stavební práce potrvají zhruba 4 roky a podle mluvčího Jihočeského kraje Davida Hokeho by letos neměli omezit dopravu v Táboře. Na opravu varhán v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici vybrali občané ve sbírce téměř 90 tisíc korun. Město projekt podpořilo částkou 50 tisíc korun a zbývající náklady pomohou pokrýt soukromí mecenáši. Jak informuje město na svém webu, křest opravených varhán se uskuteční 28. července. Výjimečný večer bude spojený se jménem hudebníka a skladatele varhana orchestroviče Bauera, který nástroj rozezní. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4 000 zbraní. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Do turnaje vstoupí dnes zbývajících 8 českých tenistů. V poledne začne český souboj mezi Plíškovou a Valentovou a Marie Bouskové proti Australance Gibsonové. Hrát budou také Nosková a Bejlek a Lehečka, Menšík a Kopřiva. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně oblačno, přehánky a bouřky se vyskytnou zejména odpoledne a večer, ojediněle budou silné. Teploty vystoupí k 31 na horách a na západě kraje k 26 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor, dávejte na dálnici D3 u Českých Budějovic. Ve směru na Tábor v levém jízdním pruhu leží nářadí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 6.32, to je aktuální čas a pokračuje Jihočeské ráno. Čepec nebyl na jihu Čech jen ozdobou, ale také znamením, že žena je vdaná. V Jihočeské vlastivědě si dnes připomeneme svatební čepení i přísné nařízení z 18. století. Podle něhož svobodným dívkám za nošení čepce hrozilo jeho zabavení a 4týdenní arest, což znamená vězení. Dnešní díl připravil etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Jihočeská vlastivěda pro vás už za pár minut. Nyní ovšem Katrina and the Waves pro probouzení se do nového dne.

Právo nosit čepec měly na jihu Čech pouze vdané ženy a více si k tomu řekneme v dnešní jihočeské vlastivědě. I když nejčastější pokrývku hlavy žen v lidovém prostředí venkova a malých měst tvořily šátky, vdané ženy měly právo nosit zdobený čepec. Obvykle jej dostávali při svatbě během obřadu takzvaného čepení, tedy přijímání mezi vdané ženy. Obyčejné spodní čepce, často nošené počátkem, si zhotovovaly ženy sami, sváteční však tvořili odborníci. Nošení čepců z drahocenných látek mezi poddanými ženami se například nelíbilo majiteli jihočeského panství Lnáře, kterým byl hrabě Karel Rudolf Schwerzpork. Dochoval se dopis z roku 1746, v němž líčí městské radě v městečku Kasiovice, jak s velkou mrzutostí spatřil v tamním chrámu páně, cituji, kterak mnoho ženských osob ve skvostném a nádherném oděvu, obzvláště zlatem a stříbrem štikované, zkrášlenýma čepci, poukázati se dali. Pro příště proto zapověděl všem městským poddaným ženám nositi součástí oblečení pořízené z drahocenných látek a vyšívané zlatem nebo stříbrem. Ženy přímo vybídl, aby, cituji, čepce z čistého plátna a barchanu nosit hleděli. Svobodným pak zapověděl nejen nádherné šaty, ale i všechny čepce, protože čepce jen samým ženám a žádným panám poctivým nositi nepatří. Za porušení tohoto nařízení hrozilo dívkám zabavení čepce a 4-týdenní arest.

0: 7:45, k tomu 1 minuta. Probouzíte se do posledního červnového rána s datem tedy 30. Já vám přeji příjemný poslech a věřím, že vás potěší i ta předpověď počasí. No, uvidíme, uslyšíme.
1: Počasí.
0: Na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: A ptám se tedy, jaké je aktuální počasí?
2: V Čechách je oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytují i mlhy a v západních Čechách přehánky. Na českomoravském pomezí a na Moravě je sluníčko. Teplota se většinou pohybuje mezi 17 a 22 stupni, nejchladněji hlásí Horská Kvilda 9,4. V Českých Budějovicích je teď oblačno 18 stupňů, pane západní vítr o rychlosti 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je necelých 1023 hektopaskaly. Na Churánově je skoro zataženo 14 stupňů a vítr jižní 2 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Na střední Evropou se vlní studená fronta. Teď ráno a dopoledne čekáme většinou oblačno, mlhy se rozpustí a odpoledne bude více sluníčka. Přehánky nebo bouřky se objeví jenom ojediněle, ale vypadá to, že pozdě odpoledne a večer jich od jeho západu přibyde a ty bouřky budou ojediněle i silné. Teplota vystoupí na 28 až 31 stupňů, na západě kraje bude spíše jenom kolem 26 nebo v úvozovkách jenom, a na horách mezi 23 a 26. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a bio je na vysoké zátěži. Co se týká těch večerních a nočních bouřek, čekáme v nich přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupy do 2 cm.
0: Chtěla bych říct, že oproti těm víkendovým 40 je 26 opravdu jenom, takže je to správné přirovnání. Zeptám se také na východ a západ sluníčka.
2: Sluníčko vyšlo v 5.01 a zapadne ve 21.10.
0: A byly by pro dnešek nějaké teplotní historické rekordy?
2: Nějaké by se našly. Maximum z roku 2019 je 36,3 stupně a minimum z roku 1929 3,7.
0: Vrátíme se k předpovědi, co nám přinese dnešní noc a zítřejší, tedy středeční den.
2: Od noci bude oblačno až zataženo. V noci a ráno místy, během dne na celém území se objeví občasný dešť nebo přehánky a taky bouřky a zase i silné. V noci na čtvrtek po přechodu té fronty budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota vystoupí, ráno klesne na 20 až 17 stupňů a přes den vystoupí vlastně poměrně jenom o kousek na 21 až 24. Na horách bude kolem 18. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na neuvěřitelné jedničce. Co se týká bouřek, zase budou mít podobné parametry zřejmě jako dneska. Přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru 70 km v hodině, kroupy do 2 cm.
0: Tak kromě těch bouřek, ale nějaké ty dobré zprávy o ochlazení, těch jsme se dočkali. Děkujeme za ně a další předpověď nás čeká opět za hodinu s Evou Houbovou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Ve Spojených státech vzniklo protestní komiksové hnutí. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Nyní ovšem Dexys Midnight Runners a sice další z písniček, které nestárnou. Come on, Aileen, příjemný poslech, dobré ráno.

0: písnička, která bez pochyby rozproudila krev i ve vašich žilách. Come on, Aileen, dobré jitro. Svět politika se v poslední době mění před očima. Projevuje se to různě. Oblast kultury nevyjímaje. Ve Spojených státech například vzniklo komiksové hnutí proti deportační politice Donalda Trumpa. Jmenuje se Ice Out, což je narážka na celní a imigrační správu. O komiksech, které tohle hnutí podnítilo, se bude mluvit v dnešní knižní hlídce, a to s německým novinářem Larsem von Terne. Tady je ukázka.
1: Ich glaube, dass Comics in der politischen Kultur der Vereinigten Staaten.
2: Myslím, že komiks v politické kultuře Spojených států hraje důležitou roli při mobilizaci lidí a při zvyšování citlivosti na politická témata. Například u komiksového projektu Ice Out jde o to, že umělci znázorňují, jaké důsledky má Trumpova deportační politika a popisují ji velmi dramaticky, citlivě a napřímo. Jde jim o to, aby pohnuli veřejným míněním, podpořili politický odpor a taky vyvolali pozornost ohledně osudu lidí, které tahle politika zasáhla. Jde vlastně o součást protestního hnutí a myslím, že komiks právě pro tohle hnutí může hrát důležitou roli.
0: Knižní hlídku si můžete poslechnout dnes od 9:20. Dobré ráno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: S vámi Český rozhlas České Budějovice a pokračuje úterní Jihočeské ráno. Zprávami.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident jmenuje Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. České Budějovice prodávaly kola z nálezu městské policie, další nabídnou zítra. Německo a Nizozemsko končí na fotbalovém mistrovství světa. Na jihu Čech bude převážně oblačno s teplotami do 31 stupňů. Večer opět čekejte bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Česká armáda bude mít po 4 letech nového náčelníka generálního štábu. Do nejvyšší vojenské funkce jmenuje prezident Petr Pavel na Pražském hradě generál poručíka Miroslava Hlaváče. Ten doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak podle Řehky bude jednoduché.
3: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda ty kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
2: Řehkův nástupce Miroslav Hlaváč se chce zaměřit mimo jiné na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Zdravotních komplikací spojených s vysokými teplotami přibývá. Jihočeští záchranáři vyjížděli od pátku do neděle k téměř 900 zásahů. Kolapsových stavů se týkalo 73 z nich. Nejčastěji ošetřují lidi po přehřátí organismu. Zvýšil se i počet srdečních a mozkových příhod. Potíže se podle vedoucí operačního střediska jihočeských záchranářů Martiny Dupalové týkají všech věkových skupin.
4: Těmi nejohroženějšími skupinami jsou jak seniori, ta starší věková kategorie, ale i děti, pokud jsou exponovaní tady těm extrémním horkům. Ale setkáváme se i ke zhoršení zdravotního stavu u běžné populace, u běžných lidí, kteří nejsou nějakým způsobem chronicky nemocní.
2: První várku kol z nálezů nabídl včera k prodeji českobudějovický magistrát. Vedení města prodávalo kola nalezená městskou policií v letech 2021 a 2022. Původní majitelé mají po ztrátě 3 roky na to se k nim na magistrátu přihlásit. Zájemci si v areálu Žižkových kasáren během 15 minut rozebrali téměř všechny ze 45 nabízených strojů.
5: Já jsem si vybral úplně to nejzákladnější od značky Ford a pro mě bylo důležité, aby mělo košíček. Prostě do města na nákupy, na tréninky, na sokolák, úplně ideální za mě. Za 400 jsem si mě paráda.
6: Kolo si z nabídky vybral například Jaroslav Duroň. Podle vedoucího českobudějovického odboru vnitřních věcí Michala Voleníka jsou stroje v nálezovém stavu.
7: Kola nějak neupravujeme, neudržujeme. Část těch kol je porýzních, v podstatě když se dohustí, tak se na nich dá odjet a možná půlka, těžko říct, musí se na nich provést drobné opravy.
6: Zájemci mají možnost si v kasárnách koupit kolo ještě ve středu 1. července od 10 hodin. Magistrát do prodeje uvolní dalších 45 strojů. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas. Sport.
2: Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1023 hektopaskaly. Na jihu Čech bude převážně oblačno, odpoledne přechodně malá oblačnost. Přehánky a bouřky budou jen ojedinělé, až pozdě odpoledne a večer jich od jeho západu přibyde a bouřky budou ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia. Na západě kraje a na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku je nově kvůli demolici a stavbě nového mostu.

Boxer Mike Tyson. O slavenkyni je i novinářka a moderátorka Lucie Výborná, zpěvák činasky Michal Malátný. Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher má také narozeniny, stejně jako oštěpařka Barbora Špotáková a také mnohonásobný olympijský vítěz v plavání Michael Phelps. Pokud i vy něco slavíte, milí posluchači, tak přejeme jen to nejlepší a za chvíli vám odměnou budiš dnešní rozhlasový sloupek.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a i o letních prázdninách pro vás budeme vysílat rozhlasové sloupky. V tom dnešním vás spisovatel Jan Štiftr pozve na Sokolský ostrov právě do jihočeské metropole.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Vzal jsem svou mamku na Sokolský ostrov. Nechali jsme děti hrát si na hřišti a koukali na to nové molo, Zátkovo nábřeží a Háječek. Mamka řekla, tady to prokouklo, vůbec bych to tady nepoznala. Já si taky ještě pamatuju Sokolák jako místo, kam jsme se chodili spíš zašít, protože tam nikdo nebyl. Rodiny s dětmi by tehdy nenapadlo trávit tu celé odpoledne. Ta proměna je obrovská. A tak jsme stáli v místech, odkud je vidět soutok Vltavy a Malše s novým molem, kavárna v altánu v Háječku i řada domů od železné Panny po Slávii a říkali si, že to město je odtud neskutečně krásné. Ta proměna se přitom odehrála v detailech. Jedno dobré dětské hřiště, úspěšná kavárna, opravený altán, odstraněný plot kolem hvězdárny a molo, které přitahuje lidi. Pět akcí, které dohromady vytvořily úplně jiný svět. Kdybych dnes chtěl cizinci ukázat Budějovice, z náměstí bych zamířil rovnou sem, na Sokolák. Protože je to tu vážně hezké a taky živé, autentické. Ale taky proto, že je to jasný důkaz, že příjemný veřejný prostor stojí na drobnostech. Třeba na tom, že zmizí jeden zbytečný plot. Tak tam taky někdy mrkněte. A jestli to jde, vezměte sebou mamku. Bude koukat.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Václav Neckář vás potěšil ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli také Ace of Base a jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Několik SMSek tady krátce před čtvrt na osm od vás. Mám Černovice u Tábora 21 stupňů Celsia, podepsán je Folta, dále v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a slunečno, 19 stupňů, hezký den přeje Marie. V Nové Peci po noční divoké bouřce je oblačno a 15 stupňů, přeji klidný den Dagmar. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 17 stupňů. Včerejší kroup zničili pole, zahrádky a poničili i auta. Hezký den přeje Marie. Tak milá Maruško, ta SMSka nezní příliš pozitivně. Věříme, že dnešek bude pozitivnější a přejeme hlavně klid. Co se týče předpovědi počasí, bude převážně oblačno. Odpoledne přechodně malá oblačnost. Přehánky a bouřky budou jen ojedinělé. Až pozdě odpoledne a večer jich od západu přibude a bouřky budou ojedinělé i silné. Opět. 28 až 31 stupňů Celsia naměříme dnes odpoledne, na západě Jihočeského kraje kolem 26 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 23 až 26. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Ve večerních bouřkách hrozí přívalové srážky, ojediněle i kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a také už zmíněné kroupy. Předpokládané množství srážek dnes do 6 mm, v bouřkách ojediněle i kolem 30 mm a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Podporuje cestování s principem hry a zároveň motivuje k objevování nových míst. Projekt Toulav, karta jihočeské turistické oblasti Toulava, získal nedávno velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. Kolik lidí se do něj zapojuje, jaká místa díky němu lidé mohou navštívit a jaké novinky oblast přichystala pro letošní léto, zeptáme se produktového manažera Toulavy Jana Sochora. Nalaďte si nás v úterý 30. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Ceny potravin, benzínu i nájmů ve Spojených státech raketově rostou. Některé podniky teď mají podstatně vyšší příjmy díky mistrovství světa a jejich pracovníci z toho chtějí mít také prospěch. V několika pořadatelských městech hrozili protestem a v Seattlu už skoro dva týdny stávkují. Podrobně o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Při fotbalovém mistrovství světa se ve Spojených státech zápasí nejen s míčem na hřišti, ale také o lepší platy a další pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už více než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívil je náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit.
2: My name is Hayden, I work at the Hilton Embassy Suites here in Seattle.
1: Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
2: We're fighting for fair wages, better raises.
3: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíce a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
1: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
3: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
1: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
3: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale nikde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc, něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
1: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ensemble, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka Uhel na Skladí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Čas na zprávy, dobré ráno.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku bude dnes cvičit armáda a záchranné složky. Součástí výcviku budou seskoky vojáků do vody a jejich následný transport na břeh. O ten se postarají desítky policistů, hasičů a členů vodní záchranné služby. Ředitelství silnic a dálnic vybralo z 8 nabídek zhotovitele obchvatu Sedlice, Němčice a Hněvkova na Strakonicku. Stavbu na silnici 1/20 provede sdružení firem za bezmála 818 milionů korun bez daně. Stavba by mohla začít v letošním třetím čtvrtletí, informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X. Hladiny jihočeských přehradních nádrží jsou kvůli suchému a teplému počasí výrazně nižší. Sucho může ovlivnit také sezónu rekreační plavby. Na Lipně ubývá každý den zhruba centimetr vody a do některých míst se už lodě nedostanou. Pokles hladiny je znát i na Orlíku, tam se ale situace opakuje několik let a provozovatelé půjčoven jsou na nedostatek vody více připraveni. Tomáš Satoranský ani Jan Veselý z Barcelony nedoplní českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek proti Švédsku a v pondělí proti Estonsku. Satoranskému nedovolí účast zdravotní stav, Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně oblačno, přehánky a bouřky se vyskytnou zejména odpoledne a večer, ojediněle budou silné. Teploty vystoupí k 31, na horách a na západě kraje k 26 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: U střetu osobního auta s cyklistou zasahují záchranáři na Novohradské na okraji Českých Budějovic u Nových Hodějovic. Dávejte tam pozor.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje krátce po půl osmé. Vítejte při jeho poslechu. Máme tady úterní den s datem 30. června. 900 výjezdů a z toho více než 70 k lidem po kolapsu. Přetrvávající horka přidělávají práci i jihočeským záchranářům. Na jejich operační středisko se za chvíli vydáme. Do té doby Redikirken. 1+1. Dobré jitro, příjemný poslech.

0: Extrémní přehřátí organismu, kolapsy i zvýšený počet srdečních příhod. Nárůst zdravotních komplikací způsobily především vysoké teploty. Odráží se to i v počtu zásahů jihočeských záchranářů, kteří od pátku do neděle vyjížděli k bezmála 900 případům. V porovnání s dlouhodobým denním průměrem je to nárůst o čtvrtinu. Tísňová linka Českobudějovického operačního střediska neutichla ani v pondělí dopoledne.
1: Zdravotnická záchranná služba Jižní Čechy, dobrý den.
2: Operátor Jan Matoušek odbavil za pondělní dopoledne desítky hovorů.
1: Ano. A co se jí stalo? Ona jako skolabovala, leží vám na zemi, nebo... Ano. Jenom vás poprosím, řekněte mi adresu, kde se nacházíte.
2: Kvůli přetrvávajícímu horku potřebují ošetřit hlavně lidi po kolapsu.
1: Jo, tak ji necháte takhle ležet, budete jí hlídat, my vám tam pošlem sanitku. Jo, kdybys... Můžete, jak bude chtít, jo? Můžete jí možná dát i trochu napít, když bude chtít. Kdyby se ten její stav nějak zhoršil, upadla do bezvědomí, než tam přijedeme, tak nám zavoláte, ano?
2: Vedoucí operačního střediska je Martina Dupalová. Služby vždycky rozepisuje tak, aby na dispečinku sedělo 7 lidí. Tísňové volání zvedá zdravotník. Jako první zjišťuje, zda je kolabující člověk při vědomí.
3: Další otázka padá, jestli dýchá. Zjišťujeme, co se děje dál, z čeho to vzniklo, jestli to vzniklo náhle. Z plného zdraví, nebo tomu předcházela nějaká činnost nebo pobyt venku.
2: Extrémní teploty se podle Martiny Dupalové týkají všech věkových skupin.
3: Těmi nejohroženějšími skupinami jsou jak seniori, ta starší věková kategorie, ale i děti, pokud jsou exponovaní tady těm extrémním horkům. Ale setkáváme se i ke zhoršení zdravotního stavu u běžné populace, u běžných lidí, kteří nejsou nějakým způsobem chronicky nemocní.
2: Jak se v tropických dnech chovat, radí mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
4: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti.
2: Linku 155 by lidi měli volat například při podezření na extrémní přehřátí nebo při poruše vědomí. Z Českých Budějovic Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Léto je nejkrásnější část roku, protože jsou prázdniny. Užijte si výlety, houbaření, grilování na zahradě a nezapomeňte poslouchat Český rozhlas České Budějovice. Protože i kdyby zrovna nesvítilo sluníčko, s rozhlasem je vždycky hezky.

0: 8:15. Vstáváte do nového dne, úterý s datem 30. června. Ano, tento měsíc nám končí a my si kromě jiného prozradíme, jaký bude i začátek měsíce dalšího, tedy července.
1: Počasí.
0: Začneme ale stávající situací na jihu Čech a na telefonu už je Eva Houbová, která nám prozradí, jak máme aktuálně. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Teď je v jižních Čechách většinou oblačno, mlhy se rozpouští a teplota se pohybuje většinou mezi 14 a 21 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno 20 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1022 hektopaskaly, slabě klesá. Na Chodáňově je také oblačno 16 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme dnes odpoledne?
2: Nad střední Evropou se vlní studená fronta. Ráno a dopoledne čekáme převážně oblačnou oblohu, odpoledne sluníčko. Přehánky nebo bouřky se vyskytnou jenom velmi zřídka. Až pozdě odpoledne a večer jich od jeho západu přibyde a bouřky budou ojediněle i silné. Teplota vystoupí na 28 až 31 stupňů, na západě kraje bude kolem 26 a na horách mezi 23 a 26 stupni. Slabý proměnlivý vítr bude zesilovat jenom v bouřkách a vyjoje na vysoké zátěži. Ty bouřky by mohly přinést přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupy do 2 cm.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Teď je vlastně splavná jenom Vltava. Na Soumarském mostě je stav 59 cm, ve Vyšším Brodě 63 cm a průtok 7,1 metru krychlového za sekundu. Teplota vody se pohybuje mezi 20 a 25 stupni, na Lipně je až 28.
0: Jaká bude dnešní noc a středeční den?
2: Zítra od noci bude oblačno až zataženo, v noci a ráno místy, během dne na celém území občasný déšť nebo přehánky a taky bouřky zase i silné. V noci na čtvrtek po přechodu té studené fronty budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno klesne na 20 až 17 stupňů a přes den vystoupí na neobvyklých 21 až 24. Na horách bude kolem 18. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na dlouho neviděné jedničce. Ty bouřky zase budou mít zřejmě podobné parametry jako dneska. Úhrny kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupy do 2 cm.
0: Ještě se zeptám na předpověď pro čtvrteční den.
2: To se projeví od západu výběžek vyššího tlaku vzduchu a potom v noci na pátek přijde další studená fronta, ale ta bude taková, jenom rychlá. Nic moc velkého nepřinese. Ve čtvrtek nás čeká většinou oblačno, večer pak od severozápadu začne přibývat oblačnost a ojediněle se objeví i slabý déšť. Teplota ráno bude kolem 14, takže se snad v noci schladíme konečně a odpoledne do 26 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Řekla bych to asi tak, že sportovci a milovníci turistiky například se radují, protože se zase bude dát fungovat na čerstvém vzduchu. Eva Houbová byla s námi. Děkujeme za předpověď počasí a těšíme se na slyšenou za hodinu.
2: Taky se těším na slyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy, právě to nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík. Do té doby hudební setkání Lucie Bílá, Jan Bendik v písni Jednu malou chvíli. Příjemný poslech a dobré úterní ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Exploze bomby v centru Monaka zranila 3 lidi, z toho 2 vážně. Policie pátrá po pachateli. V Česku dnes končí zbraňová amnestie. Lidé při ní odevzdali kolem 4000 kusů zbraní. Kvůli modernizaci teplovodu na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci půjdou k zemi některé stromy. Na jihu Čech bude převážně oblačno s teplotami do 31 stupňů. K večeru se mohou vyskytnout opět bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zraněni 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Bozolej. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Dnes mají lidé poslední možnost na policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Některé zbraně se dají zpětně zlegalizovat a když majitelé splní všechny podmínky, dostanou je zpět, jinak propadnou státu. Raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav nebo také muzeum policie, říká jeho ředitel Radek Galaš.
3: Jsou pro nás zajímavé zbraně, které jsou spojené s historií toho bezpečnostního sboru. Řeknu obrazně. Pistole ČZ a tenhle typ nám chybí, objevil se v amnestii, my ho chceme, tak ho dostaneme. A nebo jsou to samodomozbraně, ty podléhají zákonu, nikdy vám je nikdo neschválí a v té amnestii se můžou dostat k nám do muzea.
2: Začala rekonstrukce teplovodu na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Práce tam potrvají do konce srpna. Kvůli opravě musí dělníci pokácet některé dřeviny. Detaily má mluvčí radnice Karolína Bartošková.
4: V souvislosti s výkopovými pracemi je nezbytné odstranit dřeviny, které rostou přímo nad trasou teplovodního potrubí. Jedná se především o smrk pichlavý u domu číslo popisné 10 a dub červený u domu číslo popisné 7. Kácení povolil odbor životního prostředí městského úřadu Jindřichův Hradec.
2: Práce na modernizaci teplovodu začnou letos také na jindřichohradeckém sídlišti u nádraží. Zoo Hluboká založila záchranný chov kriticky ohrožených žal v Baheních. Je v něm 12 samic a 5 samců z maďarského národního parku Malý Balaton. Podle zoologa Romana Kesla je tento záchranný program teprve na začátku.
5: Než se najdou v terénu správné lokality, kde by želvy mohly žít, než vytvoříme tu metodiku vypouštění a než získáme ta správná povolení a přesvědčíme orgány ochrany přírody k tomu, že ta želva by se měla vrátit do přírody, tak si teprve vytvoříme tu základnu těch želv, které do přírody můžou jít.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude převážně oblačno, odpoledne přechodně malá oblačnost, přehánky a bouřky budou jen ojedinělé až pozdě odpoledne a večer jich od jihozápadu přibyde a bouřky budou ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia na západě kraje a na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vážná nehoda komplikuje provoz na kruhovém objezdu na silnici 156 na okraji Českých Budějovic u Starých Hodějovic. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a to krátce po 8 hodině. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Šárky mají dnes svátek, tak přejeme v tento 30. červnový den jen to nejlepší. Celkem 45 kol z depozitu nálezů včera prodával českobudějovický magistrát a zájem o ně byl obrovský. Rozebraná byla do 15 minut. Město navíc nabídne další stroje do prodeje už zítra. Více se dozvíte v reportáži už za pár chvil a do té doby další z písniček, které nestárnou, když jdou na mužskýho léta, zpívá Valdemar Matuška. Příjemný poslech.

kdy ho život kous a škráb. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Horská nebo treková kola, ale i několik takzvaných skládaček nabízel včera ke koupi českobudějovický magistrát. Městská správa se tím zbavuje kol z depozitu, která získala v ulicích díky nálezům. Pro zájemce jich v areálu Žižkových kasáren měla připravených přesně 45. A někteří zájemci nechtěli situaci podcenit.
1: Teď je za 300. Občanku máte.
2: Jsem si říkala, že chci sehnat to nejlepší kolo a tak jsem tady chtěla být dostatečně včas.
3: S hodinovým předstihem si jako první přišla do fronty na kolo stoupnout Monika Soukupová.
2: Ideálně nějaký kolo, na který můžu sednout a rovnou na něm odjet, protože si kolo opravit neumím, tak bych chtěla rovnou pojízdný a kdyby bylo hezký, tak to je příjemný bonus k tomu. Mně stačí asi skládačka klidně.
3: Pracovníci magistrátu rozdělili prodej do 2 dnů. V pondělí nabídli zájemcům 45 kol. Hned 2 z nich si odvezl domů pan Josef.
4: Teď jsme vlastně našli tady ten kousek ještě hezký docela, takže přemýšlíme, že ho vezmeme. Ale hodně se to jako rozebralo rychle docela. Nějak se to sem jako rozeběhlo a každý se nějak zařadil ke svýmu kolu, který věděl.
3: Spokojený odcházel i Jaroslav Duroň. Nově pořízené kolo chce zprovoznit co nejdřív. Z kasáren si stroj musel kvůli stavu odvést v autě.
5: Já jsem si vybral úplně to nejzákladnější od značky Ford a pro mě bylo důležité, aby mělo košíček. Prostě do města na nákupy, na tréninky, na sokolák, úplně ideální za mě. Za 400 si myslím, že paráda.
3: Sám byl překvapený z toho, že se na něho dostalo, i když do areálu přišel na poslední chvíli. Většina kol totiž zmizela do 15 minut.
5: Jsme tam šli tak nějak jako langzam, což byla možná nakonec trošku chyba, ale byli jsme ve frontě asi 15 minut. Jako za mě super. Myslím si, že je to moc povedená akce a lidem to pomůže. Mě samotnému ukradli kolo 2 roky zpátky, takže jsem rád, že si můžu koupit něco zpátky, jako takovou satisfakci.
3: Magistrát získává kola díky nálezům převážně od městské policie. Strážníci je do depozitu vozí z ulic a míst, kde se k ním žádný z majitelů delší dobu nehlásí, říká vedoucí českobudějovického odboru vnitřních věcí Michal Voleník.
6: Kola nějak neupravujeme, neudržujeme právě v tom stavu, ve kterém se k nám dostala. Část těch kol je pojízdných, v podstatě když se dohustí, tak se na nich dá odjet a možná půlka, těžko říct, musí se na nich provést drobné opravy.
3: Zájemci si mohli vybrat z kol nalezených v letech 2021 a 2022. Město totiž podle zákona nesmí kola nabídnout dřív než za 3 roky od nálezu. Do té doby se o ně můžou majitelé přihlásit. To se ale děje jen zřídka a šanci tak dostávají jiní cyklisti, kteří mají o kola pokaždé velký zájem, říká Michal Voleník.
6: Prodej bývá standardně vysoký, vždycky přijde minimálně tak 100 lidí a samozřejmě, že ne všechny lidi uspokojíme. Cena kol bývá od 300 do 500 korun a cena kol je stanovená soudním znalcem.
3: Druhá a poslední šance na koupi kola bude ve středu 1. července od 10 hodin. Pracovníci magistrátu nabídnou k prodeji dalších 45 kol ze svého depozitu. Z Českých Budějovic Michal Bělsk.

0: počasí.
1: Dnes budeme mít hodně oblačnosti, zejména večer, a očekáváme také bouřky, tak buďme konkrétní. Čekáme převážně oblačný den, odpoledne přechodně s malou oblačností, přehánky a bouřky budou jen ojedinělé, až pozdě odpoledne a večer jich od západu, respektive jeho západu, přibude a bouřky budou ojedinělé i silné. 28 až 31 stupňů Celsia, to jsou přislíbená nejvyšší maxima, na západě jeho českého kraje naměříme kolem 26, na horách 23 až 26 stupňů. Vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ve večerních bouřkách hrozí přívalové srážky, ojediněle i kolem 30 mm a nárazy větru kolem 70 km v hodině a také kroupy. Co se týče rozptylových podmínek, ty teď ráno jsou ještě mírně nepříznivé, během dne budou už ale dobré.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: A pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jako na vykopávkách v Egyptě se v horkých dnech cítí archeologové. Při průzkumech je pro ně ale teplé a slunné počasí lepší než déšť a mokro. V reportáži se dozvíme proč. Už za malou chvíli.

0: We Need the Holiday zpívá Madonna ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prázdniny jsou v plném proudu a tak se nám tato písnička hodila do dnešního jihočeského rána. Celý den na slunci chránění jen lehkým stanem pracují archeologové v Jindřichově Hradci. Před plánovanou stavbou trafostanice provádějí záchranný průzkum v místě bývalého hřbitova. Teplo jim nevadí, naopak jim při práci pomáhá.
1: Můžu za vámi tam dovnitř, do jámy. Doufám, že nešlapu, no asi šlapu po něčích pozůstatcích.
2: Pravděpodobně.
3: My se nacházíme v prostoru bývalého, už zaniklého hřbitova při kostele Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci.
1: Vysvětluje archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina. V naprach vyschlé hlíně se snaží odkrýt kosterní pozůstatky.
4: Josef Petr. Já jsem tady dostal za úkol vypreparovat neboštíka, který se nám tu objevil právě takhle v té hlíně, přičemž musím zjistit u této konkrétní kosti, kterou nyní preparuji, jestli je součástí tohoto neboštíka, nebo jestli jde o kost ze zásypu.
1: A tamhle na mě teda přímo kouká vršek lebky.
3: Ten stav dochování těch kostí tady je horší. Většinou se nám dochovají jenom dlouhé kosti, část lebky. Ač odkryváme hroby staré 100 až 150 let, tak prostě se nám nedochovávají kompletnější.
1: Venku je téměř 40 stupňů. Máte to tady jak v Egyptě na vykopávkách archeologických. Musíte počasí nepočasí do terénu.
4: Ve výsledku je příjemnější kopat ve 38 stupních nad nulou, než v 38 stupních pod nulou.
1: S šátkem na hlavě vyrazil dnes do práce.
5: Běhun Petr. Je teplo, ale musí se to zvládat. Kolikrát kopeme v horším počasí. Málo kdy se povede, že je opravdu příjemně. Někdy jsou mrazy, někdy prší.
1: Kolik vypijete za den?
5: Tak 3-4 litry vody, občas nějaký nealkoholický berel. To nejlíp pomůže v tom hicu.
1: Vychlazené?
5: Vychlazené, samozřejmě. Vodu tady vychlazenou teda nemáme, ale to pito si dáme vychlazenou.
1: To, že je půda vysušená skoro na prach, je pro výzkum výhoda, ale pro archeologii trošku zátěž.
3: Možná taky to je i výhodou, že kdyby byla mokrá nebo rozbahněná, tak je to horší. Zvlášť při preparaci těch hrobů, kdy pracujeme se štětečkama a drobnýma nástrojima, tak je takováhle jakoby suchá půda lepší často. Po vlastně vypreparování a dokumentaci těch ostatků tak je vyjmeme a dáme na antropologickou analýzu.
1: Poté budou ostatky přepohřbeny pravděpodobně v kostele svatého Jana Křtitele u muzea Jindřichohradecka. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, čekají nás čerstvé zprávy. Dobré ráno.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Vyšší odborná škola Edukary v Táboře nabídne od září zájemcům dva nové studijní obory, sociální pedagogika a diplomovaná všeobecná zdravotní sestra. Reaguje tak na rostoucí potřebu kvalifikovaných odborníků v sociální oblasti, vzdělávání a zdravotnictví, informoval jednatel školy Martin Staněk. Na opravu varhan v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici vybrali občané ve sbírce téměř 90 tisíc korun. Město projekt podpořilo částkou 50 tisíc korun a zbývající náklady pomohou pokrýt soukromí mecenáši. Jak informuje město na svém webu, křest opravených varhan se uskuteční 28. července. Výjimečný večer bude spojený se jménem hudebníka a skladatele varhana Orchestroviče Bauera, který nástroj rozezní. Ve věku 76 let zemřel včera v Českých Budějovicích bývalý dlouholetý fotograf ČTK Jaroslav Síbek. Ve zpravodajské agentuře pracoval 23 let, nejprve v Praze a pak na jihu Čech. Letos v únoru utrpěl těžký úraz hlavy, s nímž do poslední chvíle bojoval. Úmrtí potvrdila jeho manželka. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně oblačno, přeháňky a bouřky se vyskytnou zejména odpoledne a večer. Ojediněle budou silné, teploty vystoupí k 31, na horách a na západě kraje k 26 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor dávejte na okraji Českých Budějovic na silnici 156. Vážná nehoda se vyšetřuje na kruhovém objezdu nedaleko Starých Hodějovic.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vedra a sucho zvyšují spotřebu vody a tak mnohé obce vyhlašují zákaz napouštění bazénů nebo zalévání. Kde už letos na jihu Čech voda chyběla a jak mohou lidé pomoci, aby jí bylo dost i v dalších horkých dnech? O tom si za chvíli budeme povídat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Horké počasí znamená vyšší spotřebu vody. Někde lidé napouštějí bazény, jinde zalévají zahrady a zásobníky pitné vody se nestíhají doplnit. Vodohospodáři pak musí řešit, jestli budou zdroje stačit. Jaká je situace na jihu Čech, na to se teď zeptám mluvčí společnosti ČEVAK Jitky Kramářové, kterou vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Kde už jste letos museli řešit nedostatek vody nebo omezovat její odběr?
1: Já bych začala tou druhou částí otázky. My nejsme těmi, kdo může omezovat odběr, my můžeme pouze doporučit vlastníkovi, co jsou města a obce, aby ten odběr nebo omezili nebo vydali zákazy například zalévání nebo napouštění bazénu. A co se týká toho, kde jsme museli řešit nedostatek vody, tak vlastně s těmi prvními horkými dny, ale už třeba v květnu, které nastaly, jsme to řešili v Nové Vsi na Třeboňsku, v Hranicích, v Nových Hradech, v Soběnově nebo na Jivně, a tam je ta situace se opakující. A pokud se mě budete ptát na důvody, jsou to lokality, které mají vlastní zdroje a tím důvodem je vlastně dlouhotrvající sucho. Není to záležitost těch posledních pár dnů, týdnů nebo měsíců.
0: Vy už jste to trošku nastínila. Jsou tedy na jihu Čech obce nebo oblasti, které se s nedostatkem vody potýkají téměř každé léto? Čím to je?
1: Jsou to ty, o kterých jsem mluvila mimo jiné, a je to právě proto, že tyto lokality mají svoje malé vlastní zdroje a ta voda odborně řečeno zaklesává níže a níže. Kdybych to měla převést do té srozumitelné nebo do hospodářské řeči, tak prostě v těch zdrojích ta voda ubývá, protože je dlouhodobé sucho a jedná se o vodu podzemní. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že valná část nebo velká část lokalit, které naše společnost provozuje, je napojená na vodní nádrž Římov, tedy vodárenskou soustavu jižní Čechy. A tady zatím nedostatek vody nehrozí.
0: Co mohou udělat sami lidé, aby zásoby vydržely co nejdéle?
1: Chovat se zodpovědně, na to je velmi jednoduchá otázka. To znamená vodou neplýtvat zbytečně, a pokud dojde právě v těch menších lokalitách, které mají ty vlastní zdroje k vydání nějakému omezení nebo zákazu, tak to skutečně respektovat. Ale zároveň já samozřejmě všichni chápeme, že v horkém víkendu, jaký byl tento, tak tu vodu prostě nutně potřebujete se schladit, potřebujete zalít tu zahradu, daleko více se sprchujete. Já jenom jsem si dělala takovou krátkou statistiku a musím říci, že za posledních několik dní, dejme tomu 15 dnů zpátky, celkově ta voda se, nebo spotřeba vody se navýšila takřka o čtvrtinu, což je poměrně vysoké číslo na toto období a je to ve srovnání s předchozím rokem ve se stejným obdobím. Je na to jednoduchá odpověď, chovat se zodpovědně a myslet i na ty ostatní.
0: Když už vody začne být málo, co se děje, jaká opatření přicházejí na řadu jako první?
1: Začínáme se, zase se bavíme o těch obcích nebo lokalitách, které mají vlastní zdroje. Úplně to první opatření je, že začneme jednat s vlastníkem, to je zástupci těch daných lokalit, měst a obcí. No a potom samozřejmě nechceme, aby se to dotklo těch konečných odběratelů. Takže sledujeme hladiny vodojemu a pokud ty hladiny začínají rychle klesat, tak tu vodu dovážíme v cisternách. Ale není to tak, že by ta cisterna stála někde na náměstí nebo uprostřed vesnice, ale zavážíme ji právě přímo do vodojemů, aby ti lidé nepoznali, že se vlastně něco děje. Oni tu vodu mají jako pořád, ale měli by se k ní chovat zodpovědně a měli by respektovat nařízení toho vlastníka, to znamená toho města nebo obce.
0: V létě lidé často napouštějí bazény. Existuje způsob, jak to udělat šetrněji, aby tím zbytečně nezatížili obecní vodovod?
1: Tak jsou dvě varianty. Ta první určitě, když budete chtít napouštět bazén, tak to nahlašte na naši havarijní linku 800 120 112. Minimálně se kolegové u nás na dispečinku dozví, že se tam něco děje, pokud by došlo k nějakému poklesu tlaku. A zároveň doporučí asi ten čas, kdy by bylo nejvhodnější ten bazén napouštět. A druhá, a za mě v tuhle chvíli asi schudnější varianta si tu dodávku vody do bazénu objednat a nechat si ji zavést. My tuto službu poskytujeme také, ale musím upozornit, že to nefunguje ze dne na den nebo z hodiny na hodinu. Prostě může se stát, že budete muset několik dnů počkat, i když se snažíme vycházet vstříc.
0: O zásobách vody jsme si povídali s mluvčí společnosti ČEVAK, paní Jitkou Kramářovou. Děkuji, že jste byla s námi v Jihočeském ránu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Máme 8:45, čas na aktuální předpověď počasí. Dozvíme se, jaký bude zbytek tohoto týdne.
1: Počasí.
0: O aktuální situaci na jihu Čech nám ale už teď bude povídat meteoroložka Eva Houbová. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
0: Tak prozraďte, jak máme právě teď.
2: V jižních Čechách je pořád převážně oblačno, i když na východě kraje je toho sluníčka více. Teplota se většinou drží mezi 19 a 23 stupni. Nejchladněji momentálně mají Volary, Luční potok 15,2. V Českých Budějovicích je teď oblačno 23 stupňů, vane západní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře necelé 1022 hektopaskaly, jak se to skloňuje. Na Choráňově je taky oblačno 18 stupňů a vítr severovýchodní 2 metry za sekundu. Můžu ještě pár čísel ke včerejšku?
0: Samozřejmě, budeme rádi.
2: Co se týká celé republiky, nejvíce srážek napadlo na stanici Štoky na Vysočině 84,8 mm a v našem kraji stejně Mříč u Křemže a Husinec 56,5 mm. V Českých Budějovicích to bylo 32,2 a nejméně z kraje měla Nová Bystřice jenom 0,1. Nárazy větru nejvíce z republiky Hrušová v Pardubickém kraji 27,2 metru za sekundu a hned na druhém místě byly naše Volary 26,2.
0: Děkujeme za včerejší statistiku. Podíváme se na dnešní odpoledne, respektive zbytek toho dnešního dne. Jak to bude vypadat?
2: Nad střední Evropou se vlní studená fronta. Ráno a dopoledne čekáme převážně oblačno, odpoledne se ukáže trochu více sluníčka. Přehánky a bouřky se objeví jen ojediněle, až potom později odpoledne a večer jich od jeho západu přibyde a bouřky budou ojediněle i silné. Teplota vystoupí na 28 až 31 stupňů, na západě kraje se bude držet spíš kolem 26. Na Šumavě bude, nebo na horách vůbec, mezi 23 a 26 stupni. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí. Bio je ještě na vysoké zátěži. Ty bouřky vypadá to zatím, že by mohly přinést u přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupy do 2 cm.
0: Dnes končí měsíc červen, zítra začíná červenec, tak jakou nohou do něj vstoupíme, suchou či mokrou?
2: Mokrou a ochlazením. Od noci bude oblačno až zataženo. V noci a ráno se místy během dne na celém území objeví občasný déšť nebo přehánky a taky bouřky, a to i silné. V noci na čtvrtek po přechodu fronty budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno klesne na 20 až 17 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 24 a na horách bude kolem 18. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na neuvěřitelné jedničce. Vypadá to, že projevy bouřek by mohly být podobné jako dneska, 30 mm, 70 km v hodině a 2 cm.
0: Jaký bude čtvrteční den? Bude také bouřlivý?
2: To ne, to už se od západu projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu. Potom v noci na pátek nás přejde studená fronta, ale bude jenom slabá. Ve čtvrtek tedy čekáme převážně polojasno, snad jen nějakou ojedinělou přehánku spíše na horách a potom večer od severozápadu se začne zatahovat a objeví se ojediněle slabý déšť. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne do 26 stupňů a vítr mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Takže letní den.
0: Na závěr ještě poprosím jednou dvěma větami informaci o pátečním dni.
2: To už přejde od severozápadu ta slabá studená fronta a za ní se opět projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci a ráno bude zataženo s občasným slabým deštěm. Během dopoledne bude ubývat srážek i oblačnosti, takže pak už čekáme během dne většinou polojasno, jenom s ojedinělými přehánkami. Teplota ráno bude kolem 15, odpoledne kolem 23 stupňů a vítr mírný severozápadní 4 až 7 metrů za sekundu. Pak se zase bude trošku oteplovat.
0: To bylo naprosto vyčerpávající. Meteoroložka Eva Houbová, doufám, že ne vyčerpaná, byla s námi ve vysílání. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Přeju hezký den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, čas se nachýlil, vážení přátelé, ale nic nekončí, nebojte, pouze jihočeské ráno se překlene do doby jihočeského dopoledne a průvodkyní vám bude Hanka Šoberová. Hani, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne. No, když říkáš, Adelko, že nic nekončí, končí nám červen.
0: To je pravda, o tom jsem mluvila zrovna před chvílí.
1: Ano, vstupujeme ano. Do prvního prázdninového měsíce, tak děti to mají nádherné.
0: Já zrovna přemýšlím o tom, jak ty děti to mají krásně. Vlastně už si užili některé dny prázdnin a teprve to začíná.
1: Dneska jsem si to uvědomila taky a mají to hezké, moc jim to přeju, samozřejmě. Ale jeho české dopoledne, tak tam se nic nemění. Tentokrát upozorníme třeba naše posluchače na to, že před cestami do zahraničí je potřeba kromě ostatních věcí, jako je třeba pas, doklady, pojištění, zkontrolovat mobilní tarif. O to spíš, ano. Když jedeme do zemí mimo Evropskou unii, protože by se to mohlo hodně prodražit. S naším regionálním stopařem se dneska schladíme v chýnovských jeskyních. Moc hezky to vybral Petr Kubá dneska. No a já si poslechnu se zájmem třeba i babské rady Jarky Vykoupilové, protože dneska připomenou recept na letní nadýchanou bublaninu. Všimla jsem si, že dozrávají třešně, višně a člověk už pořád neví, co by pekl.
0: Přesně, člověk neví, co by, čím by ukojil.
1: Tohle je celkem taková jako jednoduchá záležitost, akorát u nás jediný boj je s tím, že vypeckovat nebo nevypeckovat, protože u nás se vždycky pekla bublanina z nevypeckovaných třešní. Vím, nevypadá to dobře.
0: To byla překvapená potom.
1: Ano, asi se to tak nedělá, ale vždycky jsme to brali tak, že jinak ty třešně pustí hodně šťávy a takhle si ji pěkně udrží, je to šťavnaté, no ale u nás doma proto pochopení nemají a já s nimi stále bojuji, ale stále to mají s peckami.
0: Přátelé, nebojujte dnes naprosto s nikým, užijte si krásný den. Hanka Šoberová je vaše, hlavně s úsměvem. Adéla Jirkalová se loučí a zítra krátce po páté ranní s úsměvem. Naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A za okamžik 9:00 a s ní zprávy s Pavlínou Fendekovou.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Hygienici vyhlásili zákaz koupání na Orlíku u Podolska. Němečtí a nizozemští fotbalisté na světovém šampionátu skončili. Na jihu Čech bude většinou oblačno s teplotami do 31 stupňů, večer se mohou opět vyskytnout bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů, vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%, třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení. Podle oficiálních údajů zemřelo více než 1719 lidí, dalších víc než 5000 je zraněných, 10 000 lidí se stále pohřešují. S vyprošťováním z trosek domů pomáhají i mezinárodní týmy, včetně českého specializovaného USAR týmu. Mezi pohřešovanými jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Zákaz koupání platí ve vodní nádrži Orlík u Podolska. Voda tam neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Kvalita vody se zhoršila také na Orlíku na Radavě. Rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský na Třeboňsku mají zatím jedničku. Výsledky odběrů z vodní nádrže Lipno má ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
4: Voda u pláže v Černé Pošumaví dostala tentokrát trojku. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou byla hodnocena stupněm 2. Dle výsledků rozboru je voda vhodná ke koupání. Zcela shodné hodnocení obdržela i voda u pláže v Horní Plané.
3: Zdravotních komplikací spojených s vysokými teplotami přibývá. Jihočeští záchranáři vyjížděli od pátku do neděle k téměř 900 zásahů. Kolapsových stavů se týkalo 73 z nich. Nejčastěji ošetřují lidi po přehřátí organismu. Zvýšil se také počet srdečních a mozkových příhod. Potíže se podle vedoucí operačního střediska jihočeských záchranářů Martiny Dupalové týkají všech věkových skupin.
5: Těmi nejohroženějšími skupinami jsou jak seniori, ta starší věková kategorie, ale i děti, pokud jsou exponovaní tady těm extrémním horkům. Ale setkáváme se i ke zhoršení zdravotního stavu u běžné populace, u běžných lidí, kteří nejsou nějakým způsobem chronicky nemocní. Sport.
3: Němečtí fotbalisté vypadli ze světového šampionátu v prvním kole play-off. V souboji o postup do osmifinále podlehli Paraguayi 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadili Maročané Nizozemce. Už v základní hrací době pak Brazílie porazila Japonsko 2-1.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech bude převážně oblačno, odpoledne přechodně malá oblačnost, přehaňky a bouřky budou jen ojedinělé, až pozdě odpoledne a večer jich od jihozápadu přibyde a bouřky mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na západě kraje a na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda se vyšetřuje na okraji Českých Budějovic na kruhovém objezdu na silnici 156 nedaleko Starých Hodějovic a na stejné silnici pozor také u Trhových Svinů směrem na Žár. Osobní auto tam srazilo srnu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak ode mě, přátelé, ještě jednou krásné dopoledne. Je poslední den prvního letního měsíce. No a s nimi období, kdy se řada měst a obcí postupně zaplňuje turisty, cyklisty, výletníky. Prázdniny už jsou v plném proudu a léto se naplno hlásí o slovo. Dnešní počasí by mělo být příjemně letní, takže pokud máte možnost, zkuste si během dne najít alespoň chvilku, vyjít někam ven. Myslím, že po těch velkých vedrech už to dneska konečně půjde. No a červen končí, před námi dva prázdninové měsíce. Tak se užijte a hlavně vaše děti. Dnešní datum je spojené taky s narozeninami. Třeba jednoho z nejoblíbenějších českých herců, Ivan Trojan, je tím dotyčným držitel několika českých lvů. Je známý z divadla, filmu, televize a za desítky rolí si získal obdiv diváků i kritiků, tak všechno nejlepší. A stejně tak šárkám k dnešnímu.

0: O tom, jak svět přichází o básníky, zpíval Vítě Vávra ve vysílání jeho českého dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Já bych tady měla pro vás jedno výročí. Přesně před 606 lety, tedy 30. června roku 1420 se u Tábora odehrála bitva, která pomohla udržet při životě jednu z nejvýraznějších husitských obcí, a to nově vzniklý Tábor. Ten tehdy oblehl Oldřich z Rožmberka se svým vojskem a chtěl využít chvíle, kdy byla část táborských bojovníků pryč. Já nevím, jestli jste se někdy ve škole o téhle události učili, ale pokud ne, tak vám k ní dneska něco víc řekneme my. A nejen k té bitvě, se mnou ve studiu už je redaktor Zdeněk Zajíček. Vítej, Zdeňku, pěkné dopoledne.
1: Hezký den všem, hezký den tobě, Hanko.
0: Tak jak to bylo s tou bitvou o Tábor?
1: Ta se skutečně odehrála 30. června 1420 a podle historických záznamů šlo o střet, který měl v podstatě pro husity veliký symbolický i praktický význam, protože za A Tábor byl čerstvě založený. Za druhé, byl v té době oslabený, protože značná část jeho ozbrojených obyvatel odešla na pomoc Praze proti první křížové výpravě. A toho právě využil Oldřich z Rožmberka, který nechal Tábor oblehnout svými lidmi a spojenci z rakouské strany.
0: Tehdy nebyly mobily, nic takového, takže předpokládám, že obránci Tábora nestihli na obležení města zareagovat.
1: No, jak se to vezme? V podstatě stihli. Ale vypadalo to, že to nestihnul. Protože táboři, co byli v Praze, se o tom dozvěděli už v neděli, nebo to ne v neděli, 25. června, a právě v neděli na 30. se jim podařilo dorazit zpátky do Tábora. A udělali to fikaně, aby si jich Oldřich z Rožmberka a jeho lidé nevšimli. A po takové lepší koordinaci, kterou měli s táborskými uvnitř města, tak vyrazili všichni najednou prostě ven. A ten pražský oddíl vedl Mikuláš Husy, ten měl 350 jezdců. Společně s těmi táborskými vyrazili proti Oldřichovi a všechny ty obléhatele v podstatě rozprášili. Takže výsledek byl pro ty Rožmberky velmi nepříjemný. Jednak se dali na útěk a jednak tam nechali plno věcí, které si pak husité prostě nechali. Ale víš, co je zajímavé? Věděla jsi to mimochodem?
0: Přiznám se, nevěděla. My jsme se učili samozřejmě o této bitvě, protože mimo jiné jsem chodila taky na střední do Tábora. Jsem z tohoto kouta, takže to byla asi povinnost, ale možná mě to tehdy ani tolik nezajímalo. Dneska k tomu mám plně jiný vztah.
1: No, a já ti ještě řeknu jednu zajímavost, protože Vavřinec z Březové píše, cituji, a když se dne 30. června, totiž v neděli po svatém Petru přibližoval ten Mikuláš Husy k hoře Hradišti.
0: A už tam máme Hradiště.
1: Ano. On nepíše k Táboru, on píše k Hradišti. A když si to vezmeš a vstupneš si tam do Tábora, do centra, tam do toho nejstarší, do té nejstarší táborské části, tak víš, že se tam říká Hradiště, nebo říkalo. Pak je tam Hrad Kotno.
0: Ano.
1: No, a celý je to Tábor. A my jsme se kdysi ve škole učili, že to založili husité, ale ona to tak úplně není pravda. A já právě o tomhle tom všem jsem tam natáčel. A jako na každou věž a na každou vyhlídku se musí nejdřív ze všeho po schodech. Tady navíc cesta chráněná krásnou mříží. A my jsme se se Zdeňkem Vybíralem, vedoucím historického oddělení Husického muzea v Táboře, sešli právě u této mříže. Kolik nás čeká ještě schodů?
2: Ještě hodně. Nad námi se teď činí válcová věž, na kterou vystoupáme. Nahoru je to vlastně poslední svědek založení středověkého města Hradiště, které tady stávalo ještě před husitskou obcí. Jehož založení dal popud Přemysl Otakar II., takže město vzniklo v poslední třetině 13. století.
1: A teď už jsme se dostali dovnitř. Do stavby, kterou já v tuto chvíli ještě neumím pojmenovat. Kam jste mě přivedl?
2: Jsme v Bechyňské bráně, to je objekt, který postavili už husitští obyvatelé Tábora v 15. století, aby přehradili nějakým způsobem přístup po mírném návrší směrem od Bechyně. A brána přiléhá přímo k objektu Královského hradu, který pocházel ještě z toho 13. století, tvořil jakási městská citadela, součást opevnění královského města, jehož zbytky právě využili husité k tomu, aby zde vybudovali svoje útočiště.
1: Aha, takže tady v podstatě už něco bylo v době předhusitské, i když my jsme se ve škole učili, že husité založili tábor. Tak jak to tedy je?
2: Přemysl Otakar II. Nechal založit královské město tady na ostrohu, na vysokém ostrohu nad řekou Lužnicí a pojmenoval ho Hradiště. To město se příliš ale nerozvíjelo, z mnoha důvodů po smrti krále se vlastně tohoto území zmocnili Vítkovci, a ti především se starali o svoje vlastní poddanské město blízké Sezimovou Ústí. Nicméně na bývalém královském hradě, který tvořil tu městskou citadelu, zůstávala posádka, takže husité, když sem potom na jaře 1420 přišli, mohli využít především zbytky opevnění městského a zachovali hrad. A v tomto prostoru začali budovat svoji obec. To město se dříve nazývalo Hradiště. Husité po svém příchodu převzali královský název a pojmenovali horu, nebo kopec, na kterém stálo to královské město, horou Tábor podle biblických asociací a užívali tedy název Hradiště na hoře Tábor. Název byl pochopitelně příliš dlouhý, takže v průběhu času si lidé zvykli užívat pouze ten krátký název Tábor jako označení kopce, hory i města samotného.
0: No, takže máme. Ano, máme no, v tom jasno.
1: Máme jasno.
0: Je to no. Tak?
1: Zdeněk vybíral to, vysvětlil naprosto perfektně. Já jsem tam nahoře na té Kotnovské věži jednak se rozhlédl, jednak jsem pochopil mnoho těchto souvislostí. No a hlavně jsem si uvědomil, že to je takové místo, které zve přímo na výlet.
0: Přesně tak. Takže je to taková malá pozvánka našich posluchačů do Tábora. Můžete tam třeba navštívit středověké podzemí pod městem, které právě připomíná husitskou historii Tábora. No ale pokud rádi mlsáte třeba, tak potom to vezměte do muzea čokolády. No a milovníky přírody, ty bych poslala třeba do botanické zahrady v Táboře. No a nebo si udělejte jen tak vycházku kolem Jordánu, nebo krásná křížová cesta vede do Klokot. Tak to vřele doporučuji. A těch cílů je tam mnohem a mnohem víc. Takže děkuji Zdeňku, že jsi nás takhle navedl do Tábora mého rodného města a rádi se tam vydáme a myslím, že i já si udělám nějaký pěkný výlet letní. Díky moc, měj se hezky, krásný den.
1: Hezký den.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, globální teploty stoupají a to nejenom vzduchu a oceánu, ale i politiky. Ve Spojených státech vzniklo mimo jiné komiksové hnutí proti deportační politice Donalda Trumpa. Německý novinář a teoretik komiksu Lars von Törne tohle dění v Severní Americe bedlivě sleduje a tak se ho ptám, mají politické komiksy v současnosti nějaký významný dopad na veřejné mínění?
2: Also ich glaube, dass Comics in der politischen Kultur der Vereinigten Staaten.
3: Myslím, že komiks v politické kultuře Spojených států hraje důležitou roli při mobilizaci lidí a při zvyšování citlivosti na politická témata. Například u komiksového projektu Ice Out jde o to, že umělci znázorňují, jaké důsledky má Trumpova deportační politika a popisují ji velmi dramaticky, citlivě a napřímo. Jde jim o to, aby pohnuli veřejným míněním, podpořili politický odpor a taky vyvolali pozornost ohledně osudu lidí, které tahle politika zasáhla. Jde vlastně o součást protestního hnutí a myslím, že komiks právě pro tohle hnutí může hrát důležitou roli.
1: Ony všechny ty komiksy jsou si dost podobné.
2: Genau, dieses Projekt Ice Out Comics ist durch eine formale Klammer verbunden. Die haben alle dieselbe Farbe.
3: Přesně, tenhle komiksový projekt Ice Out je svázán formálními pravidly. Všechny příběhy pracují se stejnou barvou, bledě modrou, což je hříčka s výrazem ICE, tedy jednak anglickou zkratkou pro imigrační a celní úřad Spojených států, který organizuje deportace a jednak taky výrazem prolet. Ale to je samozřejmě chladný, je to symbol mrazivých pocitů. Opak vřelosti. A modrá barva je důležitá i tím, že tenhle projekt odstartoval v Minnesotě. No a vlajka Minnesoty je tvořená dvěma odstíny modré. Jinak na první pohled to vypadá, že jsou si všechny komiksy z projektu podobné, ale když se do nich začtete, tak zjistíte, že obsahem se dost od sebe liší. Vznikly totiž komiksy od profesionálních tvůrců, které se normálně prodávají, ale třeba i příběh, který namalovala školačka nebo amatérští kreslíři. Některé příběhy jsou rozsáhlé, jiné jen na jednu stránku, ale formálně spolu všechny souvisí.
1: Tolik Lars von Törne. Jak komiksy z projektu Ice Out vypadají, zjistíte na webu Knižní hlídky, takže budějovice-rozhlas.cz klikejte. No a také poslouchejte dál, ještě vám řeknu, co zajímavého se právě urodilo na Knižním úhoru. Argo vydalo Catalina de Erauso, Příběh o jeptišce bojovnici. Kniha představuje údajně autobiografické svědectví Catalíny de Erauso, ženy ze 17. století, která se rozhodla žít jako muž, účastnit se vojenského života a jednat v rozporu s očekáváními, která na ní kladla společnost, rodina i církev. Mimochodem, když to tenkrát všechno prasklo, tak jí samotný papež povolil i nadále nosit mužské šaty a jako muž se chovat. Takže to je příběh nejen o osobní odvaze, hledání identity, ale i příběh na svou dobu s dobrým koncem. A teď dvě knihy z Pelhřimova, které si zaslouží pozornost. Jednak pro prázdniny vhodné čtení od již zemřelého dramatika a spisovatele pelhřimovského rodáka Zdeňka Pošívala, totiž kniha Satanovo jaro, vyšla v druhém vydání. Děj začíná roku 1691, kdy je v Pelhřimově povražděna tlupa kočovných komediantů, z nichž se zachrání jediná osoba, představitelka Kolombíny. Jak to dopadne, se tedy dozvíte ze Satanova jara. Druhou knížkou je básnická sbírka pelhřimovského kantora Petra Mazance Mít na jazyku. Petr Mazanec je ročník 1945 a takhle letos zhodnotil v rámci projektu Příběhy našich sousedů své psaní poezie po roce 1989.
4: Pro mě základní věc tady je i to psaní, jakože člověk může volně psát bez nějaký autocenzury, že eventuálně, když to jde, tak se to vydá, nebo tak prostě, že může říkat to, co opravdu si myslí, to, jak to cítí, co vlastně žije. Ale měli bychom si vážit té svobody.
1: Tolik 80-letý pelhřimovský učitel a básník Petr Mazanec, kterému vyšla sbírka Mít na jazyku. Ať žije svoboda a za týden zase naslyšenou.

0: Kateřina Marie Tichá a její plamen v 9 hodin a 31 minutu. Před cestou do zahraničí je několik věcí, které by měl mít člověk dopředu zkontrolované a zařízené. Kromě platných dokladů anebo cestovního pojištění se to týká třeba i mobilního tarifu a dat. A právě vhodné nastavení mobilu i tarifu při zahraničních cestách teď probereme s editorem Janem Kopřivou. Hezké dopoledne.
1: Krásný den.
0: Jiníku, čím bych tedy měla začít, aby používání mobilu a internetu v něm bylo na zahraniční dovolené v pohodě?
1: Tak úplným základem je ověřit si, zda máme zapnutý nebo aktivovaný ten roaming. Potom se samozřejmě vyplatí podívat na web svého operátora a zjistit, jaké podmínky platí pro tu konkrétní zemi, kam jedeme. Dobré je také vědět, do jaké roamingové zóny destinace spadá, a operátoři doporučují nastavit si i finanční limit a případně si ještě před odjezdem aktivovat vhodný balíček anebo tarif.
0: Důležité je znát rozdíl mezi roamingem a voláním do zahraničí neboli mezinárodním voláním. Jak to přesně je?
1: Tak roaming, to znamená, že jste se svým českým telefonním číslem v zahraničí a využíváte síť místního operátora pro volání, SMSky anebo mobilní data. Volání do zahraničí je naopak situace, kdy z Česka voláte na zahraniční telefonní číslo. Takové hovory nebo SMSky se většinou účtují jinak, pokud je nemáte zahrnuté v tarifu, vysvětluje Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu.
2: Zatímco ten roaming, vlastně roaming like home je princip, to znamená, že když vyjedeme do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, tak datujeme a voláme za ceny jako doma takzvaně. Má to určité omezení, ale to mezinárodní volání je trošku jinak. Když my jsme v České republice a voláme, tak záleží na tom, kam voláme. Jestli voláme do zemí EU a Evropského hospodářského prostoru nebo úplně mimo tyto země.
1: A já doplním, že Tereza Meravá mluví o principu roam like home, tedy volej jako doma, který platí v zemích Evropské unie.
0: Na co si tedy při volání ze zahraničí dávat pozor?
1: No tak hlavně, pokud cestujeme právě mimo Evropskou unii, a pozor, nepatří sem jenom ty vzdálené destinace, jako je třeba oblíbené Thajsko nebo Karibik. Tady v Evropě ta evropská pravidla neplatí třeba ve Švýcarsku, v Monaku a nebo taky v Turecku, takže ceny za volání i data tam můžou být výrazně vyšší, pokračuje Lenka Do z Vodafonu.
3: Další důležitá věc je hlídat si, na jakou síť je telefon připojený. Na palubě letadla nebo lodi se může zařízení připojit na satelitní síť, kde už evropská pravidla neplatí a ceny bývají výrazně vyšší.
1: No a vyplatí se proto přečíst uvítací SMSku, která přijde po přihlášení telefonu do sítě zahraničního operátora. Ta obsahuje i informace o cenách a také o podmínkách roamingu v té či oné zemi.
0: No a měli bychom určitě připomenout, v jakých případech zaplatí člověk nejvíc. Čemu věnovat obzvlášť pozornost?
1: No tak nejvíc zaplatíme nejčastěji tehdy, když jsme právě mimo Evropskou unii a nemáme aktivovaný vhodný balíček nebo tarif. Při cestách do vzdálenějších zemí se proto často vyplatí koupit si tam SIM kartu nějakého místního operátora. Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu upozorňuje ještě na jednu situaci. Pohyb v příhraničních oblastech, kdy se telefon může automaticky přihlásit do sítě operátora ze sousední země.
2: Typické stížnosti, které často řešíme a v podstatě nemůžeme vyřešit ke spokojenosti lidí, je omyl, kdy se pohybují v nějakých hraničních oblastech. Typicky prostě země, která je v Evropské unii a země, která v Evropské unii není. A ten telefon se připojí do sítě toho nečlenského státu automaticky a bohužel začnou nabíhat ty zvýšené poplatky.
1: Tereza Meravá proto doporučuje nastavit v telefonu ruční výběr operátora, aby zůstal připojený k síti, kterou si sami zvolíme. V případě potřeby je samozřejmě možné vypnout také ten datový roaming.
0: Tak pokud se chystáte na dovolenou, tak už víte, co všechno si máte, přátelé, předtím zkontrolovat, aby se vám ta vaše letní dovolená neprodražila a nebyli jste nemile překvapeni. Jeníku, tobě díky moc za informace, pěkný den a hezké léto.
1: Děkuji, krásný den.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Víte, že se Alois Jirásek stal čestným občanem Hluboké nad Vltavou. My si to už za chviličku připomeneme, proč k tomu došlo právě v roce 1918 a jak jeho zvolení souviselo nejen s literaturou, ale i s podobnou českých škol. Předtím ale jedna z největších popových balad 80. let Every Time You Go Away a s ní Paul Young. Dobré jeho české dopoledne.

0: Jihočeská vlastivěda se dnes vypraví do hluboké nad Vltavou za Alojzem Jiráskem. Co tam dělá? Čestného občana. Psohlavci, Temnok, FL věk či staré pověsti české. Další díla asi netřeba vyjmenovávat, neboť je zřejmé, že řeč je o spisovateli Alojzi Jiráskovi. Autor řady historických románů se stal za svého života váženou osobou, jehož tvorba měla velký vliv na českou kulturu. Není tedy překvapující, že řada obcí jej zvolila čestným občanem. Pozoruhodná vlna udělování tohoto statusu nastala v roce 1918, kdy se Jirásek stal čestným občanem. Ústí nad Orlicí, Holic, Smiřic, Přelouče, Dobříše, Proseče, Loun, Boskovic, Přerova a tak bychom mohli pokračovat dále. Kromě literárních zásluh to mělo souvislost ještě s národní přísahou, v níž v dubnu téhož roku Jirásek společně s dalšími spisovateli, politiky a umělci otevřeně projevili odhodlání vytrvat a podpořit vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Krátce před rozpadem mocnářství a symbolicky na svátek svatého Václava byl Jirásek v roce 1918 zvolen také čestným občanem Hluboké nad Vltavou. Hlubočtí zastupitelé spravili o této poctě spisovatele písemně 30. září. Načež jim o 11 dní později přišla odpověď. Jirásek jim vyjádřil vřelé poděkování a zároveň ocenil, že mu nezaslali diplom, jak bývalo zvykem, nýbrž, že jeho zvolení využili k podpoře vlastenecké věci, a sice přispěním 200 korun na sbírku Svatováclavský dar pro české školy.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích, jak postupovat, tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Michal Tučný, Abych tu žil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
1: No, účastnila, ale nedovolala.
0: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
1: Ano.
0: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
1: Tak já si myslím, že to je za A.
0: Myslíte nebo víte?
1: No, jestli slyšela jsem 17. Ale století, tak doufám, že to je ono.
0: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
1: A. No, vidíte, tak to jsem ráda.
0: Nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
1: Mám radost, děkuju moc.
0: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte si poslední černový den.
1: Ano, krásný den.
0: Krásné, děkuji. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého léta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou, hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, je to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Miroslav Hlaváč je novým náčelníkem generálního štábu České armády. Na hradě ho jmenoval prezident. České Budějovice prodávali kola z nálezů městské policie, další nabídnou zítra. Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu Srbsku 76-90. Na jihu Čech bude většinou oblačno s teplotami do 31 stupňů. K večeru očekávejte opět bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dříve označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. První várku kol z nálezů nabídl včera k prodeji českobudějovický magistrát. Vedení města prodávalo kola nalezená městskou policií v letech 2021 a 2022. Původní majitelé mají po ztrátě 3 roky na to se k ním na magistrátu přihlásit. Zájemci si v areálu Žižkových kasáren během 15 minut rozebrali téměř všechny z 45 nabízených strojů.
2: Já jsem si vybral úplně to nejzákladnější od značky Ford a pro mě bylo důležité, aby mělo košíček. Prostě do města na nákupy, na tréninky, na sokolák, úplně ideální za mě. Za 400 jsem si mě paráda.
3: Kolo si z nabídky vybral například Jaroslav Duroň. Podle vedoucího českobudějovického odboru vnitřních věcí Michala Voleníka jsou stroje v nálezovém stavu.
4: Kola nějak neupravujeme, neudržujeme. Část těch kol je porýzných. V podstatě, když se dohustí, tak se na nich dá odjet a možná půlka, těžko říct, musí se na nich provést drobné opravy.
3: Zájemci mají možnost si v kasárnách koupit kolo ještě ve středu 1. července od 10 hodin. Magistrát do prodeje uvolní dalších 45 strojů. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Policisté hledají svědky srážky cyklisty s osobním vozem v Českých Budějovicích. Ten podle nich minulou středu v 8:30 večer narazil v ulici Vltavské nábřeží do šedého vozu značky Volkswagen Arteon. Muž utrpěl po střetu těžké zranění. Odlétnuté předměty z kola přitom poškodily 2 auta značky Volvo naložená na tahači. Případní svědci mohou volat na tísňovou linku 158.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu domácímu Srbsku 76-90. Porážce nezabránil 16 body jediný současný tuzemský zástupce v NBA Vít Krejčí. Pro svěřence trenéra Luboše Bartoně byl duel testem na poslední 2 zápasy v kvalifikaci mistrovství světa. V pátek 3. července se představí ve Stockholmu proti Švédsku a o 3 dny později přivítají v Brně Estonsko.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně oblačno, odpoledne přechodně malá oblačnost, přehánky a bouřky budou jen ojedinělé, až pozdě odpoledne a večer jich od jihozápadu přibyde a bouřky budou ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na západě kraje a na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích v ulici Antala Staška na silnici 156 u Trhových Svinů na Českobudějovicku ve směru na Žár a v Kunžaku na Jindřichohradecku na silnici 164. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, užíváme si léta v tom pravém slova smyslu, venku tropické teploty. Dneska už je to příjemnější, ale přesto možná stále hledáte místo, kde se v těchto dnech schladit. A přece jenom byste rádi někam vyrazili a nedrželi se doma někde v klimatizovaných místnostech. Mám pro vás tip, co třeba Chýnovské jeskyně. Navíc se tam po celé léto můžete zapojit do fotografické soutěže. Víc nám za chviličku poví k tomu regionální stopu. stopař Petr Kubát, který je přímo na místě. Ale nebude chybět samozřejmě ani muzika, která nestárne. Karel Gott nebo Jana Kirchner jsou tu právě teď.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ano, míříme v tuto chvíli za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který se dneska vypravil do Chýnovské jeskyně na Táborsku. Zjišťoval nejen to, jaká je v ní teplota, ale kolik toho už taky speleologové prozkoumali. Petře, vítej, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne, já teď zdravím už tady u návštěvnického centra, protože jsem se vrátil z té prohlídky, tam dole samozřejmě není signál, takže bychom se neslyšeli, ale byl to opravdu velký zážitek. Já se přiznám, že jsem byl v Chýnovské jeskyni vůbec poprvé v životě, takže jsem ještě plný těch dojmů a všem to doporučuju. Musel jsem překonat víc než 300 schodů a to převýšení je tam 42 metrů. Hned při tom příchodu do té jeskyně mě zaujal letopočet, který je tam vytesaný, 1863, což je rok, kdy právě tady jeskyně byla objevena. A na konci 19. století se stala po úpravách vůbec první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území Česka. My jsme tady s jeskyňářem Františkem Krejčou prošli spolu takové ty hlavní části té jeskyně. Schwarzenbergskou chodbou jsme šli po čertových schodech, viděli jsme Purkyňovo jezírko a i jsem si poslechl Bachovou fugu v kapli svatého Vojtěcha. No a teď už tady začíná být venku docela vedro, takové to dusno, takže to bylo i příjemné ochlazení po těch tropických dnech, co teď máme za sebou. A já se teď tady přímo speleologa Františka Krejči zeptám, kolik je aktuálně v jeskyni stupňů a taky se zeptám, na čem teď aktuálně v jeskyni pracujete, kolik už toho máte prozkoumáno.
3: Vrátíme se k té teplotě, nebo začneme tou teplotou, tak teďko, jak jsme procházeli jeskyni, tak tam bylo nějakých 8-9 stupňů. Což asi jste sami, sám jste to zažil, že jsou to, jak říkáte, teplné šoky. Ten první je, když jdeme teď z těch 25, případně v některých dnech třeba ze 30 stupňů najednou do těch 8. A pak ještě větší teplný šok pravděpodobně nastává ve chvíli, kdy vycházíme z jeskyně, protože zase těch 30 stupňů venku to je docela pěkná pecka. A na druhou stranu je to teď takový letní režim. A kdybychom sem přišli třeba v zimě, tak ty teploty v té jeskyni nejsou zdaleka tak stabilní. Dokonce jsou tam rozdíly třeba kolem 20 stupňů, takže kdybychom to řekli zjednodušeně, tak v jednom okamžiku na různých místech můžete mít třeba plus 15 a na jiném místě až minus 5 stupňů. Takže je to, říkám, takové dost jakoby nebo úplně zvláštní, nebo není to úplně to typické, to, co teďko vidíme.
2: A na čem teď pracujete v jeskyni, co zkoumáte?
3: Zmínili jsme se o tom, že jeskyně, nebo ta turistická trasa, tam má nějakých 260 metrů, to zdaleka samozřejmě není celá velikost jeskyně. Z toho, co máme dnes prozkoumáno, zdokumentováno, zmapováno, to je téměř 1,5 kilometru chodeb. A když řekneme o tom, na čem pracujeme, se pořád na něčem pracuje. Samozřejmě ten průzkum té jeskyně, to není o tom, že vemete si za sebou provázek a hledáte nové prostory. V každém případě všechno, co se musí objevit nebo se objevuje, tak se musí buď to vykopat, vyčerpat, to znamená potom ty věci zase nějakým způsobem transportovat, což je asi ta největší dřina a největší problém celé jeskyňařiny. V současné době bych řekl, že u nás je asi takovou největší, řekněme, záležitostí, tak teďko pracuje na hydrogeologickém výzkumu, protože ten podzemní tok Chýnovské jeskyně, který mimo jiné vlastně celou jeskyni vytvořil, tak z těch posledních výzkumů nám vychází, že asi ty prostory v jeskyni mezi vývěrem a vlastním systémem toho, co dnes známe, tak budou asi mnohem větší, než jsme si vůbec představovali. Pokud bychom měli pokračovat, tak vlastně ty první, řekněme, výsledky tak byly někdy v 60. letech, kdy se barvícím pokusem podařilo právě zjistit, že voda z jeskyně vytéká v takzvané rutické vyvěračce, což je asi 1,25 km od jeskyně. Ty výzkumy ze 60. let vlastně v současné době musíme přehodnotit, protože jsme zjistili, že ten režim se minimálně hodně odklání od toho, co jsme si až do té doby nebo od té doby do dneška mysleli.
1: Tak já jsem si se zaujetím poslechla zajímavé povídání Františka Krejči a taky Petra Kubáta. Pánové se sešli společně u Chýnovské jeskyně. Já tedy ještě jednou připomenu, že letos se návštěvníci Chýnovské jeskyně můžou taky vůbec poprvé zapojit do fotografické soutěže. Petře, říkám to správně.
2: Ano, je to tak. Správa jeskyní České republiky vyhlásila totiž letos první ročník fotografické soutěže s názvem Cvakněte jeskyni a vyhrajte. Takže vy můžete vyfotografovat nejen tady tu chýnovskou, ale i některou z dalších 13 zpřístupněných jeskyň a můžete vymyslet nějaký třeba vtipný text, který se k té fotografii vztahuje. Svoje příspěvky můžete zasílat až do konce srpna na e-mail soutěž@caves.cz a hlavní výhrou je potom víkendový pobyt v jedné z provozních budov přímo u jeskyní a dalších 9 oceněných obdrží rodinné volné vstupenky k návštěvě libovolné jeskyně v České republice. Já ještě doplním na závěr, že chýnovská jeskyně je teď přes letní prázdniny otevřená každý den, kromě pondělí.
1: Osvěžující pozvání do chýnovské jeskyně. Děkujeme moc, Petr Kubát byl naším dopoledním hostem. Díky moc a měj se pěkně, Petře, naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Tak přátelé, 8 stupňů, to může být fajn. Nezapomeňte při cestě do chýnovské jeskyně přibalit do batůšku třeba nějakou tu mikinku slabou, protože ta by se vám mohla hodit. Bruce Springsteen a jeho Hungry Heart právě teď.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Podporuje cestování s principem hry a zároveň motivuje k objevování nových míst. Projekt Toulav, karta jihočeské turistické oblasti Toulava, získal nedávno velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. Kolik lidí se do něj zapojuje, jaká místa díky němu lidé mohou navštívit a jaké novinky oblast přichystala pro letošní léto, zeptáme se produktového manažera Toulavy Jana Sochora. Nalaďte si nás v úterý 30. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud stále ještě přemýšlíte, kam dneska po práci anebo večer vyrazit, máme pro vás několik typů z jižních Čech. Rock'n'roll 50. let rozezní večer terasu hotelu Růže v Českém Krumlově. Od 7:30 tam v rámci festivalu komorní hudby vystoupí kapela The Six Fireballs, která nabídne autentický zvuk, energii i styl této hudební éry. Pořadatelé připomínají, že se může hodit i taneční obuv. Na Táborsku zve Vildův mlýn v Jestebnici od 7:30 večer na koncert swing bandu Tábor. Čeká vás večer plný swingu, známých melodií a příjemné letní atmosféry. Festival na 12 strunách se blíží k závěru. Dnešní koncert v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích nabídne od 8:45 večer vystoupení špičkového kytarového dua AZ Guitar Duo. Nevšední zážitek připravila taky Zoo Hluboká. Od 8:30 večer můžete vyrazit na večerní komentovanou prohlídku a poznat zvířata v době, kdy se mnohá z nich teprve probouzejí k životu. Organizátoři doporučují koupit vstupenku předem, protože je dostupná výhradně online na webu Zoo. Tak to mějte na mysli. Snad jste vybrali, ať už dneska zamíříte za hudbou, uměním, do přírody nebo za zvířaty. Přejeme vám, aby vám jižní Čechy nabídly příjemný letní den plný hezkých zážitků. No a pokud snad jsme ještě nezabrnkali na tu vaši správnou kulturní strunu, já věřím, že se strefíme už za chviličku pozvánkou do Bechyňského muzea na zajímavou výstavu. Tak zůstaňte.

0: Ano, tak tuhle písničku velmi dobře asi všichni známe z filmu Disco příběh, který se natáčel v Plzni a já myslím, že patří vůbec k takové té letní pohodě. My vás nebudeme teď zvát ale do Plzně, to je přece jenom maloučku z ruky, ale do Bechyně. Co vy na to? Jak se žilo v Bechyni za socialismu? Jaké předměty každodenní potřeby dneska vyvolávají nejvíc vzpomínek a co o tehdejší době vypovídají? Tak nejen odpovědi na tyto otázky najdete na nové výstavě právě v Městském muzeu v Bechyni. Výstava nazvaná Kupředu směle mapuje proměny města ve druhé polovině minulého století. Více se dozvíme právě teď, protože naším hostem je po telefonních linkách vedoucí Městského muzea v Bechyni paní Jana Janáčková. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Paní Janáčková, ta výstava připomíná druhou polovinu 20. století. Proč jste se rozhodli zaměřit právě na tohle období?
1: My už jsme udělali tu zkušenost z dřívější doby, kdy jsme se výstavami věnovali místnímu keramickému podniku Keras nebo Jihokera a také pobočce Jitexu a bylo vidět, že lidi si to docela užívají, tyhle výstavy, kdy si připomínají ještě nějakou část svého života. Takže to byl jeden z důvodů a taky jsme chtěli ukázat ty předměty, které už pomalu vlastně mizí. A taky jsme si tak nějak chtěli dozbírat různé informace do muzejních sbírek z tohohle období.
0: No, to by mě zajímalo. Který ten exponát vyvolává mezi návštěvníky nejvíc emocí a vzpomínek?
1: Tak ono, je to celkově ta imitace kuchyně a obýváku, které tady jsou a lidé si tam můžou i posadit a pak zkoumat ty jednotlivé předměty. Máme pěkně vybavenou kuchyni různými známými spotřebiči a tak potom slyšíte to zvolání, je, to jsme měli taky, nebo hodně lidí říká, že podobné věci ještě, že by nám mohli přinést polovinu svojí domácnosti, že vlastně některé ty věci fungují dodnes, anebo lidé k tomu mají takový nostalgický vztah, tak to nevyhazují, ale ty emoce vyvolávají i fotografie, které tady na místě jsou, protože když přicházejí místní, tak si tam najdou třeba členy své rodiny nebo někoho známého. A první úplně návštěvník, tak u toho vyvolala emoce sbírka obalů od cigaret, kdy volal, tohle jsme taky kouřili.
0: No, jinak stává se vám, že lidé do muzea přináší třeba i vlastní příběhy anebo předměty, když tu výstavu navštíví?
1: Oni je přinášeli hlavně předtím, protože my jsme vydali takovou výzvu, že o to stojíme, ale stává se to i teď po otevření, kdy třeba jedna dáma tady z místního sídliště 5. května viděla, že ke stavbě toho sídliště máme velice málo fotografií a přinesla celé album, takže to byl takový malý zázrak, že její manžel byl tak vášnivý fotograf a fotografoval vlastně celou tu probíhající stavbu jejich vlastního rodinného domu a k tomu jsme třeba měli málo informací. No a lidé by nosili i předměty, ale ono je tady toho jako už opravdu hodně a moc se toho vlastně nevyrábělo, takže se to často opakuje, takže je musíme odmítnout, ale nejvíc jsme rádi, když potom nám doplňují různé fotografie nebo informace i teď, takže jsme si třeba doplnili o atletickém oddíle v Bechyni, nebo o oddíle juda, anebo taky o perzekovaných občanech za komunismu.
0: Jak se paní Janáčková Bechyně během druhé poloviny minulého století změnila? Co bylo pro město asi nejzásadnější?
1: Tady došlo k obrovské změně před druhou světovou válkou. To bylo malé provinční městečko, asi z 2500 obyvateli. Ale po válce nastal ten obrovský zlom, kdy se město jednou tak znásobilo urbanisticky a bylo to hlavně díky vzniku vojenského letiště v blízkosti Bechyně. Na to navazovala právě stavba sídlišť a potom taky stavba keramických závodů na sanitární keramiku. A v ruku v ruce s těmito stavbami šly nejen ty sídliště, ale i budovy občanské vybavenosti, takže se stavěl kulturní kulturní dům, stadion s bazénem, dům služeb, docházelo k asanacím celých ulic, což nás teď třeba mrzí. Máme hodně paneláků, ale prostě to k té době patřilo a to město se opravdu velice moderně proměnilo i a potom už v 70. 80. letech tady bylo až 6 tisíc obyvatel, takže ta změna byla veliká.
0: Jinak je potřeba říct, že muzeum nežije jenom historií. Na léto jste připravili taky řemeslné a výtvarné dílny. Představte je.
1: My začínáme 8.7. tiskařskou dílnou, to si budou děti tisknout různé obrazce na papírové tašky, obálky a barevné papíry. Potom 22. července máme pyrografickou dílnu, to je malování na dřevo pomocí rozpálené takové pájky. Potom máme voňavou dílnu koncem července, tam se budou vyrábět vlastní čajové směsi nebo soli do koupele, mýdla a parfémy. A potom 12.8. máme knihařskou dílnu, tam si děti vyrobí svůj prázdninový sešit a dozdobí si ho.
0: Jinak dneska se hodně mluví o tom, že lidé tráví čas hlavně u obrazovek. Máte pocit, že se vrací chuť něco si vlastnoručně vyrobit?
1: Já bych to neuměla takhle úplně zobecnit, ale na těch našich dílnách vidím, že spíš je zájem o to, děti, aby smysluplně trávili třeba chvíli ten volný čas. Samozřejmě, aby si odpočinuli někde u vody, ale aby si třeba mohli přijít i něco vyrobit, co si odnesou, nějak zajímavě strávit ten čas. Ale taky se nám právě děje, že si to jdou vyzkoušet i dospělí. Ukázalo se to právě na té pyrografické dílně, kdy si třeba dospělí můžou vybrat prázdnou vařečku nebo prkénko do kuchyně a můžou si ho sami vlastně dozdobit podle svojí fantazie, takže někdy si to přijdou zkusit i dospělí.
0: No, muzeum návštěvníkům nabízí taky stále expozice. Můžete na závěr připomenout, čemu jsou věnovány?
1: My tady máme takovou tu klasickou regionální expozici, kdy představujeme dějiny regionu od archeologických nálezů až po 20. století, ale jsme vlastně specializovaní na naši keramickou, hrnčířskou a kamnářskou tradici. Taky se tady v té stále expozici ale setkáte s historií stavby místního mostu železobetonového, který vlastně letos slaví 100 let od zahájení stavby. Taky můžete vidět selskou světničku anebo si připomenout ten Křižíkův elektrický vlak z roku 1903 na trati Tábor Bechyně. Ta menší část stále expozice potom samostatná ukazuje expozici nejstarších výrobků z depozitu místní bývalé keramické školy do roku 1950, což je zase takové hezké setkání s různými uměleckými styly od historismu, secese, art deca až tak po rok 1950. A je to vlastně taky setkání s tehdejším neuvěřitelným uměním žáků i studentů téhle naší vyhlášené školy.
0: No a já snad už jenom doplním, že do Bechyňského městského muzea nás pozvala Jana Janáčková. Takže my za to moc krát děkujeme, mějte se hezky. No a samé spokojené děkujeme. Návštěvníky a užívejte léto v Bechyni. Naslyšenou zase někdy
1: Děkuji,
0: příště.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste to pozvání do Bechyně. Navíc je to nádherné město na řece Lužnici a já myslím, že za výlet by v létě rozhodně stálo. Tak si to užijte.

0: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Moji milí, v Jihočeském dopoledni jsme vás dneska zvali do Chýnovských jeskyní, taky do Bechyňského muzea k návštěvě tábora. Ale možná si říkáte, že se v tomhle počasí nechcete nikam trmácet, že si výlety třeba necháte na příznivější teploty, ale třeba upřednostníte posezení ve stínu, v chládku, s knihou v ruce. Výběr toho místa nechám na vás, ale co vám mohu dopřát, tak to je ta kniha, o kterou si s námi můžete zasoutěžit. Máte-li rádi rozhlas četby na pokračování, mám pro vás velmi dobrou zprávu. Vrátili se k nám pod názvem Letní čtení a vysíláme je pro vás už od včerejška a budeme je vysílat až do 28. srpna. Začali jsme premiérovou četbou z detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách a dneska v 18.05 si můžete poslechnout její další díl. Co vy na to? Jinak pokud byste chtěli i klasickou papírovou knížku, můžete si o ní zasoutěžit právě teď. Detektivku Jiřího Březiny v Kopřivách pro vás máme i s věnováním a podpisem autora. Je to vlastně taková limitovaná edice v počtu 5 kusů. Dneska soutěžíme o druhý z nich. No a soutěžní otázka, ta nemůže chybět, tak poslouchejte. Ptám se vás, jak se jmenují dvě hlavní ženské postavy románu v Kopřivách, z nichž perspektivy čtenář nebo posluchač rozhlasové četby sleduje veškeré dění okolo vyšetřování zločinu ve Stropnici. V románu je to opravdu Stroupnice, takže ve Stroupnici, nikoli Stropnici. Buď to může být Jana a Radka, nebo Běta a Jarka, nebo Lucka a Klára, a nebo Anička a Hanka. Která ta odpověď myslíte, že je správná? Máte-li tip, volejte 22 155 44 11, pokud správně odpovíte, kniha bude vaše. Tak vítám prvního z vás. Hezké dopoledne, dobrý den.
2: Dobrý den, to je Jana a Radka.
1: Je to Jana a Radka, vy to říkáte celkem s takovou jistotou. Vy už jste četla tu knížku?
2: Ano, ano, četla, já mám všechny knížky.
1: Je to naprosto správně. Ano, správná odpověď. Kniha je navíc vaše. Kniha Jiřího Březiny v Kopřivách. Detektivní to román, který vydalo nakladatelství Moto a které nám ho do soutěže věnovalo. Tak výborně, gratuluji vám. Vydržte mi prosím na telefonu, protože byť knížku máte přečtenou, je vaše. Můžete ji třeba věnovat jako dárek. Co myslíte?
2: Ano, ano.
1: Knihou nikdy člověk neurazí. Gratuluju, vydržte mi prosím na telefonu, ať se domluvíme o jejím předání. No a pokud vy jste, přátelé, dneska nevyhráli, můžete svoje štěstí zkusit opět zítra ve stejný čas jako dneska, případně ve čtvrtek anebo v pátek. Těch příležitostí bude ještě několik. Máme minutu po 10:45. Babské rady Jarky Vykoupilové, tak myslím, že ty budou zajímat hlavně hospodyňky, protože přinesou recept na letní nadýchanou bublaninu a dozvíte se i to, odkud tato dobrota vzala svůj název. Tak poslouchejte dál Jihočeské dopoledne s vámi, ale teď taky trošku muziky, k odpočinku a k relaxu Petra Janů a pak, že je to hřích.

0: Babské rady.
1: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Ano, jak se říká, ve dvou se to lépe táhne a ani já tady na to nejsem sama. Matěj Vodička už je tu se mnou. Matěj, vítej, ahoj, hezké dopoledne.
3: Naprosto souhlasím, hezké dopoledne.
2: Tak ty přijdeš navíc ještě posilněn, ne alkoholem teď, aby si to nikdo špatně nevysvětlil, ale o svého hosta se rozrosteš, tak kdo jím bude dneska?
3: Začnu trošku opět obšírněji. My si dneska budeme povídat o turistické oblasti Toulava, což je pro mnohé jihočeské posluchače dobře známé prostředí. Jenom řeknu v krátkosti, že to je velmi vlastně zajímavá krajina, sahající od hranice středních a jižních Čech, vlastně de facto od Sedlčan až zhruba někam k Veselí nad Lužnicí. Takže je to opravdu docela velká plocha. No, totiž turistická oblast Toulava letos na jaře za svůj projekt Toulov karty získala velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. A naším dnešním hostem tedy nebude nikdo jiný než manažer, produktový manažer této turistické oblasti Jan Sochor, který má tu Toulov kartu mimochodem sebou a všechny formuláře, takže si popíšeme, ukážeme si, co to vlastně ta Toulov karta je, co díky ní mohou návštěvníci zažít, no a co mohou taky v Toulavě zažít během této letní sezóny.
2: To my jsme dneska vlastně zvali na Táborskou už několikrát, jednak přímo do Tábora, do Chýnovských jeskyní, do Bechyně, takže no, se točíme v tom jednom kruhu a vlastně ten neporušíme ani po 11. hodině. Matěj Vodička a jeho host, těšíme se na slyšenou.
3: Na slyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek může narůst od ledna o 50 tisíc korun. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů. Vadí jim přesun agent pod ministerstva. Na letní tábory na jihu Čech se o prázdninách chystá zhruba 30 tisíc dětí. Na jihu Čech vystoupí teploty k 31 stupňům. Na večer se mohou opět vyskytnout bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, pokračuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
2: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
0: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů, nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta ale bude nové uspořádání efektivnější. Na letní tábory na jihu Čech se o prázdninách chystá přibližně 30 tisíc dětí. Zatím je v kraji hlášeno 250 táborů, vyplývá to z aktuálních informací jihočeských hygieniků. Počet nahlášených akcí i dětí je nižší než loni. V průběhu července mohou ale další akce přibývat. Hygienici plánují na prázdniny 123 kontrol, reagují ale především na aktuální situaci na táborech, uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová. Začala rekonstrukce teplovodu na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Práce tam potrvají do konce srpna. Kvůli opravě musí dělníci pokácet některé dřeviny. Detaily má mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: V souvislosti s výkopovými pracemi je nezbytné odstranit dřeviny, které rostou přímo nad trasou teplovodního potrubí. Jedná se především o smrk pichlavý u domu číslo popisné 10 a dub červený u domu číslo popisné 7. Kácení povolil odbor životního prostředí městského úřadu Jindřichův Hradec.
0: Práce na modernizaci teplovodu začnou letos také na jindřichohradeckém sídlišti u nádraží.
4: Sport.
0: V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Do turnaje dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začne v poledne našeho času. Ve stejném čase nastoupí Marie Bousková proti Australance Thálii Gibsonové. Hrát budou také Nosková a Bejlek. Lehečku čeká duel s Australanem Popirinem, Menšík se střetne s Britem Samuelem a Kopřival s dalším Britem Čojnským.
4: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně oblačno, odpoledne přechodně malá oblačnost, přehánky a bouřky budou jen ojedinělé, až pozdě odpoledne a večer jich od jihozápadu přibyde a bouřky mohou být ojedinělé i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia na západě kraje a na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda v ulici Antala Staška a pozor také v Kunčaku na Jindřichohradecku na silnici 164 se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Od středočeských Sedlčan až po Veselí nad Lužnicí. Takto široký záběr má turistická oblast Toulava. Za svůj projekt Toulov karty nedávno získala velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. Co je jeho hlavním smyslem a cílem a jaké novinky Toulava přichystala pro tuto letní sezónu, tak ne na to se už za chvíli budu ptát produktového manažera této turistické oblasti Jana Sochora. Zvu vás k poslechu a přeji dobré úterní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Produktový manažer turistické oblasti Toulava Jan Sochor je naším dnešním hostem. Honzo, vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Vy jste se zatoulal z Toulavy až sem k nám do Českých Budějovic. My se dnes budeme samozřejmě bavit nejen o aktualitách z vaší turistické oblasti, ale možná by bylo posluchačům na úvod dobré popsat, odkud kam až vlastně Toulava sahá. Protože já třeba osobně, tak jak znám třeba Lužnici, o které se budeme bavit a tak dál, tak jsem si myslel, že Toulava je výsadně pouze jihočeskou záležitostí, ale ono to tak úplně není.
2: Máte pravdu. My samozřejmě už nějakých těch 10-13 let vlastně tady budujeme, řekněme, značku nebo novou značku toho regionu pro ten cestovní ruch. A tak rádi říkáme, kde to teda je. Lidi se samozřejmě stále ptají. Každopádně centrem té oblasti je Tábor a od toho Tábora si můžete udělat takovou kružnici na sever i na jih, to znamená, že na jih někam k Soběslavi, tam se to nějak drží toho okresu, ale západní hranice tvoří řeka Vltava, to znamená, že k Milevsku, ale i víc na sever k Sedlčansku do středních Čech.
1: Ten záběr je opravdu velmi široký. Už jste to teď sám zmínil, že destinační společnost Toulava byla založena v roce 2013, nicméně oficiální certifikace, jak jsem se dočetl, jste získali v roce 2016. A to znamená, že letos slavíte kulaté desetileté jubileum. Jak turistické trasy a vůbec obecně ta turistická nabídka vypadala, když jste před těmi více než 10 lety začínali v Toulavě jako turistická oblast?
2: Tak vidíte, to nám asi ani nedošlo, že to je...
1: Takže žádná oslava nebyla.
2: Že to je takovéhle výročí, tak třeba nějakou uspořádáme.
1: Příležitost možná.
2: Je to dobrá příležitost. Máte pravdu, že vlastně v tom roce 2016 vznikl jakýsi systém tady v Jihočeském kraji, který, řekněme, dal těm turistickým regionům nějaké oficiální razítko. Od té doby ten systém funguje. Ten region Toulava vznikl skutečně v tom roce 2013 a ta myšlenka byla taková vlastně vytvořit nějaký region tady v tom prostoru, o kterém jsem před chvílí mluvil, který by mohl ty turisty přilákat. Není to tak, že by tam turisté předtím nejezdili, že by je nelákal, ale tak, jak je to zvykem třeba v Rakousku, prostě postavit takový region, který bude zajímavý tím, že bude mít nějakou společnou nabídku. A to je to, o co se vlastně těch 13 let snažíme. A jde nám tedy vlastně o to dát ty nějak věci dohromady a ukázat, že je to u nás krásné a jak to u nás tedy funguje nebo může fungovat. Takže ta nabídka se samozřejmě nějak proměnila, ale to, co teda byla ta naše práce, je skutečně vytvořit třeba nějaké programy, které budou víc viditelné, ať už je to stezka Údolím Lužnice, která tam samozřejmě byla 100 let předtím, ale říct, tohle je tedy ta trasa, o kterou my se staráme, je moc krásná a pojďte se na ní podívat. Protože to, co region jako Toulava dělá nebo může dělat, a je to i taková trošku naše filozofie, je vlastně ukazovat lidem ty krásy, které oni můžou navštívit, a vy jim to samozřejmě musíte říct, protože řekněme, že krásné je to všude. My si samozřejmě všichni myslíme, že nejkrásnější je v tom našem kraji nebo v tom našem regionu, a řada lidí o tom neví. To znamená, že my vlastně se snažíme předávat tu krásu a je to vlastně rozdíl, když sedíte třeba v kanceláři a teď si teda plánujete nějaký ten turistický produkt, ať už je to stezka, nebo to jsou

0: nějaké další věci, památky a podobně, ale pak jede do toho terénu, protože tam něco potřebujete a teď na tom místě stojíte a vy si vlastně říkáte, wow, tady je to fakt hezký, to je super, proč sem jako ty lidi nejedou, nebo jak to, že o tom nevědí, a vlastně se znovu jakoby do té krásy jako ponoříte, a to je to, co my jako zprostředkováváme. Takže my vlastně chceme zprostředkovávat, aby k nám přijel člověk a vlastně žasnul, projevil svůj úžas nad obyčejnými věcmi. A my se teda, nebo naší práci je teda neudělat z obyčejných věcí neobyčejné, ale v podstatě ukázat tak, aby si člověk řekl, že to není úplně obyčejný, a konečně, když na to místo přijede, tak si řekl, wow, to je krásný.
1: No, že to je opravdu u vás krásné, ale tím se dostávám možná trošku i k další otázce. Co všechno musí taková turistická oblast splňovat, aby získala ten certifikát, aby se opravdu mohla stát tou certifikovanou turistickou oblastí?
0: Tak on vlastně tu certifikaci, kterou začal tady u nás Jihočeský kraj, potom přijal v nějaké formě i Czech Tourismus a tedy Ministerstvo pro místní rozvoj. To znamená, že v současnosti vlastně ta nejvyšší certifikace, ta oficiální turistická oblast, má vlastně celostátní certifikaci. No a aby to tak mohlo být, tak samozřejmě je třeba splnit řadu podmínek. Jedna z věcí jsou takové ty, řekněme, faktické věci jako velikost, počet obcí, které tam spadají a podobně, ale turistické oblasti jsou tady od toho, aby především ten region spojovali. To znamená, že jedna z těch nejdůležitějších věcí je mít partnery v tom regionu, ať už to jsou podnikatelé v cestovním ruchu, majitelé penzionu, hoteliéři, provozovatelé muzeí nebo města a obce na tom území. To znamená, že jedna z nejdůležitějších věcí je v podstatě mít nějakou dohodu s těmi, s kterými v tom regionu pracujete, a skutečně vlastně na oficiální bázi mít nějakou spolupráci, tak aby ten region fungoval, ne tak, že si ho někdo vymyslel někde v Budějících v Táboře a někde ho nakreslil, ale aby fungoval ze spodu živě skutečně s těmi lidmi. Takže to je jedna z těch nejzásadnějších podmínek. No a pak to jsou ty věci, které právě ta turistická oblast vytváří, ať už to jsou tedy nějaké produkty cestovního ruchu, což je takové složité slovo, ale skutečně nejde o produkty jako třeba rohlík, ale o produkty typu vytvořím turistickou hru nebo nabídku pro firemní turistiku nebo nabídku pro rodiny s dětmi, která bude mít nějaký parametry, a samozřejmě vy děláte nějakou propagaci a nějaký marketing a nějak s ní pracujete a propojujete ty desítky těch drobných subjektů, které se do ní mohou zapojit. A poslední věc, která je taky asi velmi důležitá, musíte mít nějakou jakoby vizi a strategii, kterou teda předložíte nějak na papíře, že od někud někam jdete a má to jakoby nějaký cíl a nějaké, řekněme, potom i konkrétní dopady pro ten region, které vy se vlastně jako snažíte naplňovat.
1: Toulavu nám v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice představuje turistický nebo manažer této turistické oblasti Jan Sochor.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Už jsme tady zmínili, a je to taková zajímavost, že Toulava zasahuje do území dvou krajů, Jihočeského a Středočeského. Samozřejmě ta láska k přírodě i turismus nezná hranic, nicméně představuje třeba v tomto ohledu Toulava takové unikum, že právě spojuje vlastně Středočeský a Jihočeský kraj pomyslně tedy.
0: No, já si nemyslím, že to je úplně unikum, protože vlastně, jak jste to zmínil, ty turistické regiony, a to není teda úplně případ Toulavy, ale když se podíváme na celou Českou republiku, vlastně vznikají nebo vznikaly už dávno předtím nějak přirozeně. Takže když si vezmete třeba Český ráj, to je známá turistická oblast, která je dokonce ve třech krajích, Slovácko, Jeseníky, ty hranice krajů to nějak administrativně dělí a naopak vlastně pro toho turistu je přirozenější se pohybovat v nějakých těch lokalitách, které ať tvoří nějaké, řekněme, geologické nebo geografické celky. A nebo třeba jako u nás v případě té Toulavy, která vlastně vznikla tak, ne že by to byl nějaký historický region, ale vznikla právě na základě toho, že když byla založena, tak se městům, obcím, podnikatelům řeklo, že tato možnost tu je, nebo je to takovýhle projekt, takováhle vize, řekněme nějaké to místo mezi tou Prahou a těma jižníma Čechama, než začnou takové ty Třeboňsko, Budějovice, Hluboká, vytvořit prostě nějakou oblast, která ty lidi zaujme. No a kdo vlastně se nějak přirozeně do toho celku chtěl přidat, tak na základě toho vznikly ty hranice, takže i proto to šlo přes tu hranici toho kraje, protože tam vlastně se nalézá něco, čemu se říká Čertovo břemeno nebo Čertova hrbatina, což je na tom Jistebnicku, která nám jakoby samovolně přechází do té středočeské části a vlastně to tak jakoby vzniklo přirozeně, protože není vlastně, řekněme, třeba nebo nutné se vázat nějakými oficiálními institucionálními hranicemi.
1: Je to tak a vlastně až ve chvíli, kdy jsem vám tu otázku položil, jsem si uvědomil, že Šumava taky zasahuje do Jihočeského a Plzeňského kraje. My už jsme tady zmínili tu stezku Lužnice, ta je jednoznačně jedním z největších lákadel Toulavy. Já třeba osobně ji velmi znám a musím říct, že to je opravdu krásný kus přírody, všem doporučuji. Jedený úsek konkrétně vysutou lávku u Bechyně během loňského podzimu poškodil pád stromů a klub českých turistů vypsal veřejnou sbírku na opravu této lávky. Ví se už, kdy se ji povede opravit a uvést znovu do provozu?
0: Tak pilně se na tom pracuje, což je skvělé. My jsme v podstatě právě i v koordinaci s městem Bechyně, klubu českých turistů, tyhle ty věci řešili, protože pro tu stezku je to důležité. První věc, která je třeba říct, je, že stezka podél Lužnice je průchozí, i když lávka je stále zřícená. Je tam naznačená obchozí trasa, která vede také velmi pěknou krajinou, vlastně přes takový mostek přes říčku Smutnou. Hmm. Je to trošku víc do kopce, ale tak zase se návštěvníci mohou podívat na jiná místa. No a lávka se staví. Původní termín byl, nebo přání všech bylo stihnout to do začátku sezóny, jenže musela se sanovat skála, protože se zjistilo, že nemusí být v úplně v ideálním stavu, aby se nepostavila lávka a nezřítila se, takže vlastně ta lávka se staví celá nová, ona bude i o půl metru výš než původní lávka, protože tam se zase drží nějaká hranice stoleté vody, která musí být naplněna. Takže teďka jsme ve fázi, kdy skála je zabezpečena, zasanována, lávka by neměla spadnout a začíná se ta lávka stavět a na podzim by měla být hotová.
1: Dobré zprávy, budeme se těšit na to, až se opravdu povede lávku dokončit. Možná v souvislosti se stezkou Lužnice se nabízí taky otázka, jestli máte k dispozici nějaká čísla, kolik lidí ročně na tuhle velmi zajímavou a hezkou trasu vyrazí.
0: Pohybuje se to mezi 10 až 15 tisíci lidí ročně. My tam máme umístěné takové sčítače, takže to postupně sledujeme. Ten největší nárost byl vlastně hned v tom roce 2020 a v roce 2021, což jsou roky, kdy stezka podél Lužnice byla jako první v České republice certifikována tou certifikací Leading Quality Trails Best of Europe. Tím se zařadila teda do takového elitního klubu pěších tras, ale zároveň to teda byly i roky, kdy byl covid, takže lidé chodili hodně do přírody a teď zase lidi často i v tom létě jezdí samozřejmě do zahraničí, předtím byli trošku víc uzavření v té naší České republice, takže i ty návštěvnosti byly vyšší, ale kolem těch 10 000 se to drží v těch posledních letech.
1: Musím přidat ještě jednu osobní zkušenost. Jel jsem jednou z té Lužnice i na kole, ale bylo to hodně po bouřce, takže tam bylo hodně bahna, hodně kaluží, takže když jsem dojel do Bechyně, tak jsem vyjel nahoru do města a už jsem jel po silnici, už to pak dál nešlo. Ale co mě osobně zaujalo, taky jsem to nevěděl, Toulava má dokonce prý i svůj vlastní pivní stezku. Je to pravda?
0: Je to pravda. My máme v Toulavě hodně malých pivovarů, dokonce jich každým rokem přibývá víc a víc. To znamená, že my už teďka myslím, že pátým rokem máme pivní stezku. Ona to není stezka tak nějak, jakoby, že byste začali v bodě A, došli do bodu B, ale je to v podstatě propojení těch malých pivovarů, kde lidé, kteří se rádi dají pivo, dostanou nálepku a když jich navštíví 11, tak od nás dostanou speciální půl litr. Letos tam máme třeba pivovar Balík, jako novinku, což je až na Mladovožicku v takovém úplně severním cípu jihočeského kraje, takže i ti partneři nám takhle přibývají, kde můžete ochutnat lokální piva.
1: I za pivem můžete vyrazit do Toulavy. Produktový manažer této turistické oblasti Jan Sochor je naším dnešním dopoledním hostem. Za 7 minut bude 11:30 a to je čas, abychom si poslechli písničku, konkrétně bude od Marie Rotrové a za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Toulavě alespoň obrazně se pohybujeme v dnešním dopoledním vysílání naší stanice. Se mnou je stále ve studiu produktový manažer této turistické oblasti Jan Sochor. A teď se budeme bavit o jedné aktualitě, protože váš projekt Toulov karty získal nedávno, jak už jsem zmiňoval v úvodu, velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. Vy jste si Toulov kartu přinesl sem do studia. Můžete nám tento projekt ve stručnosti představit, jak třeba funguje a co je jeho smyslem, cílem?
2: Je to tak. My jsme v loňském roce spustili takový projekt, který je především pro rodiny s dětmi. A my jsme kdysi, oni to jsou ty dva roky, měli slevovou kartu Toulavka, jenže v dnešní době v podstatě tenhle typ karet, řekl bych, že není ani tolik populární, ani tolik žádaný, viděli jsme to i na těch číslech a rozhodli jsme se udělat to prostě pro rodiny s dětmi. A jak jsem mluvil o té návštěvě těch krásných míst a o tom žasnutí z těch obyčejných věcí, tak my jsme prostě se rozhodli, že pro ty děti uděláme něco zajímavého, tak aby i oni mohli v té Toulavě žasnout a hlavně, aby je bavilo chodit na výlety. Protože co každý rodič chce, což já mohu potvrdit, protože sám mám doma 5 dětí, tak je, aby to dítě, prostě když už s ním někam jdete, aby nebylo otrávený, aby ho to bavilo, aby třeba chtělo i někam vyrazit. Takže my jsme vlastně spustili takovou velkou hru, kdy děti na různých místech, dneska už jich je víc než 70, sbírají kartičky takových kouzelných bytostí, které vlastně nějak do toho místa patří. Není to jen o sbírání, i když to je samozřejmě nejpopulárnější, ale je i o tom, že s těmi kartami potom můžete hrát karetní hru. To znamená, že vy, když těch karet v letošním roce nazbíráte 5, dostanete hnedka na infocentru karetní hru a s těmi kartami si ještě můžete zahrát. No a letos jsme připravili i to, že jsme tady udělali takové sběratelské album, kde je k tomu ještě takový dobrodružný příběh. Takže vy si tam ty karty i můžete sbírat, zakládat a ještě si k tomu číst příběh. Tudíž jsme, nebo snažíme se vytvořit něco, co vlastně bude žít takovým vlastním životem v tom regionu, ale zároveň to těm partnerům přivede ty návštěvníky a hlavně to ty rodiny bude bavit a budou mít nějaký program, budou vědět, kam mají jít. A stává se nám dokonce, což nám hlásí lidé takhle z terénu, že ty děti samotné chtějí prostě chodit sbírat. To znamená, že je to ten opak toho, co řada lidí zná, jdeme na výlet, aha, a zase, a kam, a proč.
1: Obzvláště děti,
2: tak je to ten opak. Musíme jít na výlet, protože potřebujeme sebrat ještě tuhletu kartičku. No a na tom celý ten projekt vlastně stojí.
1: No trochu teď odbočím, když jste zmínil, že máte 5 dětí, tak se možná občas vám stane, že se vám v Toulavě nějaké to dítě zatoulá, ale to je jenom taková odbočka. Kolik lidí už se do toho projektu Toulov karty zapojilo?
2: Tak, těch míst, které můžete navštívit, je tam 70 a v loňském roce v podstatě jsme rozdali těch jednotlivých kartiček, protože každé místo má svojí, asi 35 tisíc a kolem 3 tisíc lidí ty kartičky aktivně sbíralo. My vlastně o tom máme i docela přehled, protože ti lidé musí na sebe odevzdat kontakt, aby právě mohli dostat nějakou tu odměnu nebo cenu. A vlastně minulý týden jsme ještě z toho loňského ročníku vylosovali 15 výherců, kteří ještě vyhráli třeba nějaký pobyt nebo Lego stavebnici, protože v Táboře je taky muzeum Lega a další věci. Všechno se to samozřejmě váže k těm konkrétním místům a k těm konkrétním partnerům, takže to nejsou věci, které jsou zase jako úplně mimo nebo vymyšlené, ale má to nějaký reálný základ v tom regionu.
1: Nerad bych, abychom posluchačům, řekněme, abychom je obrali o nějaká ta překvapení, ale můžete popsat alespoň třeba jen velmi stručně, jaká místa na území Toulavy se stala součástí toho projektu Toulov karty?
2: Tak, Ono jich je poměrně hodně, ale vlastně v těch důležitých nebo větších městech jsou to takové ty nejzajímavější atrakce. To znamená, že v Táboře husitské muzeum, muzeum čokolády, muzeum lega, v Bechyni zámek, v Milevsku klášter a další tedy tyto významné památky, ale jsou tam i takové zajímavosti, jako jsou třeba dětská herna Perníčkova v Počepicích nebo Hravín, což je taky taková podobná věc. Máme tam nově třeba Muzeum iluzí v Táboře, což je taková novinka, která tam funguje 2 roky. Botanickou zahradu v Táboře, která je velmi zajímavá. Je to vlastně druhá nejstarší botanická zahrada v České republice a ti lidi, kteří tam přijdou, jsou často překvapení, že v Táboře vůbec něco takového je a dojdou si tam třeba i pro tu kartičku. Dokonce mi říkala právě jedna paní, když jsem jí vezl nějakou tu cenu, protože bydlela nedaleko ode mě, takže jsme jí to neposílali poštou, ale zavezl jsem jí to tam, tak říkala, no to je super, já jsem poprvé tady svého syna dostala do muzea v Sedlčanech, tam by se mnou v životě nejel a teď jsme tam museli jet, tak jsme se konečně podívali i na nějaké místo, které bychom jinak nenavštívili.
1: Tak to je hezká vzpomínka, hezká zpráva. Když jste s touto kartou oslavili takový úspěch nejen u návštěvníků, ale řekněme i u odborné veřejnosti, odborné poroty. Není to pro vás motivace jako pro turistickou společnost Destinační management nějakým způsobem něco podobného vytvořit třeba pro ty návštěvníky do budoucna?
2: Tak určitě ano. O to se samozřejmě dlouhodobě snažíme, ale zároveň máme takovou filozofii, řekněme, udržitelnosti, což je teď takové jako zprofanované slovo, ale řekněme, že nechceme k těm projektům přistupovat tak, že jeden rok něco vytvoříme, je to vytvořené, tak si to odškrtneme a naskakujeme na další a pak to necháme někde jakoby si žít a postupně jakoby vyplynout a chátrat. Naopak my chceme, když děláme nějaké projekty, aby ty projekty byly stále živé. To znamená, že když se vrátím ke stezce Lužnice, není to tak, že bychom certifikovali stezku, pak se o ní nestarali, ale naopak chceme tam vymýšlet nové věci, takže třeba jsme tam otevřeli novou vyhlídku, udržovat ji, starat se o ní, nadále ji propagovat, aby dál fungovala. Stejně je to tak právě s projektem Toulav karty. Především i proto, že je to na bázi karetní hry a i teorie v podstatě, když se skutečně podíváme, jak fungují sběratelské karetní hry ve světě, což je třeba známá hra Magic the Gathering, která už funguje desítky let, tak aby vlastně takováhle věc fungovala, tak vy musíte pořád živit něčím novým. Vy nemůžete nechat usnout, protože v momentě, kdy usne, tak umře. Takže, a to my nechceme, aby nám Toulav karta umřela. Takže my každou tu sezónu vlastně chceme připravovat nové věci i do tohohle projektu. Takže letos tam máme nově to sběratelské album, nebo dokonce takové velké desky na karty Bestiář. Máme tam nově přidané ty příběhy, které jsou také nedokončené a když zase seberete určitý počet kartiček, tak si můžete přečíst, jak to dopadlo. Dokonce si i můžete vybrat, jestli ti hrdinové půjdou požádat o pomoc ty bytosti, třeba které žijí ve vodě nebo které žijí v lese. A to jsou všechno bytosti, které vlastně najdete na těch kartách. Takže my spíš ty stávající projekty teďka chceme rozšiřovat. Ale je pravda, že jedno z těch rozšíření, které třeba chystáme, je takové trošku zase někam jinam a propojuje nám to ty turistické stezky a zase tady tu karetní sběratelskou hru. Takže my chceme právě na dálkových trasách do Prčice, kam se chodí každoročně pochod, ale podobně jako máme stezku Lužnice, tak my už jsme před 3 lety vlastně spustili projekt Jděte do Prčice po celý rok a zase se nějak snažíme starat o ty trasy, které vedou ne z Prahy, ale z těch našich měst, což je Tábor, Milevsko, Sedlčany, právě do tohohle centra toho pochodu a říkali jsme si, proč tam chodit jen jednou ročně ve velkém davu, když se tam dá chodit celoročně krásnou krajinou sami, takže tyhle ty stezky Toulava také provozuje a v letošním roce by na ně mělo přibýt asi 9 takových dřevěných interaktivních soch a z nich by vlastně měl vzniknout takový park těch bytostí tady z té Toulavkarty. To znamená, že když takovým symbolem té Toulavkarty je taková brána, kdy vy vlastně, nebo děti vlastně projdou do toho magického světa, který je částečně v tom našem světě, ale částečně tam jsou ty bytosti z těch pověstí, pohádek a podobně, tak tam vznikne taková reálná brána a vy se vlastně do toho světa, kromě toho, že si ty kartičky sbíráte, tak se do něho přímo dostanete, protože tam ty bytosti budou v uvozovkách naživo, budete si na ně moc sáhnout a zároveň budete znát z té karetní hry, kterou jste si vyzbírali na těch turistických místech.
1: Zbývá už snad jenom se zeptat, na jaké letní události v Toulavě byste posluchače nalákal. Protože stojíme na prahu začátku letních prázdnin, tak určitě docela důležitá informace pro všechny posluchače.
2: Je to tak, my na Toulavě nebo i na našich webovkách máme samozřejmě kalendář akcí, co se všechno u nás děje, takže taková, myslím, největší a nejzajímavější akce bývá vždycky v Táboře na přelomu prázdnin, což jsou Komedianti v ulicích, veliký festival, kdy celé to historické město žije pouličním divadlem. Na to bych určitě strašně rád pozval, protože to je vlastně akce takového až mezinárodního věhlasu a formátu. Zajímavé věci se dějí na zámku v Bechyni, kde, a to možná posluchači taky často neví, už třetím rokem je celé léto výstava moderního umění, nejen tedy českého, ale evropského, takže na to je určitě velmi zajímavé se podívat. Ještě se tam odehrávají i divadelní představení během toho léta, takže se tam dá vyrazit i s dětmi. No a potom je to řada takových menších slavností, takže třeba v Bechyni teďka bude 5. divadlo v Trávě, což je zase taková přehlídka lokálních divadelních souborů, nebo to jsou bechyňské slavnosti, keramické trhy a další věci, na které se dá v tom létě podívat.
1: Produktový manažer turistické oblasti Toulava Jan Sochor byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, za všechny informace, no ať se daří nejen vám, ale i celé Toulavě. Naslyšenou.
2: Já moc děkuju za pozvání a budeme se těšit u nás na Toulkách.
1: No a vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Už za chvíli nabídneme pravidelný rozhlasový sloupek, tak si na něj počkejte. Od mikrofonu se s vámi prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V 11 hodin a 46 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice a i o letních prázdninách pro vás samozřejmě budeme vysílat rozhlasové sloupky. V tom dnešním vás spisovatel Jan Štifter pozve na Sokolský ostrov do Českých Budějovic. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Vzal jsem svou mamku na Sokolský ostrov. Nechali jsme děti hrát si na hřišti a koukali na to nové molo, Zátkovo nábřeží a Háječek. Mamka řekla, tady to prokouklo, vůbec bych to tady nepoznala. Já si taky ještě pamatuju Sokolák jako místo, kam jsme se chodili spíš zašít, protože tam nikdo nebyl. Rodiny s dětmi by tehdy nenapadlo trávit tu celé odpoledne. Ta proměna je obrovská. A tak jsme stáli v místech, odkud je vidět soutok Vltavy a Malše s novým molem, kavárna v altánu v Háječku i řada domů od železné Pany po Slávii a říkali si, že to město je odtud neskutečně krásné. Ta proměna se přitom odehrála v detailech. Jedno dobré dětské hřiště, úspěšná kavárna, opravený altán, odstraněný plot kolem hvězdárny a molo, které přitahuje lidi. Pět akcí, které dohromady vytvořily úplně jiný svět. Kdybych dnes chtěl cizinci ukázat Budějovice, z náměstí bych zamířil rovnou sem, na Sokolák. Protože je to tu vážně hezké a taky živé, autentické. Ale taky proto, že je to jasný důkaz, že příjemný veřejný prostor stojí na drobnostech. Třeba na tom, že zmizí jeden zbytečný plot. Tak tam taky někdy mrkněte. A jestli to jde, vezměte sebou mamku. Bude koukat.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tento týden ohlašují poledne zvony z kostela svatého Václava v Dráchově na Táborsku. Včera jsme si představili gotický zvon svatý Václav, který roku 1503 ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Dneska se ve společném souzvuku rozezní dvojice novodobých zvonů z roku 1970, kdy je ulil Karel Švarc v Českých Budějovicích. Jejich pořízení zaplatil dráchovský farář Jiří Jilí Bous, bývalý politický vězeň pronásledovaný komunistickým režimem. Pomohli mu také farníci, kteří přispěli nejen penězi, ale i potřebnými surovinami, mědí a cínem. Jsou to zvony svatý Cyril a Maria, laděné v hlavních tónech Fis 2 a Dis 2. Oba nové zvony posvětil 8. listopadu roku 1970 českobudějovický biskup Josef Hlouch. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku je po bouřce podemletá. Oprava potrvá do půlky srpna. Hygienici vyhlásili zákaz koupání na Orlíku u Podolska. Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích u Plzně. Zítra bude na jihu Čech zataženo až oblačno s možností srážek a teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Železniční tráť mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku bude do poloviny srpna uzavřená. Drážní hasiči je v pondělí odpoledne museli uzavřít kvůli silnému dešti. Trať je podemletá. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka doplňuje.
2: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
0: Jihočeští hasiči museli kvůli silným bouřkám včera vyjíždět ke 150 zásahům. Nejčastěji řešili popadané stromy. Zákaz koupání platí ve vodní nádrži Orlík u Podolska. Voda tam neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Kvalita vody se zhoršila také na Orlíku na Radavě. Rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský na Třeboňsku mají zatím jedničku. Výsledky odběrů z vodní nádrže Lipno má ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
3: Voda u pláže v Černé Pošumaví dostala tentokrát trojku. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou byla hodnocena stupněm 2. Dle výsledků rozboru je voda vhodná ke koupání. Zcela shodné hodnocení obdržela i voda u pláže v Horní Plané.
0: Profesionální i dobrovolní hasiči od rána zasahují na rybníce Draví 2 v Malesicích u Plzně. Rybáři, kterým revír patří, tam zaznamenali větší úhyn ryb. Na místě jsou i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Hasiči se pokoušejí vodu okysličit a zabránit ještě větším škodám, říká malesický starosta za hnutí STAN Aleš Tolár.
4: Pravděpodobně ten úhyn ryb způsobil nedostatek vody a kyslíku ve vodě, protože v přítoku na tom Chodíkovském potoce v podstatě voda neteče žádná, že ráno byli zalarmováni jak profesionální, tak dobrovolní hasiči, zjistili akutní nedostatek kyslíku, těch mrtvých ryb jsou zatím stovky a hasiči teď nějakým způsobem aerifikují tu vodu, ponořili do ní čerpadla, stříkají na hladinu a uvidíme, co se bude dít dál.
0: Škodu zatím rybáři nevyčíslili. Kampaň před hřínovými volbami může začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne převážně oblačno, přehánky a bouřky se vyskytnou jen ojedinělé, až večer jich od jeho západu přibyde a bouřky budou ojedinělé silné. Teploty budou mezi 28 a 31 stupni Celsia na západě kraje a na horách do 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 20 až 17 stupňů. V středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přehánkami nebo bouřkami i silnými. Srážky budou ustávat v noci na čtvrtek. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně ke 20. Slabý proměnlivý během dne mírný, severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pozor, ale dejte na dálnici D3 na úrovni Velešína na Českokrumlovsku ve směru na České Budějovice stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost.
1: Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Ano, je 12 hodin, 6,5 minuty a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice bude následující necelou hodinku vyhrávat dechovka. Hanka Šuberová vás vítá u poslechu a přeji vám taky dobrou chuť k dnešnímu obědu. A k tomu pošleme pěknou písničku. Budeme ji taky věnovat. Pojďme k prvnímu dnešnímu přání. Své 41. narozeniny slaví skvělý kamarád a klarinetista keramičky pan Jiří Kudrna z Tábora. Chtěli bychom mu jako kapela popřát mnoho zdraví, štěstí, úspěchů, spokojenosti a radosti z hezké písničky. Jen vše dobré do dalších let přeje celá jihočeská keramička s kapelníkem Petrem Kolářem. A ještě přidám jedno přání a to budou čtyřicátiny. Sbor dobrovolných hasičů z Dolního Bukovska totiž přeje svému členovi Richardovi Molnárovi k jeho dnešním čtyřicátinám. Hlavně hodně zdraví, také štěstí a do dalších roků užívat si spokojeného života. Přání zasílá výkonný výbor Sboru dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko. Hraje keramička.

A my tady máme další přáníčka v písničkách pro radost. Teď budeme gratulovat ke včerejšímu svátku a tak tu gratulaci beru do ruky právě v úvodu dnešního pořadu. Prosila bych vás o zahrání písničky pro pana Pavla Poddaného ze Smědečka z obce Ktiš, který 29. června oslavil svátek. Pavel je veterinářem, své zaměstnání bere jako poslání a vždy se snaží odvést to nejlepší. Přejeme mu, aby se i nadále ve veterině dařilo dobře, aby měl úsměv na tváři, srdci radost, štěstí, zdraví a nevyčerpatelný optimismus. To ti přejí Iva s malou Aničkou, rodiče a sourozenci, Květa s manželem Pepou, Maruška s Pepou a malým Jozívkem, neteř Lenka s Matoušem a malou Darínkou. No a pozdrav je od paní Marie Poddané, která nechává zahrát za celou rodinu. No a vyhrávat bude Moravěnka písničku Pro koho se stojíš, ale my ji pošleme ještě jednomu oslavenci. 6.6. totiž oslavil své krásné půlkulatiny pan Josef Kluzák ze Svrabova u Tábora. A my mu nyní přicházíme gratulovat s písničkou od vás. Pepovi přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. To vše a ještě víc přejí manželka Zdena, děti Míša, Pepa s Bětkou a Anička, babička a děda Samcovi a Sudovi. Gratulaci nebo gratulantovi chceme dát zahrát písničku od Moravěnky. Přání plníme.

Prosíme o zařazení přání na 30. června a prosíme o zahrání písničky Psaníčko ve schránce od Doubravanky pro pana Pavla Rosenbauma z Broum, který oslavil 29. června, tedy včera jmeniny a dneska krásné 69. narozeniny. Pavel je velice starostlivý manžel, táta, děda, je skvělý kamarád, muzikant, myslivec, milující svou rodinu, hezkou dechovku a přátele kolem sebe. Milý Pavle, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, taky radosti z vnoučátek, rodiny, mysliveckých úlovků a všech setkání na muzice. To přejí manželka Boženka s celou rodinou, vnoučátka posílají sladké pusinky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, pošumavský spolek hezkých holek a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše a písničku posílá Láďa Hřídel.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, máme ten správný čas, 12 hodin 21 minutu a to znamená, že až do 13. bude na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice znít pěkná dechovka. A tu zahrajeme i následujícím oslavenkyním. Mají mnoho společného, obě se jmenují Anna a oslavují stejný věk a jsou to kulatiny. Tak dámy, pěkně po pořádku. Paní Anna Blahoutová z Roseče. Vážená paní Blahoutová, milá Aničko, jménem obce Roseč ti přejí všichni všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Za celé zastupitelstvo obce přeje Mirka Beránková. No a ještě Anna Židová Zelnářů. Krásné narozeniny naší milované Hance přejeme z celého srdce. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spoustu radosti do dalších let. Ať tě každý den provází úsměv, dobrá nálada a krásné chvíle s rodinou. To všechno přejí manžel, děti a vnoučata. Zahrajte ji prosím písničku Vzpomínka na Šumavu. Hrajeme oběma.

to byla malá muzika na uše Pepíka, která právě dohrála a připraveni jsou Baboucy se svou skladbou. Komu ji pošleme? Pan Jaroslav Troller ze Šebiřova oslavuje kulatiny. Taťko, přejeme ti k 80. narozeninám, ať máš v životě stále dostatek energie, zdraví a pohodu. Smích, ať pokrývá tvůj ret a to nejmín do 100 let. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. To vše a ještě víc ti ze srdce přejí manželka Jana, dcery Renata a Leona s rodinami a vnoučátka Sofinka a Vaneska. Dědovi posílají velkou pusu. Ke gratulaci se připojují i Marie a František Hadáčkovi ze Záluží u Chyšek. No a prosíte tedy o Mugrauerovi koně. Nejsou tedy v podání vorařů, ale jsou v podání babouků. A ještě jedno přání. Eva Chmarská z Rybníku u Dolního Dvořiště oslavuje polokulatiny. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje starosta obce a přidává se občanská komise.

Dneska se dožívá krásného věku 80 let paní Jenovéfa Voldřichová ze Zdíkova, toho času domově pro seniory v Horní Plané. Do dalších let pevné zdraví, klid, pohodu a veselou mysl vám paní Voldřichová přejí bývalé člence všechna děvčata ze Sokola Zdíkov. No a ještě gratulace pro pana Antonína Kadouna z Adamova, taky má kulatiny, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti, přeje zastupitelstvo obce Adamov. Hraje Lesanka písničku Zafoukej větříčku.

Dobrý den, zdravím hudební redakci a chtěla bych vás poprosit o předání přání pro naší milou kamarádku paní Šárku Žahourovou, která dneska slaví jmeniny. Milá Šárko, jak kalendář dneska praví, jmeniny tu někdo slaví. No a dnes si to právě ty. Proto dovol, abychom ti popřáli pevné zdraví do mnoha dalších let, spoustu radosti, lásky, spokojenosti a v neposlední řadě mnoho úspěchů, jak v osobním životě, tak i v práci, kterou se snažíš dělat co nejsvědomitěji. Prostě vše jen to nejlepší, co tě v životě potká, ti přejí kamarádi z Myslkovic. Marie, oba Jirkové a též Gustav jsou podepsáni. Prosím, zda k přání můžete přidat písničku Touha po domově, kterou zpívá Eva Karasová a Ludvík Petr. Tak my tuhle písničku rádi zahrajeme, tedy respektive tuhle písničku zahrát nemůžeme, protože je to popová skladba, ale přece jenom jsme dohledali píseň, kde Eva Karasová zpívá, jmenuje se Kupte si kvítí a to vám zahrajeme. Paní Hodinářová, jinak je podepsána taky pod přáním. Tuhle písničku Kupte si kvítí pošleme taky paní Jaroslavě Korešové do Benešova u Prahy, která slaví polokulatiny. Paní Korešová, všechno nejlepší k životnímu jubileu, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody vám přeje bratr Josef s rodinou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A i další z vás si nám napsali o písničku od babouků. Většinou míváte konkrétní přání, ale věřím, že pochopíte, že nemůžeme hrát pouze tuto oblíbenou jihočeskou kapelu. Takže ještě jednou na babouky dneska dojde. Nicméně některá ta přání jsme museli sloučit a zahraje ještě tedy jedna skladba. Komu bude určená? Třeba pro pana Antonína Pajera ze Zahájí u Letče nad Sázavou, který slaví polokulatiny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání do dalších let přeje manželka, dcera s manželem, syn, vnoučata Ondra se Zuzkou, Jirka s Nikčou, Lucka s Fandou, Iva s Lubošem, Toník, Tomáš a Kupa pravnoučat. Stázinka, Mikulášek, Přemík, který oslavil včera 6. narozeniny, tak i jemu přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve fotbale a hokeji. Dále Amálka, Aurinka, Beátka, Filipek a Kubík. Další přání pro pana Jana Ondřicha ze Zvíkova. Milý taťko, dědo, přejeme ti k narozeninám hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Všichni tvoji Ondřichovi ze Zvíkova a Kukulíkovi ze Zahrádky. Prosím o zahrání pro mého manžela Josefa Jachníka z Kamenice nad Lipou k 86. narozeninám, kterých se dožívá 30. června. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a boží požehnání přeje manželka Marie, připojují se dcera Maruška s manželem Petrem a vnuci Tomáš, David, Jakub, Michal a Lukáš. No a my posíláme babouky písničku V údolí malá chaloupka.

já myslím, že i dneska by se patřilo pozvat vás za muzikou a za pěknou písničkou. Tak pozvání na čtvrtek 2.7. o 14 hodin na posezení s Dudáky ze Strakonic, literární kavárna, 14. hodina, dům seniorů mistra Křišťana, Prachatice. Jste samozřejmě všichni zváni. Hasiči ze Záboří u Protivína oslaví 135 let. Na této akci zahraje nejstarší česká dechovka Babouci, kterou jsme si užili taky v našem vysílání. Program začne ve 13 hodin, takže Babouci budou celou tu akci doprovázet. Festival, minifestival dechových hudeb v Kramolíně u Jílovic. Opět si pište 4.7. 13. hodina u místní hasičárny. Samozřejmě občerstvení, pití, všechno bude zajištěné. No a snad už jenom přidám, kdože zahraje. Budou to Kramolínka, Chmelovanka, Flamendři, Petříkovská muzika a taky Regent. Myslím, že tam bude o zábavu postaráno, tak probírám se těmi pozvánkami dál. Ty, které se vybírám, tedy akce, které se konají v nejbližším termínu, 4.7. opět, 100 let sboru dobrovolných hasičů Měchov, budou oslavovat na návsi, čeká vás samozřejmě slavnostní zahájení programu, a jinak celým dnem vás provede kapela Kašovanka. Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov Hradiště u Chanovic zve na neděli 5. července na odpolední posezení s dechovkou, konkrétně s Doubravankou. Program začne ve 14 hodin na místní návsi a potrvá až do 20. hodiny. Připravené samozřejmě taky občerstvení a příjemné odpoledne s vaší oblíbenou kapelou. No já myslím, že by to by pro tuto chvíli stačilo z těch akcí. Doufám, že jste si poznamenali. Pokud ne, ještě vám některé tedy připomenu. Zase zítra v písničkách pro radost, ale nezapomeňme gratulovat. Pan František Malík z Malé Nepodřice u Písku. Omlouvám se, pane Malíku. Malé Nepodřice u Písku, Kulatiny. 90 je věk, který se zaslouží obdiv. Přejeme ti, ať je tvůj život i nadále naplněný klidem, láskou a spokojeností. Hlavně hodně zdraví do dalších let přeje manželka Bohunka, dcery Alena a Hana a syn Pavel, všichni s rodinami, vnoučata Lukáš, Tomáš, Péťa, Jára, Vašík, Martin, Míša a Elenka a pravnoučátka Emička, Šíma, Miky a Rozárka. A přejete si písničku Moje česká vlast. Veselka hraje.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílvů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A do 13. hodiny ještě nějaká ta minuta zbývá a tak stihneme zahrát dnešnímu poslednímu oslavenci. Vážená redakce, touto cestou bychom vás chtěli požádat o zahrání písničky Chaloupky pod horama v pořadu Písničky pro radost pro pana Jana Šimečka z Trhových Svinů, který dnes slaví 91. narozeniny. Ty náš táto, dědečku, přejeme ti k tvým úctyhodným 91. narozeninám hodně zdraví a ať tě život stále baví. Za tvoji lásku posíláme poděkování, aby si tu byl ještě dlouho s námi. Hodně pevného zdraví, štěstí a božího požehnání přeje syn Honza, dcery Jana, Martina a Marie s manželi a štípanou pusu posílá 7 vnoučat a 6 pravnoučat. Za zahrání písničky mnohokrát děkujeme a přejeme spoustu spokojených posluchačů, za všechny podepsána dcera Marie. No a my písničku samozřejmě rádi zahrajeme a přejeme vám všem pěknou oslavu. A hezký den.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Záchranáři ve Venezuele vyprostili po 5 dnech od zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Po těžkém úrazu zemřel fotograf Jaroslav Síbek, bylo mu 76 let. Teplá Vltava se letos mohla splouvat jen ve 4 dnech. Během odpoledne bude na jihu Čech přibývat mraků, přijít můžou i bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal. Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Schiffera. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k nejvyššímu soudu. Ve věku 76 let zemřel v pondělí fotograf Jaroslav Síbek, původně konstruktér ve výzkumném a vývojovém podniku Java. Nastoupil v roce 1973 do České tiskové kanceláře, pro kterou fotil 23 let. Nejprve v Praze, pak na jihu Čech. Následně odešel do Mladé fronty Dnes a potom do Deníku. Síbkovo úmrtí ČTK potvrdila jeho manželka. Letos v únoru utrpěl těžký úraz hlavy a bojoval s ním do poslední chvíle. Na teplou Vltavu na Šumavě se zatím moc vodáků nedostalo. Řeka se smí splouvat jen v případě, že je hladina vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezóna tak je zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka to ukazuje, jaký deficit vody příroda dlouhodobě má.
6: Sezona 2025 byla opravdu tristní, co se týče splouvání, protože tam bylo asi 260 lodí, které splulo. Sezona 2024 byla přesný opak. Tam splulo 3300 lidí. Tam naopak se nesplouvaly asi dohromady možná tak 3 nebo 4 dny v průběhu celé sezony. Rok 2025 propad, rok 2026 to vypadá ještě možná hůř, než to bylo loni.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech bude odpoledne převážně oblačno, přehánky a bouřky se vyskytnou jen ojediněle, až večer jich od jihozápadu přibude a bouřky budou ojediněle i silné. Teploty jsou mezi 28 a 31 stupně Celsia na západě kraje a na horách do 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 20 a 17 stupni. Ve středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přehánkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž se skočí z dnešní trojky na jedničku.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na jihu Čech se teď podle našich informací jezdí bez nehod. Na silnici 603 u Chyňavy na Českobudějovicku se ale projíždí kyvadlově a tvoří se tam přechodně kratší kolony. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně tehdy, jen tak k Balatonu.

0: prodám, to tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Mně se to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
1: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
0: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy jasny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety, je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný a to má úžasnou symbiózu, cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
1: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
0: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní se mi slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jede s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odlétám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
1: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
0: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává. A dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí. Musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám. Proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví. Tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval a tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct a já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci, pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost, Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španělsko a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska, 500 kilometrů zpátky, je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je pro to něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já si chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo nás. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kde bys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba, ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Když se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Mám děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo ji tak, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil více jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít, ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš, ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 18 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy. Obchvat Sedlice na hlavním tahu z Písku do Plzně se začne stavět ještě letos. Praktičtí lékaři budou moct od zítra předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Na závěrečném koncertu kytarového festivalu v Českých Budějovicích dnes zahraje AZ Guitar Duo. Zítra nás čeká spásné ochlazení, naměříme maximálně 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele obchvatu Sedlice, Němčic, Hněvkova a na Strakonicku. Stavbu na silnici 1/20 provede sdružení Znakon, Firesta Fischer, Valkano a Duna Asfalt. Za 818 milionů korun bez daně. Stavět by se mohlo začít v letošním třetím čtvrtletí, informoval o tom generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Víc než 6,5 kilometrový úsek pomůže na cestě z Jihočeského do Plzeňského kraje. Na trase by mělo vzniknout 7 mostů, z toho jeden přes železnici. Auta by po nové silnici mohla jezdit v roce 2029. Praktičtí lékaři budou moct od zítra nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
1: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
0: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: 16. ročník kytarového festivalu na 12 strunách dnes uzavře koncert AZ Guitar Duo. Chorvatských kytarista Zoran Dukic a jeho italský kolega Aniero Desiderio se představí v dominikánském klášteře na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Podrobnosti má ředitel festivalu Pavel Štefal.
3: Tyto dva vynikající solisté se čas od času spolu sejdou a po celém světě zahrají kytarová dua, což je taková vynikající kytarová disciplína. Zazní tam skladba. Skladby španělské, jihoamerické i skladby starých mistrů.
0: Začátek bude v dominikánském klášteře ve 20 hodin a 15 minut.
4: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne převážně oblačno, přehánky a bouřky se vyskytnou jen ojediněle, až večer jich od jihozápadu přibude a bouřky budou ojediněle i silné. Teploty jsou mezi 28 a 31 stupni Celsia, na západě kraje a na horách do 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 20 a 17 stupni. Ve středu očekávejte zataženou až oblačno s občasným deštěm a přehánkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž se skočí z dnešní trojky na jedničku.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 20 v Písku u mostu přes Otavu narazilo auto do svodidel. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Veselské pískovny u Veselí nad Lužnicí už zahájily hlavní sezónu. Nabízejí koupání v průzračné vodě. Lední pozvánka od našeho regionálního stopaře v této hodině. A také vás naučíme péct sladké likérové řezy s broskvemi a šlehačkou. Nenechte si to ujít. A k tomu si budeme hezky hrát z písniček, které nestárnou. Tady bude Rosa na kolejích od Vabyho Daňka. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Mráčky a výlovy, to je moje, říkával s oblibou jihočeský fotograf Jaroslav Síbek. Přes půl století jeho reportážní snímky zachycovaly důležité události i osobnosti. Legendární Barik, jak mu říkávali kolegové novináři, nás bohužel včera opustil. Bylo mu 76 let. Ve vysílání si ho teď připomeneme prostřednictvím bezmála 2 roky starého rozhovoru, který s ním natočil redaktor a moderátor Matěj Vodička. Jaroslav Síbek tehdy přivezl cenu statutárního města České Budějovice za celoživotní dílo a sám přiznal, že takové ocenění vůbec nečekal.
1: Když jsem se to dozvěděl, to jsem koukal jak blázen, mě to vůbec ani nenapadlo, že by někdy někdo něco mohl takovouhle hloupost vymyslet, jako jo. To jsem fakt překvapený, no, ale tak už jsem se s tím zžil. To snad nemají nic lepšího na práci, než vymýšlet cenu pro Síbka.
2: Zcela uvolněný a v dobré náladě převzal Jaroslav Síbek cenu statutárního města České Budějovice za letošní rok. A právě konkrétně rok 2024 je pro něj velmi povedený. Vyšla mu obrazová kniha Půlstoletí s fotoreportérem aneb fotografoval jsem anglického krále a taky měl v krajském městě 2 výstavy. Ačkoliv je ve svých 75 letech v penzi, i dál se těší na focení v terénu.
1: No, pochopitelně, když budu moc ťapat, právě já jsem vůbec nechodil, tak už jsem to rozlez, rozťapal, takže ať se těším, utíká mi hromada věcí a rád to budu teď jako trošku dohánět, v obrazově pochopitelně, jinak nic, já už dohodnit nic nemůžu.
2: Během půlstoletí Jaroslav Síbek fotil pro ČTK, Jihočeskou mladou frontu Dnes a Českobudějovický deník, se kterým stále spolupracuje. Rodák z Prahy se na jihu Čech definitivně usadil začátkem 80. let minulého století. Vrátil se do prostředí, ve kterém vyrůstal. Jeho tatínek pocházel z Lučkovic u Mirotic na Písecku.
1: My jsme jezdili sem každý léto, každý prázdniny. A u babičky jsme se scházeli, ona babička měla 4 děti, takže jsme tam byli 4 kluci a to byl bordel. Vždycky se ve vesnici se říkali, přijeli Sýpčíci, jsme lezli po zahradách a všechno. Tak to bylo takový, jsem se vrátil zpátky jakoby do dětství.
2: V ulicích zachycoval atmosféru sametové revoluce v roce 1989. Krátce po ní taky třeba návštěvu tehdejšího britského prince Charlese a dnes krále Karla III. V Českém Krumlově. Několik dní nepřetržitě fotil v terénu během ničivých povodní v roce 2002. Při své kariéře taky zažil dobu, kdy z redakcí zmizely tmavé komory plné negativů a nahradili je digitální fotoaparáty.
1: Já jsem se toho bál, já jsem prostě takovej pomalej v přijímání nějakých nových věcí. Jo. No ale pak jako se na to člověk zvykne, takže pak jsem byl spokojený, jak na dneska to už si nedovedu představit.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice od středočeských Sedlčan až po Veselí nad Lužnicí. Takto široký záběr má turistická oblast Toulava. Za svůj projekt Toulav, který nedávno získala velkou cenu cestovního ruchu v kategorii nejlepší turistický produkt. A právě i o Toulav kartě si v našem dnešním dopolední povídání povídal moderátor Matěj Vodička s produktovým manažerem turistické oblasti Toulava Janem Sochorem.
1: My jsme kdysi, oni to jsou ty dva roky, měli slevovou kartu Toulavka, jenže v dnešní době v podstatě tenhle typ karet, řekl bych, že není ani tolik populární, ani tolik žádaný, viděli jsme to i na těch číslech a rozhodli jsme se udělat to prostě pro rodiny s dětmi. A jak jsem mluvil o té návštěvě těch krásných míst a o tom žasnutí z těch obyčejných věcí, tak my jsme prostě se rozhodli, že pro ty děti uděláme něco zajímavého, tak aby i oni mohli v té Toulavě žasnout a hlavně, aby je bavilo chodit na výlety. Protože co každý rodič chce, což já mohu potvrdit, protože sám mám doma 5 dětí, tak je, aby to dítě, prostě když už s ním někam jdete, aby nebylo otrávený, aby ho to bavilo, aby třeba chtělo i někam vyrazit. Takže my jsme vlastně spustili takovou velkou hru, kdy děti na různých místech, dneska už jich je víc než 70, sbírají kartičky takových kouzelných bytostí, které vlastně nějak do toho místa patří. Není to jen o sbírání, i když to je samozřejmě nejpopulárnější, ale i o tom, že s těmi kartami potom můžete hrát karetní hru. To znamená, že vy, když těch karet v letošním roce nazbíráte 5, dostanete hnedka na infocentru karetní hru a s těmi kartami si ještě můžete zahrát. No a letos jsme připravili i to, že jsme tady udělali takové sběratelské album, kde je k tomu ještě takový dobrodružný příběh. Takže vy si tam ty karty i můžete sbírat, zakládat a ještě si k tomu číst příběh. Tudíž snažíme se vytvořit něco, co vlastně bude žít takovým vlastním životem v tom regionu, ale zároveň to těm partnerům přivede ty návštěvníky a hlavně to ty rodiny bude bavit a budou mít nějaký program, budou vědět, kam mají jít a stává se nám dokonce, což nám hlásí lidé takhle z terénu, že ty děti samotné chtějí prostě chodit sbírat. To znamená, že je to ten opak toho, co řada lidí zná, jdeme na výlet, aha, a zase, a kam, a proč.
2: Obzvláště děti, že jo?
1: Obzvláště děti, tak je to ten opak. Musíme jít na výlet, protože potřebujeme sebrat ještě tuhletu kartičku. No a na tom celý ten projekt vlastně stojí.
2: Kolik lidí už se do toho projektu Toulav karty zapojilo?
1: Tak těch míst, které můžete navštívit, je tam 70 a v loňském roce v podstatě jsme rozdali těch jednotlivých kartiček, protože každé místo má svoji, asi 35 tisíc a kolem 3 tisíc lidí ty kartičky aktivně sbíralo. My vlastně o tom máme i docela přehled, protože ti lidé musí na sebe odevzdat kontakt, aby právě mohli dostat nějakou tu odměnu nebo cenu. A vlastně minulý týden jsme ještě z toho loňského ročníku vylosovali 15 výherců, kteří ještě vyhráli třeba nějaký pobyt nebo Lego stavebnici, protože v Táboře je taky muzeum Lega a další věci. Všechno se to samozřejmě váže k těm konkrétním místům a k těm konkrétním partnerům, takže to nejsou věci, které jsou zase jako úplně mimo nebo vymyšlené, ale má to nějaký reálný základ v tom regionu.
0: Celý rozhovor s Janem Sochorem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do vysílání přijde přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková. Rozhovor s Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nyní míříme mimo naši republiku za hranice. Při fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických se zápasí nejenom s míčem na hřišti, ale také o lepší platy a další pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už více než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívil je náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
2: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíce a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
1: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
2: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
1: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
2: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale nikde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
1: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teploty dnes opět dosahují 30 stupňů Celsia a proto teď zamíříme k vodě, konkrétně k Veselským pískovnám, kde se můžete vykoupat nejenom v průzračné vodě, ale také si užít spoustu koncertů. Na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím přímo od té hlavní Veselské pískovny, pískovna Vlkov 1, je to ta největší tady hned u parkoviště, u občerstvení. Dívám se na tu písčitou pláž, kterou mám tady přímo před sebou, tamhle zhruba 300 metrů mám tu hlavní velkou, ale tady je teď nová plážička s čerstvě navezeným pískem, takže hned, když zaparkujete auto, tak můžete hned se tady vykoupat. Prošel jsem se tady po okolí a samozřejmě pak je tu spoustu takových těch malých, řeknu v uvozovkách až soukromých plážiček, které si tu můžete najít pod stromy krásně ve stínu. No a je tu taky spousta vyžití i pro děti, protože jak tady u občerstvení si můžete zahrát plážový volejbal, fotbálek a spoustu dalších aktivit. No a hlavně je tady taky pěkné velké dřevěné pódium, kde se odehrává spousta akcí celé prázdniny. No a pořádá je tady už spoustu let Luděk Miller, který je tady teď se mnou, tak já se optám, co jste letos připravil na léto.
3: Takže dobrý den, takže jako každý rok máme pochopitelně hudební program, ale pozor, máme obrovský divadelní program a možná bych malinko vypíchnul ten hudební, protože my nehrajeme jenom pro starší, hrajeme i pro mladý, takže tu například měli jsme té Vohnouty, příští týden nás tu čeká momentiček Mucha, máme tu Ventolina, Pás, Zrní a tak dále. A z toho divadla bych chtěl vypíchnout, prosím vás, a je to teatr Pavla Šmída a další Toy Machine z Prahy a hlavně divadlo Líšeň, který mají večerní divadlo.
1: Petře, popiš nám víc samotné pískovny.
2: Tak ty pískovny jsou opravdu jen pár kilometrů od Veselí nad Lužnicí a vznikly tady po těžbě štěrkopísku v letech 1952 až 1986 a vlastně po té těžbě tady vzniklo 5 rozlehlých jezer a na ploše zhruba 240 hektarů se tak rozprostírá krajina, která je dnes součástí chráněné krajinné oblasti i biosférické rezervace Třeboňsko. Kolem těch jezer vede dlouhá naučná stezka se 14 zastaveními a vypráví příběh zdejší krajiny od geologie přes těžbu štěrkopísku až po rostliny a živočichy, kteří si tu ty nově vzniklá jezera oblíbili. No a jednou z největších zajímavostí je zastávka u přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova. Tomu místu se říká Jihočeská poušť a jde vlastně o vzácnou dunu z navátého písku, kde žijí rostliny a hmyz, které byste tady v jižních Čechách třeba vůbec nečekali. A je to jeden z vůbec nejpozoruhodnějších přírodních útvarů svého druhu u nás. Takže Veselská pískovna nabízí nejenom krásné koupání, koncerty, občerstvení, ale i naučnou stezku, takže doporučuji si sem udělat teď výlet v těchto vedrech, je tady opravdu příjemně.
1: Letní pozvánku si pro nás připravil regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy. Jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi. Původně od Aleny Doskočilové z Drnovic na Moravě. Naučíme se i teď dělat s cukrářem Josefem Maršálkem. A to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulis a právě i Josef Maršálek. Bude se pouštět do změn, anebo ne?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitru vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meňkového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili. A ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice. Jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
1: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení.
5: Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: A do zpěvu bude i vám, když si likérové řezy připravíte a pak ochutnáte. Jsou výborné, opravdu. Recept podle Josefa Maršálka najdete na pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Aleny Doskočilové z Drnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě. A to díky rozhodnutí poruty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Při včerejších bouřkách u Lhenic na Prachaticku padaly skoro 10-centimetrové kroupy. Na letní tábory v Jihočeském kraji letos přijede víc než 27 tisíc dětí. Hladiny přehradních nádrží klesají. Problémy můžou mít provozovatelé půjčoven lodí. Noční teploty budou kolem 18 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Během pondělních silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Největší zaznamenané v Ratiborově Lhotě u Lhenic měřily skoro 10 cm. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky a auta. Úrazy naštěstí nespůsobilo. Naposledy zaznamenali meteorologové 10-centimetrové kroupy v Česku 1. července 2022 v Rovensku pod Troskami v Českém ráji. Jihočeští hygienici mají ke konci června nahlášených víc než 250 táborů v kraji. Dohromady se jich zúčastní přes 27 tisíc dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s koncem loňského června nižší. Podle ředitelky jihočeských hygieniků Květoslavy Kotrbové s kontrolami letních táborů začaly už v tomto týdnu.
3: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat.
2: Hladiny jihočeských přehradních nádrží jsou kvůli suchému a teplému počasí výrazně nižší. Sucho může ovlivnit taky sezónu rekreační plavby. Na Lipně ubývá každý den zhruba centimetr vody a do některých míst se už lodě nedostanou. Problém je například v Černé v Pošumaví, kde je o 20 cm míň, než je potřeba. V Lipně nad Vltavou pro manipulaci s loděmi v přístavišti zbývá 25 cm. Pokles hladiny je znát i na Orlíku. Agentura ČTK zjistila, že provozovatelé půjčoven většinou nezdražovali. Zájem o půjčování plavidel je podobný jako loni. Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonu totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je odpoledne převážně oblačné, přeháňky a bouřky se vyskytují jen ojediněle. Až večer jich od západu přibude a bouřky budou ojediněle i silné. Teploty jsou mezi 28 a 31 stupni Celsia, na západě kraje a na horách do 26. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 20 a 17 stupni. Ve středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž se skočí z dnešní trojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Všechny záchranné složky zasahují u nehody auta a cyklisty v českých Velenicích na Jindřichohradecku ve Vitoraské ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké jihočeské a letní odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Za chvíli zamíříme do Zoo Hluboká, které musí v těchto vedrech ochlazovat některá zvířata. Podrobnosti v naší reportáži. A také se dozvíte, že zámecké léto vás také letos zve na návštěvu našich památek. Těšte se na hezkou pozvánku. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívají Karel Černoch a Naďa Urbánková. Pohodový poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Jdu si lesem a náhle tu potkám, slečnu sen, slečnu sen.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu řeky Seiny. Takhle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
3: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
2: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
3: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
5: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
3: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
2: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladící sítě.
3: Upřesňuje Clémence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
6: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klima.
3: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice 23 minut po 15. hodině. Také letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série Zámeckého léta vám nabízí další více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už předávám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému, který nám prozradí dnešní cíl cesty.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba, zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byli Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentoval dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vám už za chvíli zaspívá Miroš Birka, tak si počkejte. Vysoké letní teploty sužují poslední dny Česko. Dokážou potrápit nejenom lidi, ale i zvířata. O obyvatele zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou je ale dobře postaráno.
1: Zooložka Markéta Jariábková právě otevřela dveře do velikého mrazáku a zavanul na nás opravdu chladný vzduch.
2: My jsme dostali od jedné firmy poměrně velké množství ledu právě pro naše zvířata na ochlazení, tak už se ho vyzkoušeli například vidry a budeme pokračovat dál u dalších zvířat koušku, protože samozřejmě i pro ně v tomto, jakoby v této podobě jsou malé kostičky, tak i pro ně to je něco jiného, protože my standardně zamražujeme jako velké bloky a teď teda dostanou jako v drobných kostkách, tak to pro ně bude taky taková změna.
1: Sledem jsme se přesunuli k výběhu s vidry, kde jsou v průběhu dne i komentovaná krmení zvířat.
2: Nacházíme se u vider říčních. Vidra říční je jeden ze 13 druhů vider, které se na světě nacházejí. Všechny vidry mají vysoce kvalitní kožešinu, kvůli tomu byly historicky lovené. Úplně tu nejkvalitnější kožešinu má vidra mořská, která obývá pobřeží Severní Ameriky.
1: Barbora Krejzová, která se tady v Zoo Hluboká stará o vidry, jim zrovna nasypala hromadu ledu.
3: Když mají náladu, tak se v tom moc rádi válí, líbí se jim to. Je to pro ně takový zpestření tady v tom jako horkým dni, no.
1: Jak je vidět, vidry to vítají, protože se prohání v bazénku a chladí se ve vodě.
3: Ta voda je furt jako pro ně to nejlepší, no, ale tím ledem určitě taky nepohrdnou.
1: S Markétou Jariábkovou už jsme se přesunuli k voliéře s malým jezírkem. Chladí se tady i jiná zvířata.
2: Jsme u voliéry kolpíků bílých, kde máme spuštěná čeřidla. Kvůli tomu, aby se nám voda nekazila, aby nezelenala, tak ji neustále promícháváme, aby měli tu vodu čistou.
1: Péči v horkých dnech věnují ošetřovatelé i dalším zvířatům.
2: Všechny zvířata mají možnost ukrytu, buď to ve stínu keřů, stromů, anebo zase můžou se zalézt do ubikací, kde je přitom trošku chladněji. Mají neustále přísun k pitné vodě, kterou v průběhu dne doplňujeme, nebo mají automatické napáječky, takže si můžou neustále chodit napít. Plus některým druhům dáváme třeba chlazenou potravu nebo třeba i jako zamraženou.
1: Jak dodává Markéta Jariábková, zvířata se mohou v průběhu dne pohybovat venku, jak chtějí.
2: Mají možnost si to buď to zalézt, nebo si prostě lehnout třeba někde venku pod strom, do stínu, takže neděláme žádný speciální režim.
1: Z Hluboké nad Vltavou, Natálie Smažíková, Český rozhlas.

0: křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě dnes nás potrápily tropické teploty, ale už od zítřka bude mnohem lépe.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Tak vyhlížíme to ochlazení, jak bude tedy v noci a zítra?
2: Už se dočkáme. Na střední Evropou se zatím ještě vlní studená fronta. V noci a zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy, kránu a potom přes den na většině území se objeví přehánky a bouřky, a to i silné. Jejich riziko potrvá minimálně do poledních hodin těch silných bouřek, ale ani odpoledne si od srážek neodpočineme. Celkově se počasí uklidní až v noci na čtvrtek. Teplota zítra ráno klesne na 20 až 17 stupňů a přes den vystoupí na 21 až 24. To byla nedávno ranní teplota. Na horách bude kolem 18. Vítr se rozhouká mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a bio bude na neuvěřitelné jedničce. Ty bouřky hrozí srážkovými úhrny kolem 30 mm za krátký čas, nárazy větru 70 km v hodině a kroupami do 2 cm.
0: Ta jednička zní dobře, ty bouřky nekomentuju. Každopádně, co nás čeká ve čtvrtek?
2: Výběžek vyššího tlaku vzduchu a večer další studená fronta, ale jenom slabá. V noci ze středy na čtvrtek bude ještě zvětšená oblačnost a budou doznívat ty srážky, ale během dne nás čeká většinou polojasno a jen ojediněle slabá přehánka. Později večer se pak začne zatahovat v souvislosti s tou další frontou. Teplota ve čtvrtek ráno bude kolem 14, odpoledne tak do 26 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To zní velmi slibně, jak bude v pátek.
2: V pátek, v noci na pátek přejde ta fronta a pak zase výběžek. Ráno bude ještě větší oblačnost a občasný slabý déšť, ale během dne zase většinou polojasno a srážky dopoledne ustanou. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 23 stupňů a vítr mírný severozápadní 4 až 7 metrů za sekundu, takže to bude ještě trošku ochlazovat. Odpočineme si z těch veder.
0: Ještě lehký výhled pro víkend, jak bude v sobotu?
2: V sobotu to vypadá na docela slunečné počasí, většinou polojasno, beze srážek, teplota ráno dokonce kolem 11 a odpoledne zase tak do 26 stupňů. Vítr pořád ještě mírný severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu. A v další dny se malinko oteplí, ale vypadá to, že na ty hodnoty, jako byly doteď, se to nedostane.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za chladivé informace. Mějte se hezké, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku je po bouřce podemletá. Oprava potrvá do půlky srpna. Policisti hledají svědky nehody cyklisty na českobudějovické levobřežní komunikaci. Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět připlatí. Zítra se ochladí na příjemných 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku bude do půlky srpna uzavřená. Drážní hasiči v pondělí odpoledne museli uzavřít kvůli silnému dešti. Trať je podemletá. Opravy potrvají do půlky srpna, doplňuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
2: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
0: Jihočeští hasiči museli kvůli silným bouřkám včera vyjíždět ke 150 zásahům, nejčastěji řešili popadané stromy. Dopravní policisti hledají svědky nehody cyklisty s osobním autem v Českých Budějovicích. Ten podle nich minulou středu v 8:30 večer jel po levobřežní komunikaci směrem ke Strakonické a u čerpací stanice Orlen narazil do jedoucího šedého vodu zou značky Volkswagen Arteon. Muž utrpěl po střetu těžké zranění. Odlétnuté předměty z kola přitom poškodili dvě auta značky Volvo naložená na tahači. Případní svědci můžou využít tísňovou linku 158. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server iRozhlas to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoct měla novela zákona o léčivech z roku 2024. Ta zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren a distributorům léků i přes vysoké sankce nezákonný export vyplatí. Nanejvýš jim hrozí pokuta 20 milionů korun. Problém je podle Boráně i nesoučinnost krajů. Sukl totiž sám nemůže lékárnám odebírat licence.
1: Počasí.
0: Večer bude od jeho západu na jihu Čech přibývat bouřek, ojediněle i silných. V noci budou teploty mezi 20 a 17 stupni Celsia. Ve středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami a taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí maximálně na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr během dne mírný, severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž se skočí z dnešní trojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu dvou aut na Prachaticku na křižovatce silnice 142 z Netolic do Bovorova se silnicí od Strunkovic nad Blanicí. Pozor taky na silnici 139 na Písecku u Nového dvora. Porouchané auto pak stojí na dálnici D4 ve směru na Prahu u Mirotic, taky na dálnici D3 u Neplachova směrem na České Budějovice a v Českých Velenicích ve Vitoraské srazilo auto cyklistu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
3: Ondřej Kepka.
2: Nadechla se. Nebo lžu?
3: Je ne, prázdně. Ne, jsem to já. Ano,
2: a je prázdninově naladěn Ondra?
3: Ano, jen jsem byl zaskočen tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
2: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
3: Výborně.
2: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
3: Jdem na to.
1: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě černová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal prvně, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček.

0: jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no, jestli ne, tak udělej kafičko, no, já si pustím zprávy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Milá návštěva. Mirek donutil, tak takhle.
3: No nic. Tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem a byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
2: Ano.
3: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle Smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě, takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady, jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
2: Jo, on měl konkrétního člověka.
3: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš, to ty
2: umíš. Takže my jsme někde viděli dublera.
3: No, ale jenom v jednom.
2: No, teď už si nejsme jistí,
3: jestli je to ten pravý.
2: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
3: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
2: A ze zadu jenom.
3: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
2: Takže ti trénoval vyloženě.
3: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
2: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři dla Lůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je tu pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Zdravím, králové, vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: Tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To musely být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Pokrova.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo...
9: Co?
8: O trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku. Tak. Stůl,
8: no.
7: Tak dobrý.
8: No takhle
7: dobrý.
8: By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vemu ještě trochu ty slivovice.
9: Ne. Ale... Nepij, vždyť se netrefíš.
8: Já ne pro sebe. Já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci ano. připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslné sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
2: Ano.
10: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
2: Hmm.
10: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo.
2: Ano.
10: To byla pro ní banalitka. Ale to
2: a
10: pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat jo, jako ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Wittnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup, a to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozen a Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé. Z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že jsi třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: Ty
1: máš nějakou výstavu?
2: Děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít kolik
1: přijedou. Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. Už jsem tady řešil moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do Galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha. No.
1: Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfalt uvozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne, my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04, nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
4: ne.
5: Jo?
4: Už tam. Ne, počkej, moment, já už sebe z ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já už, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení. Abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Přibrali mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Letím.
6: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě vykartáčový světle šaty.
5: Jo, já vykartáčový.
6: Z hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se postíkám, školik je hodně, podívej se na to,
5: pojď tam hodná.
6: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Českobudějovická školka v Nerudově ulici se v létě dočká opravy. Na závěrečném koncertu kytarového festivalu v Českých Budějovicích dnes zahraje AZ Guitar Duo. Zítra bude zataženo až oblačno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šiliga.
2: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata, věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
1: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku, teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. V červenci začne dlouho připravovaná obnova školky Nerudova v Českých Budějovicích. Bude mít 3 etapy a potrvá do září příštího roku. Jak informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, dojde tam ke snížení energetické náročnosti stavebním úpravám uvnitř jednotlivých budov i venkovního prostoru. V objektech vzniknou nové dispozice, obvodové stěny se zateplí, dostanou novou omítku se samočistícím efektem odolnou vůči mikroorganismům. Nové budou i rozvody vody a kanalizace. Areál se dočká terénních a sadových úprav i herních prvků a na střeše pavilonu I bude osazena fotovoltaická elektrárna. 16. ročník kytarového festivalu na 12 strunách dnes uzavře koncert AZ Guitar Duo. Chorvatský kytarista Zoran Dukic a jeho italský kolega Anilo Desiderio se představí v dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Podrobnosti má ředitel festivalu Pavel Štefal.
3: Tyto dva vynikající solisté se čas od času spolu sejdou a po celém světě zahrají kytarová dua, což je taková vynikající kytarová disciplína. Zazní tam skladby španělské, jihoamerické i skladby starých mistrů.
1: Začátek bude v dominikánském klášteře ve 20 hodin a 15 minut.
0: Počasí.
1: Večer bude na jihu Čech od jihozápadu přibývat bouřek ojediněle i silných. V noci budou teploty mezi 20 a 17 stupni. Ve středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž se skočí z dnešní trojky na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují u Plané nad Lužnicí směrem do Zhoře u Tábora, na silnici z Bavorova do Netolic, na křižovatce se silnicí na Strunkovice nad Blanicí a taky na Písecku u Nového Dvora. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Vedra dál zatěžují zásoby pitné vody a některé obce už omezují její spotřebu. Podrobnosti v této hodině. Podíváme se také do Srní na Šumavu, kde dělníci opravují lávku nad výběhem vlků. A zamíříme i do Českých Budějovic, kde se po kolech z městského depozitu jenom zaprášilo.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
4: A den v kraji právě teď začíná. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka a také Lucie Vondráčková.

0: Necelých 9 minut po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán, je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Kvůli dlouhodobému suchu mají některé jihočeské obce problémy s dodávkami vody. Špatná situace je například v Nové Vsi na Třeboňsku, Soběnově na Českokrumlovsku nebo Jivně na Českobudějovicku. Důvodem je nízký stav vody ve vlastních zdrojích. Podle mluvčí ČEVAKu Jitky Kramářové na spotřebu měla vliv i uplynulá vedra.
3: Za posledních, dejme tomu 15 dnů zpátky, celkově spotřeba vody se navýšila takřka o čtvrtinu, což je poměrně vysoké číslo na toto období a je to ve srovnání s předchozím rokem ve se stejným obdobím.
2: Téma probereme podrobněji už za pár minut. Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku je uzavřená. Drážní hasiči museli uzavřít kvůli včerejšímu silnému dešti. Dnes dopoledne na místě zjistili, že trať je podemletá výrazně a její opravy potrvají až do půlky srpna. Vlaky tímto úsekem nejezdí. Během pondělních silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Největší zaznamenané v Ratiborově Lhotě u Lhenic na Prachaticku měřily skoro 10 cm. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky a auta. Úrazy naštěstí nespůsobilo. Ve věku 76 let zemřel v pondělí fotograf Jaroslav Síbek. V České tiskové kanceláři pracoval 23 let, nejprve v Praze, pak na jihu Čech. Následně odešel do Mladé fronty Dnes a potom do Deníku. Síbkovo úmrtí ČTK potvrdila jeho manželka. Letos v únoru utrpěl těžký úraz hlavy a bojoval s ním do poslední chvíle. Začala rekonstrukce teplovodu na sídlišti Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Práce tam potrvají do konce srpna. Kvůli opravě musí dělníci pokácet některé dřeviny. Detaily má mluvčí radnice Karolína Bartošková.
4: Jedná se především o smrk pichlavý u domu číslo popisné 10 a dub červený u domu číslo popisné 7. Kácení povolil odbor životního prostředí městského úřadu Jindřichův Hradec.
2: Práce na modernizaci teplovodu začnou letos taky na Jindřichohradeckém sídlišti u nádraží.
1: Den v kraji. Co přinesl

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Horké počasí znamená vyšší spotřebu vody. Někde lidé napouštějí bazény, jinde zalévají zahrady a zásobníky pitné vody se nestíhají doplnit. Vodohospodáři pak musí řešit, jestli budou zdroje stačit. A jaká je situace na jihu Čech, tak na to se moderátorka ranního vysílání Adéla Jirkalová zeptala mluvčího společnosti ČEVAK Jitky Kramářové.
1: Kde už jste letos museli řešit nedostatek vody nebo omezovat její odběr?
2: Co se týká toho, kde jsme museli řešit nedostatek vody, tak vlastně s těmi prvními horkými dny, ale už třeba v květnu, které nastaly, jsme to řešili v Nové Vsi na Třeboňsku, v Hranicích, v Nových Hradech, v Soběnově nebo na Jivně, a tam je ta situace se opakující.
1: Jsou tedy na jihu Čech obce nebo oblasti, které se s nedostatkem vody potýkají téměř každé léto? Čím to je?
2: Jsou to ty, o kterých jsem mluvila mimo jiné, a je to právě proto, že tyto lokality mají svoje malé vlastní zdroje a ta voda odborně řečeno zaklesává níže a níže. Prostě v těch zdrojích ta voda ubývá, protože je dlouhodobé sucho a jedná se o vodu podzemní. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že velká část lokalit, které naše společnost provozuje, je napojená na vodní nádrž Římov, tedy vodárenskou soustavu Jižní Čechy. A tady zatím nedostatek vody nehrozí.
1: Co mohou udělat sami lidé, aby zásoby vydržely co nejdéle?
2: Chovat se zodpovědně, to znamená vodou neplýtvat zbytečně a

0: pokud dojde právě v těch menších lokalitách, které mají ty vlastní zdroje k vydání nějakému omezení nebo zákazu, tak to skutečně respektovat. Ale zároveň, já samozřejmě všichni chápeme, že v horkém víkendu, jaký byl tento, tak tu vodu prostě nutně potřebujete, potřebujete se schladit, potřebujete zalít tu zahradu, daleko více se sprchujete. Já jenom jsem si dělala takovou krátkou statistiku a musím říct, že za posledních několik dní, dejme tomu 15 dnů zpátky, celkově ta voda se, nebo spotřeba vody se navýšila takřka o čtvrtinu, což je poměrně vysoké číslo na toto období a je to ve srovnání s předchozím rokem ve se stejným obdobím.
1: Když už vody začne být málo, co se děje, jaká opatření přicházejí na řadu jako první?
0: Začínáme se zase, se bavíme o těch obcích nebo lokalitách, které mají vlastní zdroje. Úplně to první opatření je, že začneme jednat s vlastníkem, to je zástupci těch daných lokalit, měst a obcí. No a potom samozřejmě nechceme, aby se to dotklo těch konečných odběratelů. Takže sledujeme hladiny vodojemu a pokud ty hladiny začínají rychle klesat, tak tu vodu dovážíme v cisternách. Ale není to tak, že by ta cisterna stála někde na náměstí nebo uprostřed vesnice, ale zavážíme ji právě přímo do vodojemů, aby ti lidé nepoznali, že se vlastně něco děje. Tu vodu mají jako pořád, ale měli by se k ní chovat zodpovědně a měli by respektovat nařízení toho vlastníka, to znamená toho města nebo obce.
1: V létě lidé často napouštějí bazény. Existuje způsob, jak to udělat šetrněji, aby tím zbytečně nezatížili obecní vodovod?
0: Tak jsou dvě varianty. Ta první určitě, když budete chtít napouštět bazén, tak to nahlašte na naši havarijní linku 800 120 112. Minimálně se kolegové u nás na dispečinku dozví, že se tam něco děje, pokud by došlo k nějakému poklesu tlaku. A zároveň doporučí asi ten čas, kdy by bylo nejhodnější ten bazén napouštět. A druhá, a za mě v tuhle chvíli asi schudnější varianta, si tu dodávku vody do bazénu objednat a nechat si ji zavést. My tuto službu poskytujeme také, ale musím upozornit, že to nefunguje ze dne na den nebo z hodiny na hodinu. Může se stát, že budete muset několik dnů počkat, i když se snažíme vycházet vstříc.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Divadelní prázdniny, něco takového přední česká sopranistka Kateřina Knižíková prakticky nezná. Léto má totiž plné vystoupení, představí se třeba na českobudějovických Múzách na vodě. Ještě předtím se ale zastaví na rozhovor k nám do vysílání. Popovídáme si třeba o tom, jaké byly její začátky v Národním divadle, kde působí už 20 let. Nalaďte si nás ve středu 1. července po 11. hodině.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Lávku nad výběhem vlků v Srní na Šumavě obsadili dělníci. Schnilé smrkové sloupy nosné konstrukce tam mění za nové modřínové, které více vydrží. Práci komplikuje velmi svažitý a kamenitý terén. A navíc je tam nezbytný neustálý dozor nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné přemístit.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: K se stavby vedoucím Ondřejem Jilečkem jsme právě přišli pod tu lávku.
3: Byly ze smrkového dřeva napadaného hnilobou a my je měníme za modřínové stojky.
2: No krásně to tady voní a těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, jestli se nechle.
2: 72.
3: Jsou od 30 do 50 cm. Přímo tady z kopce nad Srním.
2: Co třeba tady na tom pro vás bylo nejtěžší nebo je nejtěžší?
3: Ta práce v tom terénu ve stisněných podmínkách, protože všechno musíme dělat buď ručně, anebo máme malý samostavitelný jeřábek, kterým ta lávka unese. A to je vlastně jediný stroj, který nám je tady schopný pomoct. Všechno ostatní musíme nosit ručně a stavět ručně.
2: Ten nejvyšší 7,5 metru vysoký sloup, kolik tak váží?
3: Asi 450 kg.
2: Stále vidím vlka. Vlci nás tady sledují. No, vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní. Vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Oni se lidi bojí, oni se nás nevšímají. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaké známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů se na nás zvykli a od té doby si nás nevšímají.
4: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, no,
4: oni
2: ale
4: čekají, že by bylo krmení. Ale
2: tak, a to už přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby kurzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Chodím po lávce a monitoruju, jak se vlci chovají. Zároveň dávám dohromady jejich podrobnou fotodokumentaci.
2: Kdyby bylo nestandardní chování těch vlků, abyste upozornila dělníky, že teda na to mají asi reagovat odchodem z výběhu. Co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A to třeba potom může způsobit to, že vlastně si vybíjí svoji zlost na ty nižší členy ve smečce a vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane.
2: Takže oni vlastně si vůbec jich nevšímají? Je to
5: ne.
2: Vůbec nezajímá? Že
5: ne, vůbec si jich nevšímají, vlastně chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
6: A já si totiž myslím, že ty vlci, ta zvířata se už těší na ty návštěvníky.
2: Je tady s námi i mluvčí Národního parku Šumava, Jan Dvořák.
6: Protože oni jsou vlastně od narození zvyklí, že je tady nějaký pohyb, takže věřím tomu, že se budou ukazovat, jak otevřeme lávku dostatečně.
2: Lávka nad výběhem vlků by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 6:03 a také Den v kraji. Horská a nebo treková kola, ale i několik takzvaných skládaček nabízel včera ke koupi českobudějovický magistrát. Městská správa se tím zbavuje kol z depozitu, která získala v ulicích díky nálezům. Pro zájemce jich v areálu Žižkovských kasáren měl připravených přesně 45. A někteří zájemci nechtěli situaci podcenit.
1: Teď je za 300. Občanku máte?
2: Jsem si říkala, že chci sehnat to nejlepší kolo a tak jsem tady chtěla být dostatečně včas.
3: S hodinovým předstihem si jako první přišla do fronty na kolo stoupnout Monika Soukupová.
2: Ideálně nějaký kolo, na který můžu sednout a rovnou na něm odjet, protože si kolo opravit neumím, tak bych chtěla rovnou pojízdný a kdyby bylo hezký, tak to je příjemný bonus k tomu. Mně stačí asi skládačka klidně.
3: Pracovníci magistrátu rozdělili prodej do 2 dnů. V pondělí nabídli zájemcům 45 kol. Hned 2 z nich si odvezl domů pan Josef.
4: Teď jsme vlastně našli tady ten kousek ještě hezky docela, takže přemýšlím, že ho vezmeme. Ale hodně se to jako rozebralo rychle docela. Nějak se to sem jako rozeběhlo a každý se nějak zařadil ke svýmu kolu, který věděl.
3: Spokojený odcházel i Jaroslav Duroň. Nově pořízené kolo chce zprovoznit co nejdřív. Z kasáren si stroj musel kvůli stavu odvést v autě.
5: Já jsem si vybral úplně to nejzákladnější od značky Ford a pro mě bylo důležité, aby mělo košíček. Prostě do města na nákupy, na tréninky, na sokolák, úplně ideální za mě. Za 400 si myslím, že paráda.
3: Sám byl překvapený z toho, že se na něho dostalo, i když do areálu přišel na poslední chvíli. Většina kol totiž zmizela do 15 minut.
5: Jsme tam šli tak nějak jako langzam, což byla možná nakonec trošku chyba, ale byli jsme ve frontě asi 15 minut. Jako za mě super. Myslím si, že je to moc povedená akce a lidem to pomůže. Mě samotnému ukradli kolo 2 roky zpátky, takže jsem rád, že si můžu takhle koupit něco zpátky, jako takovou satisfakci.
3: Magistrát získává kola díky nálezům převážně od městské policie. Strážníci do depozitu vozí z ulic a míst, kde se k ním žádný z majitelů delší dobu nehlásí, říká vedoucí českobudějovického odboru vnitřních věcí Michal Voleník.
6: Kola nějak neupravujeme, neudržujeme, právě v tom stavu, ve kterém se k nám dostala. Část těch kol je porýzních, v podstatě, když se dohustí, tak se na nich dá odjet a možná půlka, těžko říct, musí se na nich provést drobné opravy.
3: Zájemci si mohli vybrat z kol nalezených v letech 2021 a 2022. Město totiž podle zákona nesmí kola nabídnout dřív než za 3 roky od nálezu. Do té doby se o ně můžou majitelé přihlásit. To se ale děje jen zřídka a šanci tak dostávají jiní cyklisti, kteří mají o kola pokaždé velký zájem, říká Michal Voleník.
6: Prodej bývá standardně vysoký, vždycky přijde minimálně tak 100 lidí a samozřejmě, že ne všechny lidi uspokojíme. Cena kol bývá od 300 do 500 korun a cena kol je stanovená soudním znalcem.
3: Druhá a poslední šance na koupi kola bude ve středu 1. července od 10 hodin. Pracovníci magistrátu nabídnou k prodeji dalších 45 kol ze svého depozitu. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas. Den v kraji.

0: ty všichni novní pozice si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, sladr chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice od středočeských Sedlčan až po Veselí nad Lužnicí. Takto široký záběr má turistická oblast Toulava. Za svůj projekt Toulav karty nedávno získala velkou cenu cestovního roku v kategorii nejlepší turistický produkt. A právě i o Toulav kartě si v našem dnešním dopolední vysílání povídal moderátor Matěj Vodička s produktovým manažerem turistické oblasti Toulava Janem Sochorem.
1: My jsme kdysi, oni to jsou ty dva roky, měli slevovou kartu Toulavka, jenže v dnešní době v podstatě tenhle typ karet, řekl bych, že není ani tolik populární, ani tolik žádaný, viděli jsme to i na těch číslech a rozhodli jsme se udělat to prostě pro rodiny s dětmi. A jak jsem mluvil o té návštěvě těch krásných míst a o tom žasnutí z těch obyčejných věcí, tak my jsme prostě se rozhodli, že pro ty děti uděláme něco zajímavého, tak aby i oni mohli v té Toulavě žasnout a hlavně, aby je bavilo chodit na výlety. Protože co každý rodič chce, což já mohu potvrdit, protože sám mám doma 5 dětí, tak je, aby to dítě, prostě když už s ním někam jdete, aby nebylo otrávený, aby ho to bavilo, aby třeba chtělo i někam vyrazit. Takže my jsme vlastně spustili takovou velkou hru, kdy děti na různých místech, dneska už jich je víc než 70, sbírají kartičky takových kouzelných bytostí, které vlastně nějak do toho místa patří. Není to jen o sbírání, i když to je samozřejmě nejpopulárnější, ale i o tom, že s těmi kartami potom můžete hrát karetní hru. To znamená, že vy, když těch karet v letošním roce nazbíráte 5, dostanete hnedka na infocentru karetní hru a s těmi kartami si ještě můžete zahrát. No a letos jsme připravili i to, že jsme tady udělali takové sběratelské album, kde je k tomu ještě takový dobrodružný příběh. Takže vy si tam ty karty i můžete sbírat, zakládat a ještě si k tomu číst příběh. Tudíž jsme, nebo snažíme se vytvořit něco, co vlastně bude žít takovým vlastním životem v tom regionu, ale zároveň to těm partnerům přivede ty návštěvníky a hlavně to ty rodiny bude bavit a budou mít nějaký program, budou vědět, kam mají jít a stává se nám dokonce, což nám hlásí lidé takhle z terénu, že ty děti samotné chtějí prostě chodit sbírat. To znamená, že je to ten opak toho, co řada lidí zná, jdeme na výlet, aha, a zase, a kam, a proč.
2: Obzvláště děti, že jo?
1: Obzvláště děti, tak je to ten opak. Musíme jít na výlet, protože potřebujeme sebrat ještě tuhletu kartičku. No a na tom celý ten projekt vlastně stojí.
2: Kolik lidí už se do toho projektu Toulav karty zapojilo?
1: Tak těch míst, které můžete navštívit, je tam 70 a v loňském roce v podstatě jsme rozdali těch jednotlivých kartiček, protože každé místo má svoji, asi 35 tisíc a kolem 3 tisíc lidí ty kartičky aktivně sbíralo. My vlastně o tom máme i docela přehled, protože ti lidé musí na sebe odevzdat kontakt, aby právě mohli dostat nějakou tu odměnu nebo cenu. A vlastně minulý týden jsme ještě z toho loňského ročníku vylosovali 15 výherců, kteří ještě vyhráli třeba nějaký pobyt nebo Lego stavebnici, protože v Táboře je taky muzeum Lega a další věci. Všechno se to samozřejmě váže k těm konkrétním místům a k těm konkrétním partnerům, takže to nejsou věci, které jsou zase jako úplně mimo nebo vymyšlené, ale má to nějaký reálný základ v tom regionu.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak vyhlížíme to ochlazení, jak bude tedy v noci a zítra?
2: Už se dočkáme. Na střední Evropou se zatím ještě vlní studená fronta. V noci a zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy, kránu a potom přes den na většině území se objeví přehánky a bouřky, a to i silné. Jejich riziko potrvá minimálně do poledních hodin těch silných bouřek, ale ani odpoledne si od srážek neodpočineme. Celkově se počasí uklidní až v noci na čtvrtek. Teplota zítra ráno klesne na 20 až 17 stupňů a přes den vystoupí na 21 až 24. To byla nedávno ranní teplota. Na horách bude kolem 18. Vítr se rozhouká mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a bio bude na neuvěřitelné jedničce. Ty bouřky hrozí srážkovými úhrny kolem 30 mm za krátký čas, nárazy větru 70 km hodině a kroupami do 2 cm.
1: Ta jednička zní dobře, ty bouřky nekomentuju. Každopádně, co nás čeká ve čtvrtek?
2: Výběžek vyššího tlaku vzduchu a večer další studená fronta, ale jenom slabá. V noci ze středy na čtvrtek bude ještě zvětšená oblačnost a budou doznívat ty srážky, ale během dne nás čeká většinou polojasno a jen ojediněle slabá přehánka. Později večer se pak začne zatahovat v souvislosti s tou další frontou. Teplota ve čtvrtek ráno bude kolem 14, odpoledne tak do 26 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To zní velmi slibně, jak bude v pátek.
2: V pátek, v noci na pátek přejde ta fronta a pak zase výběžek. Ráno bude ještě větší oblačnost a občasný slabý déšť, ale během dne zase většinou polojasno a srážky dopoledne ustanou. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 23 stupňů a vítr mírný severozápadní 4 až 7 metrů za sekundu, takže to bude ještě trošku ochlazovat. Odpočineme si z těch veder.
1: Ještě lehký výhled pro víkend, jak bude v sobotu?
2: V sobotu to vypadá na docela slunečné počasí, většinou polojasno, bez srážek, teplota ráno dokonce kolem 11 a odpoledne zase tak do 26 stupňů. Vítr pořád ještě mírný severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu. A v další dny se malinko oteplí, ale vypadá to, že na ty hodnoty, jako byly doteď, se to nedostane.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za chladivé informace. Mějte se hezké, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí. Zítra se vrátíme do Ratiborovy Lhoty u Lhenic, kde při včerejší bouřce padaly 10 cm velké kroupy. Podíváme se také do Jindřichova Hradce a řekneme vám i to, jak budou v Českých Budějovicích fungovat nová sdílená kola, a to propojená s městskou hromadnou dopravou. To všechno přineseme zítřejším vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otřese zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český
0: rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů. Vadí jim přesun agent pod ministerstva. Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. Člověk v tísni zemi poslal první vlnu podpory. Radní Českých Budějovic hledají firmu na přestavbu letního kina Háječek. V noci budou jich Čech přecházet bouřky. Příjemný podvečer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených. Humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika doposud vybrali na pomoc Venezuele téměř 6,5 milionu korun. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
4: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A chystáme v dalších dnech výjezd našeho podpůrného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
3: Policisti pátrají po vězni z českobudějovické věznice. Dnes kolem 10. hodiny dopoledne odešel z pracoviště firmy poblíž centra města a nevrátil se. Informuje o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. 54-letý Milan Mach měl na sobě modré triko a černé kalhoty. Vysoký je zhruba 170 cm, je hubený, má modré oči, krátké rovné vlasy a prošedivělé strniště. Pokud jste popisovaného někde viděli, volejte linku 158. Přestavba letního kina Háječek začne v příštím roce. V Českých Budějovicích radní města na svém posledním jednání začaly s hledáním jejího zhotovitele. Práce v areálu u Budvar arény chce mít vedení radnice hotové do roku 2028. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko vybraná firma dokončí přestavbu v režimu design and build.
5: Bude muset na něj sehnat i stavební povolení, to znamená, předpokládáme, že zhruba rok teď bude schánět veškerou dokumentaci a stavební povolení a začít bychom měli po sezóně 27 nebo možná před ní. Zkrátka v roce 27 se začne to letní kino předělávat.
3: Přestavba bude podle odhadu radnice stát 220 milionů korun.
0: Počasí.
3: Večer bude od jeho západu přibývat bouřek, ojediněle i silných. Teploty během noci klesnou na 20 až 17 stupňů Celsia. Ve středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přehánkami, taky bouřkami, které můžou být silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude zítra na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz u Němčic na Prachaticku. Na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic se srazila dvě auta. Policie řídí dopravu Kyvadlově. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Letní čtení, tak to je prázdninový cyklus rozhlasových čedeb z knih jihočeských autorů, dárek pro ty, kteří mají rádi příběhy. Na rozjezd jsme pro vás připravili četbu z detektivky v Kopřivách, a to úspěšného českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Ve vesnici Stroupnice v podhůří Novohradských hor je jednoho letního dne nalezena mrtvá mladá dívka. Půvabná Zrska zemřela násilnou smrtí. K případu je povolán zasloužilý českobudějovický vyšetřovatel Stanislav Medek. A pátrat po vrahovi se začíná mezi místními.
7: Kapitola čtvrtá. Sobota. Když to dívčí tělo v Kopřivách uviděl na vlastní oči, páteří mu projelo vzrušení. Zastyděl se sám před sebou. Ale pokud měl být k sobě upřímný, vytrhlo ho to z letargie horkého léta. Takových případů tady na jihu není moc. Komisař Medek patřil k nejzkušenějším pracovníkům krajské kriminálky. Už toho zažil hodně, ale na začátku případu se v něm vždycky probudil instinkt lovce. Tenhle pocit ale většinou neměl dlouhého trvání. Rychle ho vystřídala pracovní rutina. Pátrání po vrazích si žádá metodickou přesnost a důraz na každý detail. Vrchní komisař Stanislav Medek dělal právě tu mravenčí práci a hledal v terénu střípky, které se daly složit do důkazní mozaiky. Už tam můžu? Zeptal se Zdenky z výjezdové skupiny. Můžeš, rovnou ti povím, co mi ukázala soudní lékařka. Mirka už odjela, divil se. Jo, někam spěchala. Škoda, řekl zklamaně. Jeho česká soudní lékařka je nejen výjimečně schopná, ale taky krásná. Sešel až k tělu, cestou se snažil vyhýbat Kopřivám. Vzrušení ze zajímavého případu už vyprchalo. Dostavilo se známé sevření. Pokaždé, když viděl lidské tělo, podvolil se smutku a nechal ho na sebe chvíli působit. Bylo mu líto každého člověka, který takhle skončil. I těch, kteří po něm zůstali. Jenže případ musel vyřešit bez emocí, za pomoci rozumu. Proto se vždycky poté, co si všechny ty přirozené lidské city odžil, zatvrdil. Dívka ležela na zádech. Její mrtvé oči se dívaly do větví. Zběžně si ji prohlédl. V polostínu na ní nebylo vidět žádné zjevné zranění. Co říkala Mirka, otočil se Medek na kolegyni. Ta se sehnula k tělu. Lehce dívce odhrnula pramen zrzavých vlasů z krku a tváře. Vidíš to tady? Ukázala na hrdlo. Byly na něm vidět nepříliš výrazné, ale přesto zřetelné otlačeniny a modřiny. Stopy prodoušení? Zeptal se. Technička přikývla. Podle soudní lékařky je to víceméně jasné, ve tváři jsou petechie, v očích taky, takže to odpovídá. Medek se naklonil blíž k dívčině tváři. Musela být moc hezká, uvědomil si. A je velmi mladá. Prohlédl si kůži na obličeji. Opravdu tam byly petechie, drobné červené tečky, známka přetlaku krve vlivem mechanického dušení. Technička pokračovala v rekapitulaci zjištění. Podle stuhnutí a posmrtných skvrn je to hodně čerstvé. Někdo ji sem hodil dneska v noci. Nepovídej, divil se Medek. To by byla příznivá okolnost. Stopy budou čerstvé. Jinak jste tady nic nenašli? Zavrtila hlavou. Zdá se, že se tady nic zvláštního nedělo. Vypadá to, že tady se pachatel jen zbavil těla. Nenašli jsme žádné osobní věci, doklady, telefon, kabelku, klíče, batoh, nic. Vypadá to, že jí sem přivezlo auto. Třeba se to stalo v jedné z těch zahrádek kolem a sem byla jen odnesena, ukázal Medek na kolonii. Nebo na tom hřbitově. Hřbitov jsme prošli, je to tam mrtvý. Technička se zasmála vlastnímu vtipu. Jinak jsme tady ale nenašli prakticky nic, žádné stopy zápasu, tažení těla. Jen jedna věc. To tílko, co má na sobě, všiml jsi? Všiml si malých prsou prosvítajících skrz bílou látku. Až teď mu to došlo. Je promočené, byla ve vodě? Asi. Můžeme nechat otestovat, jestli je to z nějakého rybníka nebo třeba z bazénu. Skvělý nápad, pochválil ji. A co ta sukně? Sukně je, zdá se, suchá. A nezdá se ti, že ji má obráceně, zadkem dopředu? Překvapil ji. Tak to jsem si nevšimla. Asi proto, že sukně nenosím.

Stanislav Medek si ještě bez spěchu prošel zahrádkářskou kolonií, zašel i na hřbitov, i když věděl, že obě místa prohledají nejen technici, ale taky kolegové, kteří budou mluvit i s majiteli chatek. Nasával atmosféru a zkoušel nechat pracovat intuici, přestože takové věci patřily spíš do detektivek než do skutečné policejní práce. Stejně tak ale věděl, že zatímco bloumá, jeho mozek registruje okolí a všechno si ukládá do paměti. Později bude ty informace dávat do souvislostí s dalšími poznatky, které během vyšetřování vyjdou na povrch. Teď ještě neví, co je důležité, ale během pár dní to vykrystalizuje. Když byl s obchůzkou hotový, vydal se do Hrádku, kde už na něj čekali kolegové z obvodu. Během krátké porady jim rozdal úkoly. Šlo hlavně o šetření v okolí místa nálezu těla. Zároveň policisté dostali dívčinu fotografii. Medek doufal, že se jí podaří ztotožnit dříve, než proběhne standardní postup s porovnáváním biometrických údajů v databázi občanských průkazů. Když byl s rozdělováním úkolů hotový, zůstal v zasedačce s jediným mužem. Byl mladý a podle řeči těla celý natěšený na pozici, do kterého ho nominoval jeho nadřízený. Takže ty jsi můj průvodce. Nevadí, když se budeme tykat? Já jsem Standa, napřáhl k němu Medek pravici. Petr potřásl mu nadšeně rukou policista. Petr, král. Ty jsi přímo ze Stroupnice? Jsem. Znal to tam jako svý boty, zubil se Petr. A děkuju za příležitost. Určitě vás nesklamu, teda tě nesklamu. A co budeme dělat teď? Zeptal se a málem se třásl nedočkavostí. Medek se musel usmát. Já si vypiju kafe, vyřídím si pár telefonátů a pak si zajedu.

Mračné nebe, betonový plot, dokonale střižený trávník. Tak si to vždycky přála. Její království. Jen jedna věc tam venku chyběla. Měl by tam pobíhat pes. To byla třecí plocha, na které do sebe s Honzou neustále naráželi. Ona, pro níž byl v dětství Fousek nejlepším přítelem a při vzpomínkách na něj jí do dneška vlhly oči. A Honza, zastávající postoj, že pes dělá bordel, ničí zahradu, štěká a smrdí a musí se o něj pořád někdo starat. Jeho ultimátní argument, že když teď přijde dítě, nebude na psa čas, už neměla sílu rozporovat. Ale třeba za pár let, až jejich potomek povyroste, mohl by se mu, nebo spíš jí, hodit čtyřnohý kamarád. Zavřela oči a představila si, jak na zahradě běhá dítě se psem. Dokonce se při té představě usmála. Uspokojení ale rychle vyvanulo, myšlenky se jí vrátily do přítomnosti. Vzala do ruky telefon a na Facebooku otevřela diskuzní skupinu, o níž jí říkala Majka. Chvíli se probírala příspěvky, ale to, co si přečetla, ji moc neuspokojilo. Spousta domněnek, ale žádná ověřená informace. Jana tušila, kdo bude vědět víc. Našla Petrovo číslo. Měl ho stejné už od učňáku. Tenkrát, když spolu chodili, si psali a volali každý den. Vyťukala by ho asi i z paměti. Osvěžila si ho vloni na podzim, když se jim přihodila ta věc. Vzpomínky vystřídala nejistota. Stojí jí ten hovor za to? Nebude ho otravovat? A co když se dozví něco, co vlastně slyšet nechce? Zatímco přemítala, její prsty se rozhodly jednat. Petr to vzal. Jani? Ahoj, řekla. Ahoj. Odmlčela se, nevěděla, jak začít. Ty voláš kvůli tomu ránu? Jo. Víš, proč jsme tam byli? Našli jste mrtvou holku? Jo, našli. Proč jste ale byli u nás, vy Honzu podezíráte? Slyšela Petru vdech. Někam šel, snad se snažil dostat z cizího doslechu. Stěšil hlas. Jani, tohle ti nemůžu říct. Takže jo? Jana se napřímila a postavila se na nohy. Zamotala se jí z toho hlava, rychle si musela zase sednout. Nemůžu ti nic říct, Jani, opakoval Petr. Tak teda dík. Počkej. Nastražila uši. Jak jsi ráno říkala, že Honza byl v pátek večer doma? Je to fakt pravda. Několik okamžiků jen mlčky zírala na telefon. Tohle nemá cenu, řekla nakonec. Měj se. Počkej, Jani. Zaznělo prosebně z reproduktoru. Dala mu šanci. Po telefonu ne, chápeš, dodal nakonec tiše. A pak zavěsil. Petr. První kluk, od kterého Jana dostala kytici růží. Honzu by něco takového nikdy nenapadlo. Pořád jí říkal, miluju tě, si moje láska a další podobné sladké větičky. Doprovázel ji až ke dveřím. Tenkrát jí to imponovalo. Co mělo znamenat to jeho po telefonu ne? To jí opravdu nemohlo říct ani jednu, dvě věty, proč u nich ráno zazvonili? Takhle Janu nechal na pospas divokým představám o tom, že jejího Honzu možná spojují s mrtvou holkou za městem. Zavrtěla hlavou. Honza by přece nic takového neudělal. Není to svatoušek, to Jana ví, však u něj léta pracovala. Ví, že Honza umí otáčet peníze a že ne vždycky je všechno křišťálově čisté, ale dávat lidem výplatu bokem na ruku a přiznávat jen minimální vzdu je jedna věc a zabití člověka druhá. Byl čas oběda, hlad neměla. Touhle dobou na ní vždycky přišla únava. Stlumila klimatizaci, přetáhla přes sebe tenkou deku a zavřela oči.

Chtěl jsem tě jen pohladit, řekl omluvně Honza. Když viděl, že se na něj i při znáhlé probuzení Jana usmála, stáhl z ní deku a políbil ji na odhalené břicho. Jak se máte? Zeptal se starostlivě. Dobře, jsme unavení. Pokračovala i ona v množném čísle. Kolik je vlastně hodin? Bude skoro 5. To není možný, to jsem spala tak dlouho. Máš na to nárok. Usmál se a začal chystat večeři. Krutí stehna, která právě přivezl. Pozorovala ho, jak mu to jde za kuchyňskou linkou. Slušelo mu to. Od té doby, co otěhotněla, se o ně víc staral, taky víc vařil, i když nikdy nepatřil mezi chlapy, co neumějí připravit ani topinku. Jako hospodský se musel umět v kuchyni otáčet. Jana si ho zálibně prohlížela a on po ní vrhal spokojené úsměvy. Bylo jí fajn. Takhle si svůj život představovala. Má dům, má chlapa, čeká s ním dítě. Honzí? Co je? Otočil se k ní od otevřené trouby. Slyšel jsi o té mrtvý holce za hřbitovem? Vložil pekáč dovnitř, pomalu vstal a opřel se oběma rukama o linku. Co jsi říkala? Víš dobře, co jsem říkala. Jo. A co teda? Říkám jo, jako že jsem o ní slyšel. Už se neusmíval. Samozřejmě vytušil, kam Jana míří. Proto tu ránu byli policajti? Honza pomalu přešel k Janě a svalil se vedle ní na pohovku. Jo, asi tady byli kvůli tomu. Kvůli té holce. Chtěli si asi něco ověřit. A co? Hele, nevím, měli takový obecný otázky, jestli jsem byl venku. Nejspíš takhle otravujou celou stroupnici. Neotravujou? Fakt? Tak nevím. Večeře byla výborná. Krůtí stehna s rýží. Jana jedla za dva. Jsem tlustá, řekla s plnou pusou. Nikdy nebyla hubená, vždycky byla holka krev a mlíko, vlnité blond vlasy, kulaté boky a velká prsa. Nevadilo jí to. Jenže teď si připadala dvakrát větší. Seš hezká. Seš moje, řekl věcně a pohladil ji po ruce. Budeš večer doma, zeptala se. Asi jo, ale ještě musím k žebrákovi, mám v autě věci do kuchyně. To tam zase zůstaneš kecat s chlapama a dáš si pivo. Pokrčil rameny a usmál se jako kluk přistižený při nevinné lži. Máš mě přečtenýho. Mimochodem pozdravuje tě tvůj spolužák Stíha, vzpomněla si. Honza si odfrknul. Nebyl to můj spolužák, chodil o rok vejš. Už tenkrát bylo jasný, že blbě skončí. Párkrát jsem mu prodal trávu. Já to radši nechci slyšet, mávla Jana rychle rukou. To je pravě, klásko. Byl jsem vždycky podnikavej, no, dneska mu dám občas pivko zadarmo, aby neotravoval hosty a nežebral mi tam. Tak hlavně dneska z toho svýho podniku nejezdi na litej. Neboj, vážně Honzo, teď bych si dala pozor, když se tady vyšetřuje tamto. Honza uklízel v kuchyni a skládal špinavé nádobí do myčky. Kuchyňská linka musela být čistá. A myčku zapínal po každém jídle, i když nebyla ani z půlky plná. Jana ještě jednou zkontrolovala, jestli Honzu dostatečně zaměstnává úklid a sáhla po telefonu. Na Facebooku vyťukala stroupnickou skupinu. Je něco nového? Bylo. Mrtvá dostala jméno. Aneta Coufalová. Janě to nic neříkalo. Opatrně mrkla po Honzovi a četla dál. 20 let, studentka z Tábora. Do stroupnice vyrazila za noční zábavu, viděli ji v baru. Na fotce z občanky vypadala tak na 17. Co tam máš? Jana sebou trhla a instinktivně schovala telefon. Honza se mračil. S kým si píšeš? Do tváře se mu vracel ten stín, který se tam objevil na podzim a pomalu ho vymazal až těhotenský test se dvěma modrými čárkami. Ukázala mu mobil. Koukám na Face, píšou o tý mrtvý. Honza hrábl po přístroji. To je ona, ta holčina, co ležela za hřbitovem? Už se něco ví? Ptal se dychtivě.
Ví se, kdo to je, ale co se stalo, to asi ne. Nebo to tam aspoň nepíšou. Ty ji znáš? Zmateně se na ní podíval. Ne? Proč bych měl? Prej tu byla v baru. To byla asi v Bostonu. Jako u mě v Bostonu? Kolik je tady asi barů, co se jmenují Boston, neodpustila si. Honza ještě chvíli zíral na portrét mrtvé dívky. Kroutil přitom nevěřícně hlavou. To je v prdel, jestli byla u nás. To nám to tam policajti prošmejdí, přemýšlel nahlas. Potom Janě vrátil telefon. Chudák holka, ty vole, taková mladá.

0: Kapitola 6. Sobota. Mrtví vždycky vypadají menší, napadlo Stanislava Metka. A tahle drobná zrzavá dívka, která vážila snad 50 kilo, vypadala obzvlášť křehce. Takový mládě, poznamenala Mirka. Na druhou stranu umřela v nejlepších letech. Medek se nad tím nepozastavil. Soudní lékařka občas nějakou podobně cynickou poznámku utrousila. Chápal, proč to dělá. Všiml si ale, že jeho nový kolega Petr Král, který se mermomocí chtěl na pitevnu podívat, zalapal po dechu. Tak, co si zjistila? Mirka si sundala rukavice, ladným pohybem je hodila do koše a prohrábla si vlasy. I v domě plném smrti to téhle ženské zatraceně slušelo. Takže poslouchej, milý Stando, potvrzuju svý pozorování z místa nálezu. Umřela dneska v noci spíš k ránu, ale je to zatím jen odhad podle tělesné teploty, stuhlosti a barvy skvrn. Víc ti řeknu, až přijdou výsledky biochemie a histologie. Co je jasný hned, je příčina smrti. Zardoušení. Teď je to krásně vidět, ukázala na tělo. Vidíš to tady, ty modřinky, jak to hraje? Nějaké škrtidlo, zajímal se komisař. Soudní lékařka zavrtěla hlavou. Přemýšlela jsem, jestli by to zanechala třeba šála. Dívala jsem se na nějaký případový studie a do databáze. Pak mi to docvaklo. Když dovolíte, postavila se za Petra. Byla mnohem nižší než on, takže si stoupla na špičky a objala mu paží krk tak, že jeho ohryzek zmizel v její loketní jamce. Když takhle přimáčknu, řekla a podle Petrových vytřeštěných očí tak i učinila, dojde k uzávěře dýchacích cest a zároveň ke kompresi krčních cév a oběť bude mít na krku přesně takový modřiny. Mirka svého nedobrovolného figuranta pustila. Petr si chvíli mnul krk, ale uznale pokyvoval hlavou. To se používá v MMA, říká se tomu rear naked choke, to je hodně efektivní, glosoval. Byla to příčina smrti, ptal se dál Medek. Jo. A co ta voda? Holka měla mokrý oblečení. Nemohla se utopit? V plicích žádná voda není, neutopila se. To oblečení si vzali technici, jak si chtěl. Zkusí zjistit, kde se koupala. Toxikologie? Bude. Vzorky jsem odebrala, krev, moč a pro jistotu i játra. Jsi skvělá, díky. Já vím, řekla nápadně lhostejně a podívala se do desek, které před ní ležely na stole. Pak si mi psal, že tě zajímá sex. Zvedla oči a koketně na něj zamrkala. Rozesmál se. Mirka jen pokrčila rameny, tak zase nic. Ale ta holka zřejmě sex měla. Ve vagíně jsou znatelné stopy, ale pro genetiku asi nic nenajdu. Samý latex. Kondom, odtušil Petr. Medek ho za to uznale poplácal po rameni. Byla znásilněna? Spíš ne. Chybí typický příznaky, modřiny na zápěstí, na vnitřní straně stehen a nikde nic. Nebránila se? Ani tomu rdoušení pokračoval. Nic výrazného nevidím, za nechty toho moc nemá. A vůbec je celá taková až podezřele čistá. Umytá? Pozvedl Medek obočí. A před nebo po smrti? To už je tvoje parketa, Stando, řekla Mirka a hodila desky zpátky na stůl. Ale je tam ještě něco. Lehký oděrky na zápěstích a kotnících, plus hematom na temeni, malý, ale čerstvý, mohl vzniknout při pádu na záda. Těsně po smrti, ale určitě ne dřív. Posmrtná manipulace s tělem? Zajímal se Medek. Řekla bych, že jo. Na to místo ji musel pachatel nějak dopravit. A pak je tady tohle. Mirka se vrátila k tělu a ukázala dívce na ňadra. Tady vidíte drobný podkožní výrony ve střední části hrudníku. Tohle na pitevně vídáme často, ale ne u zardoušených a pohozených mrtvol. Takový modřiny mají lidi, co se je nepodařilo oživit při masáži srdce. Co prosím? Medek se nevěřícně zamračil. Někdo ji resuscitoval? Takže ji někdo zabil a pak si to rozmyslel, nadhodil Petr Král. Nebo jen potřeboval, aby to tak vypadalo. Pokrčila Mirka rameny. Co s tím uděláš? To už je na tobě. Jedeme zpátky do Hrádku. Na večer svoláme poradu, řekl medek Petrovi, když před nemocnicí nastupovali do auta. Petr se nadechl. Můžu se tě, Stando, na něco zeptat? Povídej, pobídl ho medek. Zjišťoval někdo, jestli se tady v okolí už v minulosti nestalo něco podobného? Váš náčelník mi říkal, že u vás žádní násilníci nejsou, aspoň ne na svobodě, že jste všechny zavřeli. A uchyláky taky, nebo máš jiný názor? Petr pokrčil rameny. Nevím, asi je to blbost, řekl nejistě. Jsem s tím. Ve Stroupnici žije jeden chlap, který už byl do něčeho podobného namočený. V 99. byl podezřelý, že uškrtil jednu holku v Hrádku. Opravdu? Medek se na něj překvapeně otočil.
1: Vražda mladé ženy nalezené v jedné ospalé vsi na Novohradsku je pro místní samozřejmě šok. Ale v nedalekém Hrádku se prý před lety už jednou vraždilo. Detektivku Jiřího Březiny v Kopřivách v režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetla herečka Lenka Šestáková. Pokračování si můžete poslechnout opět zítra ve stejný čas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegiu Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.

Dobrý den, vážení posluchači, vše je připraveno, jinak to snad ani ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích není možná. A tak můžeme spustit další díl folkového antikvariátu. Připraven je samozřejmě i Pavel Zajíc, který vás vítá. A co pak si asi pro vás ten lišák připravil? Tedy pravda mluvit o Zajícovi jako o lišákovi je poněkud podivné, ale doba je prostě podivná a tohle srovnání se dá snadno přejít. Ale to jsem malem zamluvil, cože jsem si to pro vás na dnešek připravil. V říjnu to bude už 32 let, co se přesunul k nebeskému báru muzikant původně z Olomouce, ale později usazený v Českých Budějovicích. Jmenoval se Emil Pospíšil a byl velkou osobností české folkové scény. Byl vyhledávaným spoluhráčem folkových veličin, kterými byli nebo dodnes vlastně jsou Vláďa Merta, Oldřich Janota, Petr Ludka či Vláďa Fajt. Ale jeho doprovodná a solová kytara a hlavně exotický sitar vynikal ve spolupráci s Karlem Plíhalem.

Než se rozední, to byl název písně, kterou jste právě slyšeli a zároveň i titulní píseň alba, které vyšlo u vydavatelství FT Records v roce 2002, tedy 8 let po Emilově odchodu. Jsou na něm převážně instrumentální skladby, ale i 14 písní, většinou Emilových melodií s texty Vlasty Marka. Ale najdeme tady i písně jiných autorů, třeba následující skladbu má na svědomí Oldřich Janota.

Emil Pospíšil byl nejen vynikající muzikant, ale i později v rámci své vlastní léčby neúnavný propagátor zdravého životního stylu, vegetariánství a vzpomínám si, že na jedné hudební přehlídce zorganizoval měření cholesterolu v krvi jednotlivých muzikantů. Už si ani nepamatuju, jak to onehdá dopadlo, ale pravda je, že léky na cholesterol mě můj lékař nutí brát dodnes.

Emil Pospíšil se zajímal i o veřejné dění a on to byl, kdo nám při cestě sporty v roce 1989 dal k podpisu petici několik vět, která byla jedním z nástrojů, jimž byla tehdy rozmontována komunistická moc v tehdejší republice. Ale od vážných témat přejdeme k žánru odlehčenějšímu a tím je deska Otvírá si podruhý, která vyšla v roce 2012.

Autorem většiny písní na albu Otvíráku je Petr Novák, kterého možná budete znát spíš pod pseudonymem Antonín Frťala. Když jsem se ho na tento pseudonym ptal, řekl mi celkem logickou věc. Myslíš, že je jednoduchý dělat muziku se jménem Petr Novák?

Petr se svým bratrem Michalem jsou i vyhledávanými hráči, zejména v oblasti bluegrassu. Hodně spolupracovali i s legendou této muziky u nás, s Petrem Kůsem.

Oba bráchové hrající virtuózně na několik nástrojů jsou i občas hostujícími členy našeho restauračního kvartetu a jednou s námi hráli dokonce i oba dva najednou, což ocení hlavně ten, kdo je zná.

Petr Novák je velice plodným autorem, napsal dokonce i knížku povídek a Michal se zase pohybuje v doprovodné skupině Elišky Kotlínové. No ale dost bolo otvírák Wolf, folkový antikvariát se nezadržitelně hrne ke konci, tak se mějte pěkně, zpívejte si, chovejte se k sobě slušně, protože když se nechováte slušně, je to ostuda nejen vaše a bohužel celého vašeho okolí, ale vaše nejvíc. Tak na to myslete a neinspirujte se špatnými příklady. No a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Některé jihočeské obce bojují kvůli suchu a vedru s nedostatkem vody. Meteorologové vyhlásili v okolí Ostravy smogovou situaci. Loni výrazně klesl zájem o předčasné důchody. Zítřek bude zatažený s možností přehánek nebo bouřek a teplotami do příjemných 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Kvůli dlouhodobému suchu mají některé jihočeské obce problémy s dodávkami vody. Špatná situace je například v Nové Vsi na Třeboňsku, Soběnově na Českokrumlovsku nebo Jivně na Českobudějovicku. Důvodem je nízký stav vody v místních zdrojích. Podle mluvčí společnosti ČEVAK Jitky Kramářové na spotřebu měla vliv i uplynulá vedra.
2: Za posledních, dejme tomu 15 dnů zpátky, celkově spotřeba vody se navýšila takřka o čtvrtinu, což je poměrně vysoké číslo na toto období a je to ve srovnání s předchozím rokem ve se stejným obdobím.
0: V Moravskoslezském kraji platí smogová situace. Vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím ozónu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Při vyšší koncentraci ozónu v ovzduší můžou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Výstraha platí od dnešního večera do odvolání. O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes krácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nově řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu tak už výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Vyšší odborná škola Edukary v Táboře rozšiřuje své vzdělávací možnosti. Od letošního září nabídne zájemcům dva nové studijní obory. Sociální pedagogika a diplomovaná všeobecná zdravotní sestra, informoval jednatel školy Martin Staněk. Reaguje tak na rostoucí potřebu kvalifikovaných odborníků v oblastech, které mají zásadní význam pro fungování společnosti v sociální oblasti, vzdělávání a zdravotnictví.
1: Počasí.
0: Večer bude od jihozápadu přibývat bouřek, ojediněle i silných. Teploty během noci klesnou na 20 až 17 stupňů. Ve středu očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přehánkami a taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude zítra na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vyšetřování a odklízení nehody stále trvá u Němčic na Prachaticku. Na silnici 145 na obchvatu obce se srazila dvě auta. Policie tam řídí dopravu k Jivadlově. Novou dopravní nehodu máme hlášenou ze Strmilova na Jindřichohradecku. V centru v ulici Brana se srazilo auto s autobusem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, další dotaz přišel do naší jazykové rubriky Hezky česky. Takže lidé jsou často bezradní, co se českého jazyka týče, a hledají ve vás doslova spásu.
2: No, takhle bych to neviděla, rozhodně nechci být kazatelem.
1: No ale ptají se hodně seniori, starší posluchači, jak to je možné, že tak mají k tomu jazyku takový úzkostlivější vztah, jenom aby náhodou se to neříkalo špatně?
2: Já bych to viděla trošku jinak, nejde o úzkostlivost, ale snad o odpovědnější vztah k tomu jazyku. Myslím, že mladší generace to prostě nebere jako něco závažného, jaké zvolí slovo, jestli to dává smysl a podobně.
1: A bylo to tak vždycky, že mladí se k tomu stavili takhle volnomyšlenkářsky?
2: To bychom se museli zeptat nějakých psychologů a sociologů.
1: Jestli se neuvolňují mravy prostě, aby čeština nepáděla za nějakých 50 let daleko rychleji ve svém vývoji.
2: Jazyk se vyvíjí a pohled starší generace bude vždycky kritický k tomu, jak se vyvíjí. Lidově řečeno,

0: Zná slova, parazitní slova, nebo řečové berličky a tak dál. A tam není to vlastně osamocené, tam jsou další výrazy, kterými si pomáháme, aby nevznikaly z našeho pohledu mluvčích nežádoucí pauzy v projevu. A patří tam třeba tak, že teda, tedy, jako, prostě, čili, že ano, prosím. Mhm. Vlastně a tak dál. A jinak samozřejmě ten výraz vlastně má význam a dokonce ve slovníku se uvádí poměrně dlouhá řada synonym k vysvětlení toho významu. A sice formálně je to příslovce nebo částice a ve významu ve skutečnosti, doopravdy, opravdu, skutečně, fakticky. Abychom to řekli na nějakém příkladu, slovník cituje Karla Jaromíra Erbena, živá voda znamená vlastně vodu pramenitou. Tady doslova tedy ve významu v pravém slova smyslu.
1: Tak, tak, tak.
0: Já jsem k tomu chtěla jenom dodat ještě takovou věc, že samozřejmě působí to rušivě, ta plevelná slova.
1: Když jsou ve velké frekvenci, vysoké frekvenci nasazení.
0: Ale na druhou stranu je to v popisech považováno za přirozenou součást mluveného projevu.
1: Ale asi by tak neměl mluvit profesionální mluvčí, že se to bude jen hemžit plevelnými slovy.
0: No neměl, kdo se živí tím, že mluví, tak by tak mluvit neměl, ale jinak bych za to opravdu nestřílela.
1: Já znám jedno takové plevelné slovo, které vlastně není slovem, ale když stříháme rozhovory, tak na té modulační křivce je snadno rozlišitelné, říkáme mu buřt. A zdá se mi, že to je horší než plevelné slovo jako takové a to je... Takže raději říci to vlastně, než stále dělat Má to nějaké označení, to
0: Patří to do stejné kategorie těch výplní, protože tam mohou patřit i neplnovýznamová slova nebo zvuky a tak dál. Všechno, čím ty pauzy vyplňujeme.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: kdy hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalšími z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: Polské Osvětimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů, jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tady tyhle věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Wielu nakladów pracy oraz zaangażowania wielu wybitnych postaci romskich.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji, kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěli by a spolupracuji s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají ty další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediách.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Programy edukacyjne dla škol, předškolí, po prostu lokálních i również odwiedzają nás młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Osvětimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Osvětimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Osvětimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Osvětimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangavtumengebut Bach, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v pěti setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano. Já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně tehdy, jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven. Což bylo super, člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odlétám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Bhútánu, zlatokopecký trek Kanada Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane

0: se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty, já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace, a to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí, a také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
1: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, to jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím, jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je pro to něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno máme směrně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku a nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě. To je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba, ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěn sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Mám dvě děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám, mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teďka jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že, snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít, ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuji, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
3: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v fúzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
1: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor. Počasí. V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
5: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
5: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál. Jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně. Pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel. Vítá.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě, Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu.
4: A společně s manželem máte něco namlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem namls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, s mákem?
3: S tvarohem ne, bohužel s mákem nemám.
4: Povidla?
3: Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi, pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali. Tak říkají, tak co, něco si zahrajeme, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první, nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. To pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uvidíme.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně, tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl jako rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím a si dali první pusu.
3: Zásnubní, zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta

0: cíky a když jsme vyšli ven, tak už tam byla řada svatebčanů, že jo. A to kostel je hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatíkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla, a to byla nádhera. No tak je ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal něj tam a začal obrat, no. Kostelník přines prsínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce, no a on měl latinský nějaký in domine pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak jsme se nerozloučili, no. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na Národním výboru a ještě v kostele.
1: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musí nastat nějaký kompromisy, jsem tam nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všecko zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.
2: Když

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stolice a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý těch písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrany a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio.

0: Než moje hože žulička, než moje hože žulička po výplatě zakouká. Než moje hože žulička, než moje hože žulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměrně. No tak tenkrát chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Chlínka, k domu, ukázat to našim rodičům, mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Chlínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Udělali takový okruh, že jo, na Svědici a na Chledy a to bylo první, no a jináž pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky, jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli, no samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto, já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, na veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla u vidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili i díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte to opravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná. Takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru. To by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: Já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně... Já se nemůžu hnout z místa, proč vy teda napínáte, že to...
4: Tak věř ty,
3: ať... Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči, no to snad ne, tohle není možný, prosím vás, tohle nemůžeme chtět, depa.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no, to ne, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
4: Jen ho naladit.
3: To je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
5: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe, co říkáte?
3: Uděláme.
4: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný, koukejte, jaký pěný, no to je krásný.
5: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
5: To je malý, nedali jsme velký.
4: To je jako, na ukázku to stačí.
5: Tak jak se vám to líbí, Karle?
4: No, úžasný. Já jsem z toho unešen.
3: Když mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh zlaté lásky. Vypráví ho manželé Jiruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn. A tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
5: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
4: Ten starší je Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
5: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
4: Normálně.
5: U večeře jednoho dne?
4: Tak jo.
3: Asi jo, budu to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička, a zatím to byl kluk.
4: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, čekají to druhý, tak každý říká, to bude holčička, jo. Takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všechny spletli. A byl kluk druhý.
5: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluli do toho života, co to znamenalo, byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe, už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo. Takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce. Poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. Takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím taková, ten bezstarostný život už musel stranou. Musel přeci jenom si to podřídit rodině.
5: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
5: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
4: No, tak nějak.
3: Většinou jo, vždycky tak kolem tý 10, půl jedenáctý, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
5: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole, připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
4: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
5: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
4: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jináž stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
4: I budím pusinkou.
5: Tak to má být, ne?
4: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehneme.
5: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvě toho kostela?
4: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
5: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového?
3: Tak to nevím.
4: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádáme o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme zmazata, aby jsme si užívali ten svět tady.
5: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
4: Pěstuju včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
3: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
5: Maruško, co vy? Koníčky.
3: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě pak ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinech tam jedna chodila, no, nebo ráda plavu, to máme taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
5: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
3: Tak oni jsou lehčí a těžší. Já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
5: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energie v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
3: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
5: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu a do každého dne jdete s takovým optimismem? Kde to berete? Dejte návod ostatním.
4: Prostě se máme rádi od začátku.
3: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je za vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladýma děvčatama tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárlila. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila. No.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne. Určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já. Snad auto to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi by něco potřebovala, ho nemali jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jiného spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mně, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat, na západě čeká také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás má nejdražší záleží, učinitelím nešťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.

0: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
1: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
0: Jsem tu sama.
1: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
0: Nemusím se nikoho bát.
1: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
0: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
1: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
0: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
1: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
2: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
3: Už na něho čekala, a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
2: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
3: Filomeno.
0: Voláte mě, pane Bokačo?
3: Ty odcházíš?
0: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
3: A jak se jmenuješ?
0: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
3: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny, leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do 4 stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečiněm a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
4: Ale dnešní ženy jsou jiné.
3: Ženy jsou stále stejné.
4: A váš Dekameron čtou i muži.
3: Tím lépe.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přesvarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnice před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdiný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu z poloviny dobrodružný Don Quixot a přece jen pohodlný Sancho Panza má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic, Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
8: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane Worthingu?
9: 149.
8: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
9: No, ta móda nebo to místo?
8: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
9: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
8: O, ty počítáme k Torium a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
9: Ztratil jsem oba rodiče.
8: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
9: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
8: Nalezen?
9: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
8: A kde?
9: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
8: Ale...
9: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
8: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
9: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
8: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
9: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
8: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby cvaky cvak jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer. Doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jeho číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference, jestli to byly, dejme tomu, ta kila, byla ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku, jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu jsi se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo... Změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct spíš postoj k takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celé, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo, u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, pak jsem onemocněl vlastně stafylokokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase, to už zase bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to, tam nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měli vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to chlastá děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takovej dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá. Řekl jsi to
0: vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže je někdo závislý na nějaký osobě,
0: Ale Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo? Oni si to vidí proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka. To by se mělo léčit. Jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit. Ten trvá léta a ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě, ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny, ty jsi mě přepal takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože tady vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji hladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před mnou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá, jo. A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví, jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každý nese. Jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá, nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem nedá. Zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by právě. Možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefonát, paní Eva.
1: A i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedl. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web

0: Rozhlas.cz/Linka. Už se tam schromažďují vaše příspěvky, třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu.
1: Až manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávej se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout. A pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zlém. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě víst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak se mi udělala na sladko, co by on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten vztek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla sticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy? Můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to chápu, to muži nemáme rádi. Paní Boženo, děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek, kapitánček Noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý večer.
1: Dlho jsme nerozprávali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer a všetkým horúci je.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, o když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Nechce, áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla. Strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú. Hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila.
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, čo taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Čo se týká pohrebu, to urobil syn, ale čo se týká elektriku prepísať, plyn a tak ďalej, všetko jsem si sama vybavila. Takže já jsem se velmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala trochu kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
0: Jejde.
1: A som sa tak poudierala, ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taký mekší, ale toto ma presvedčil, že v dnešnom životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No, takže je to tak a zvlášť, keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželová života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne, my sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka toho, to tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám děkuju. Je to další pohled na téma, kvôli komu jsem se změnila, což je téma dnešní noční linky. A jsem vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne, prežijte tu horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem, tiež som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct.
1: Tak robiť a odpočívať.
0: No tak on říkal, ale že mu ještě není 80, takže možná to do té 80ky plánuje, no.
1: No, tak ďakujem pekne. Dobre, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, aby jsme tě teploty trošku tak kludnější prežili. Majte se pěkně, dobrou noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně něco jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo, a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se jíst od ničeho, no.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, nikoho urazit, ale...
1: Ne, že jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit, prostě jsem byl donucený k tomu, vlastně ve svým podstatě, protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici, nebo prostě někde, já nevím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl, no a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já už jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gól, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium té vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty, tak ať je celý červenec hezký. Naslyšeno.
1: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům, vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky, přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe. Že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tohleto téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tomhletom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jakože jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, tam
1: jo, takhle. Změnu. No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byli, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem
0: dobrou
1: taky. Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před malou chvilkou, tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

to stá se. Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800.

0: Dobrý večer, paní Libuše.
1: Děkuji vám, zdravím. Jsem horko.
0: No jo, kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No já jsem se nezměnila, já jsem stejná a nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížu, ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic nedělala, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. Já pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřeknu, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně roční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a její sestru, která se voláme všechno, a ona je taková tvrdohlavec. No.
0: Tak možná dělat. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, ne. Tak ji řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková. Ale já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuji moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo, jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct, v čem.
2: Takže Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor vzbuzoval už svým hněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. A jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, když se jakási zasmušila, zamračená, já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety, a já jsem, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuře v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak vzdili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice.

0: já byla z toho doufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná. Já jsem si nedala představit bez něho, že by byly jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem. Tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniku a já nic toho všeho, no prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodí místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct, měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
1: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
0: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
1: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomaleji, jestli pan profesor přestal kouřit.
0: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný, ale prostě už byl takový i těm druhým, trochu takový komunikativní, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřila nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A
1: vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem děkuju. Přesně jste trefila dnešní téma.
0: Ano, asi tak bych to také řekla.
1: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
0: Také přeju a všem posluchačům.
1: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirování někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu, svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne. Rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit. Ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpršelo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám mu, když řekl kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám, to zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně, byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to bych za
0: No tak ne. O sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem se hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správné, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem se zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě zajímá. Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku poopravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec dneškem začíná.
1: Dneško dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hattricku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to, ale...
0: Oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to, no a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, usadí a...
0: Ohne trošku.
1: Trošku ohne. Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mi napadl...
1: Víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový, ale když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? Ale oni to mají a já ne. No, tak, takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z Vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale tady pálí ten penicilín moravský, takže no. I na to by mohli taky přeskočit nebo přijít. Takže,
0: to je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje. No, vidělo vás ten strom, vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem mi 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Jo, prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní, bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte,
1: někdo
0: o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a mě prostě v továrně na WC, ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoct, ale dovedu i ublížit potom, když...
0: Jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, voko za voko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, děkuju a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, a teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i pravděpodobně židopověc, který vymyslel vorováhu a kolovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvina a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás, nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně, uh-huh, a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohnici, uh-huh, je mi zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já s toho stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat. A jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takové moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tedy vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stala.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuji totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat, anebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím, protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílené, co se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jimerské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady. Takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A ani ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli. No až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít. Protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dívat, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali. A nebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co je služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejte za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu pá, pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole, a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států, od založení ministerstev vnitr, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutina?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 900...
2: Z Náprstkova.
3: A, z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou čet, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnají. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem pravděl, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo.

0: No, to je právě podezřelý. Že není námitek. Víte, Selroze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodilo. Na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
1: Tak vám děkuju.
0: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, již prýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s crlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené

rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení. Ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci. A pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečníkovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg a Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra burty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.